Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Vody jsou tentokrát hned 4 nováčci. Na 10. místě startují Karol G a Bruno Mars, Still. 7. příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Na 6. jsou Žubel a Ocean House.
1: Hit týdne.
0: A ta 4. novinka je v top 5, která vypadá takto.

0: čtvrtou příčku z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech, Ella Langley, Choosing Texas, už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz. Hit týdne.

každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Host Lenky Váhalové.
2: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Váhalovou a mým hostem bude už za chvíli lékař, chirurg Tomáš Šebek.

0: Krásný den s Lenkou Vahlovou, posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Tomáš Šebek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, Lenko.
0: Lékař, chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic. Doufám, že všechno probereme, ale já začnu trošku netradičně. Vy máte pilotní průkaz a tak jste zatočil se svým strachem z létání, je to tak?
1: Jo, bylo to přesně tak. Já jsem se chtěl zbavit obav nastoupit do dopravního letadla.
0: A pomohlo to, ten pilotní průkaz?
1: No, musím říct, že pomohlo, akorát tam byla na zpočátku jako naivita, že vlastně budu připraven kdykoliv jako skočit za ten knipl toho dopravního letadla a dovést ho na runway, tak to jsem z toho vystřízlivěl, ale mám pilotní průkaz na malé sportovní létání a udělal jsem si akrobatickou licenci.
0: A jak často létáte? Protože tam je potřeba udržovat nějaké penzum těch hodin, abyste se udržel v kondici.
1: Teď doufám, že mě neposlouchá nikdo z úřadu pro civilní létání a mám, že tam je plovoucích 10 hodin, který byste měla mít vlastně za poslední 12 měsíců. Takže to je jako relativně málo. Na druhou stranu ty minuty v letadle běží vlastně velmi pomalu. Takže 10 hodin bych měl splnit, mám jich víc. Celkově jsem nalétal už někde přes 230 hodin, jestli se nepletu.
0: A v rámci letání čeho jste se nejvíc bál, že jste se rozhodl udělat ten pilotní průkaz?
1: Úplně nejvíc jsem se bál, že tam vlastně za tou přepážkou je zavřený pilot, který třeba neměl úplně včera dobrý den, nevyspal se, byl někde na party nebo se pohádal s manželkou, s partnerkou a že prostě nebude úplně v kondici. Asi tak podobná obava, jako se mě občas ptá můj pacient těsně předtím, než odejde do anestezie nebo do spánku řízeného, jestli jsem jako v pohodě, jestli jsem jedl, jestli jsem měl dobrý ráno, takhle nějak jsem měl obavu a to byl podle mě jeden z těch motivů. Já mám rád věci pod kontrolou.
0: Ale předpokládám, že piloti to budou mít podobně jako lékaři, že i když třeba je špatný den, tak se prostě přepnou, skoncentrují a jsou profesionální, nebo ne?
1: Tak já chci mluvit za piloty a vlastně ani za lékaře, ale sám za sebe.
0: Já doufám, že ano.
1: Bych rád řekl, že jsme pořád jenom lidé a nechme to u toho. Prostě jsme jenom lidé, nejsme stroje.
0: V rámci práce jste si někam s letadlem doletěl? Využíváte to pravidelně třeba?
1: Nepravidelně, ale třeba když objíždím Českou republiku po různých přednáškách a tak dále, tak někdy je to opravdu dálka. Já většinou volím MHD a miluju vlaky, ale když to třeba časově úplně nesedí, je extrémně pěkný počasí, přesto si vezmu takzvaného safety pilota a letím ještě s někým a doletím, nevím, někam k Poličce, tam prostě zajdu do knihovny a pak zase sednu do letadla a letím zpátky na mateřskou Příbram.
0: A když sednete do dopravního letadla, tak už jste úplně v klidu.
1: No, přiznám se, že pořád tam trošku jakoby obavy mám, ale asi je to otázka cviku. Začal jsem od těch 33 let, kdy jsem poprvé šel do dopravního letadla, to se málo komu podaří letět poprvé ve 33 letech, tak jsem už absolvoval asi desítky letů a je to dneska už jako v pohodě, beru to jako autobus nebo vlak.
0: No, já přemýšlím, jestli by se to dalo využít do praxe, že třeba ten, kdo se bojí pavouků, tak by vyhledal chovatele, který má pavouky a prostě byl mezi nimi.
1: Já jsem o tom přesvědčený, dokonce když občas přednáším někomu na téma strach, tak jako uvádím způsob, jak ho zvládat. Já si strach zásadně rozděluju na menší obavy, ne strachy, ale obavy, abych si je racionalizoval. A takhle vlastně se pokouším, já nemám jediný strach z letání, ale spoustu dalších strachů a fobí. Vždycky s někým, kdo už to zvládl, kde my vlastně instruktorem, někým jako vůdčím, tak společně a

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Se mnou je Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha a teď téma longevity. To mě nesmírně baví a zajímá a vy o tom často mluvíte. Byl tady nedávno František Knobloch, nevím, jestli ho znáte, mladý vědec, který se zabývá dlouhověkostí a zkoumá to z toho pohledu, jaké chemické procesy se v našem těle dějí, například po požití alkoholu, jaký vliv má chlad a tak dále a tak dále. Dlouhověkost ale zřejmě není primárně o tom dožít se 100 let. Ale neřeší se věk, ale to, abychom byli co nejdéle zdraví. Vnímáte to podobně?
3: Vy už jste to v podstatě perfektně zodpověděla. To je to, co je podstatou podle mě longevity. Já longevity beru trošku jako buzzword. Pro mě, když v angličtině je nějaký ekvivalent, tak health span, nikoliv life span, to je ta absolutní délka dožití, zatímco health span je délka dožití ve zdraví. To je to, co by nás mělo zajímat, protože třeba nesmrtelnost v českém pojetí znamená, že se dožijete 62 let ve zdraví v průměru a zbytek umíráte do 80 let, což je průměr Evropy. A jsou prostě v Evropě jiné státy, jiné země, zejména třeba sever Evropy, kde se lidé dožívají více let, výrazně více let ve zdraví. A byl to jeden z důvodů, proč jsem s kolegama založil think tank před 4 lety s názvem Minister zdraví. A řekli jsme, že si myslíme, že Čechům by nejvíce prospělo, kdyby měli více let strávených ve zdraví. A k tomu by mělo sloužit zdravotnictví a vlastně celý ten systém i vzdělávání.
2: A my to určitě probereme, ale v rámci těch severských států, tak tam je zase problém nadužívání alkoholu. A alkohol je toxický, to si přiznejme.
3: No, tak upřímně, my, jestli se nepletu, aktuálně obsazujeme druhou příčku.
2: Já jsem nechtěla být tak krutá.
3: Střídáme se tam s Iry, Maďary, Litevci, jestli se nepletu, takže já tam ten severský stát nevidím. Je to takový jako dogma, ano, a ještě si to lidé spojují s tím, že tam prostě tak moc nesvítí sluníčko, tak co jiného jako dělat, ale takhle to ve výsledku není. Já se přiznám, že teď přesně nevím statistiku spotřeby.

0: alkoholu per capita na Švéda nebo Nora, ale vím přesně, že Čech vypije 160 litrů piv, 11 litrů vína a 1,5 litrů špiritusu per capita počítaje i novorozence.
1: A víte, že byli dřív lékaři, kteří doporučovali skleničku vína denně? Pamatujete si to?
0: Jsou i dnes. Většinou se rekrutují, aspoň na to nemám data. Já jsem hrozně rád jako datově jaksi zapřený, ale jsou i dnes a rekrutují se většinou z řad třeba kardiologů nebo cévních specialistů. On alkohol skutečně jako mimo jiné zlepšuje třeba reologické vlastnosti krve. Ta krev jako lépe teče, takže se dá říct, no možná to je třeba nějaká prevence infarktu a tak dále. Data nemám, co na co, ale data mám úplně přesně je, že jedna molekula alkoholu je buněční jed. Takže pokud vám perfektně ta krev teče a do buněk vám dopravuje jed, tak to ve výsledku je to jeden z karcinogenů, takže spojení s rakovinou, s onemocněním nádorovým a tak dále. Je to buněční jed a žádný alkohol v žádném množství nelze ospravedlnit, že to je zdravé. Druhá věc je, jestli tady máme několika set letou historii konzumace a jak s tím vlastně jako pracovat. Tady já nejsem militantní, přestože jsem abstinent, tak rozumím tomu, že tady prostě tradičně tuhle drogu máme, ale když se mě někdo zeptá takhle přímo jako vy, tak musím říct jednoznačně, je to jed a nemá
1: prostě
0: co.
1: Ne. Ne. A když vypíchneme ty základní body toho, jak si ten věk prodloužit ve zdraví, tak je to teda spánek, jde. Málo jídla.
0: Já bych nechtěl říct málo jídla, aby to neznamenalo, že člověk musí prostě hladovět, ale třeba mít v sobě dostatečnou disciplínu, abyste nedojedla talíř. Což se může v velice krátké době projevit tím, že prostě si začnete méně nakládat. Takže ano, o trošku řekněme méně jídla, o 20%. Podle studií spánek, to je významná komodita, je zvláštní, že ji máme všichni k dispozici, ale zejména Češi a zejména dneska adolescenti na tohle jako výrazně hřeší a ubíráme si roky strávené ve zdraví díky tomu, že prostě méně spíme, že máme spánkovou deprivaci řízeně. Neříkám, že neexistuje insomnie, nespavost, že to je diagnóza a tak dále, ale tam, kdo si to prostě způsobuje sám, tak nedělá dobře. K tomu bych přidal pohyb, ale to nemusí být maraton, to nemusí být nic víc než 30 minut ostré chůze, tak aby si člověk zapotil trošku tílko nebo bluzu. A ještě bych k tomu přidal třeba expozici chladu mírně. Je prokázáno, že mírná expozice chladu v buňkách vlastně otáčí biologické hodiny a zejména ženy rády uslyší, že potom mohou mírně mládnout.
1: A dobré vztahy v rodině.
0: To je ta, to se já jsem vyměnil takový 4 fyzický principy a ten možná úplně nejpodstatnější je obecně pěstování vztahů. Na to máme zase krásný data z ministra zdraví. My jsme jedna ze zemí spíš na chvostu těch, kteří chápou takové hodnoty, jako je rodina, setkávání se a tak dále. Dá se říct, že vztahy, které založíte v průběhu života a které udržujete, tak na stará kolena jako byste našli. Prodlužuje to prokazatelně život strávený ve zdraví, stejně tak jako třeba svalová hmota, kterou naberete během života. Čím je člověk osvalený, ale to neznamená, že je bodybuilder, tím lépe potom zvládáte standardní sebeobslužnost, chůze do schodů, procházka a tak dále.

0: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na Výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na Výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha.
1: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
0: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
1: Praha žije.

0: Se mnou je stále Tomáš Šebek a vy jste několikrát zmínil projekt Ministr zdraví. Co to je za projekt?
1: Ministr zdraví vznikl na základě mojí letité frustrace ze systému zdravotnictví, ve kterém pořád funguje jako řadový lékař, už pomalu čtvrt století. A tak jsem se jednoho dne rozhodl, že než abych prostě neustále něco kritizoval, tak že zkusím do toho veřejného prostoru přispět. Šel jsem se poradit s těmi nejlepšími a na prvním řadě to byl Jara Cimrman, takže to je jeho myšlenka, protože to je člověk, který rozumí všemu, včetně zdraví a zdravotnictví. A založili jsme trošku legračně Ministra zdraví, malinko na truc, a dneska je to vlastně organizace, která má kolem sebe 80 expertů, spolupracujeme s ministrem zdravotnictví, spolupracujeme s barákem ministerstva zdravotnictví, spolupracujeme s celou řadou dalších stakeholderů v tom zdravotnictví, kterým nabízíme nic méně než to, že někde kolem nás v Evropě jsou šikovnější, mají lepší data, jakým způsobem tu zkušenost, ten benchmark aplikovat do českého zdravotnictví a s ničím menším než vizí ministra zdraví, což je prodloužit Čechům a Češkám život ve zdraví o 5 let.
0: A zajímá mě, jak reagují Češi, jak reaguje veřejnost?
1: My jsme takzvaně B2G nezisková organizace, to znamená, my jsme hodně zaměřený na ty, řekněme, institucionální stakeholdery, když to řeknu takhle odborně, v podstatě se prostě bavíme primárně se zástupci institucí, protože chceme ve výsledku na konci toho řetězce měnit zákonné normy. Představte si, že třeba upravíte DPH způsobem, který zlevní potraviny nebo bude menší DPH na zdravých potravinách, na zelenině, a naopak ho třeba zvednete na alkoholu. Představte si, že se dokážete zasadit o regulaci reklamy na alkohol pro nezletilé. Nebo že řeknete energetické drinky až 16 let. Tam se potřebujete primárně bavit s těmi stakeholdery, kteří drží tep na zákonné normě. Ale veřejnost, abych to jenom v tomhle ohledu hodně fandí. A velmi často se opíráme o průzkumy. Děláme třeba SPAC Research velkými organizacemi nebo průzkumnými agenturami, výzkumnými agenturami, a sbíráme si, co by vlastně rodiče, co by lidé si přáli a jak vnímají prostě svoje zdraví, jaká je to pro ně komodita.
0: Já si vždycky představím pana Nováka, dejme tomu, který řekne, ale pane doktore, přeci jedno to pivo večer neuškodí.
1: Mm-hmm. No, tak to je typický pan Novák, který za mnou přijde, odebírám anamnézu, říkám, pijete alkohol? Ne, vůbec. A co pivo, dáte si? No to jo, 5 kousků. Tak to je prostě typická česká realita, ale tohle se prostě mění. Mladší generace už má ke zdraví úplně jiný vztah a ta starší, když se jich zeptáte, jestli jim třeba vadí, že jejich děti pijou, tak najednou máte úplně jiné odpovědi. Mm-hmm. Když se ptáte průměrného pana Nováka, a nevadí vám to, že pijete 5 piv? To není přece alkohol. A pak řeknete, a pane Nováku, co vaše děti pijou? Jo, a hodně mě to trápí. A najednou máte prostě data, máte nějaký public voice a můžete s tím prostě operovat ve smyslu chytré změny. Já nikoho společně s kolegy nepřesvědčuju, aby přestali okamžitě pít.
0: Máte pocit, že mladší generace více pečuje o své zdraví, třeba generace Z?
1: No, určitě se to ukazuje na datech, určitě se to ukazuje například na tom, jak inklinují k moderním nástrojům, jako je umělá inteligence. Dneska si prostě můžete v podstatě jako povídat s robotem o svém zdraví a myslím, že celkem sofistikovaně, a vypadá to, že prostě zejména ty nejmladší na tomhle jako ujíždí někdy až tolik, že tam pak chybí to zemění. Ta, nechci říct autorita, ale prostě pořád máme jako zdravotní systém, máme zdravotníky a tak dále. A tam někde se to trošičku, jako mám pocit, urvalo z řetězu, ale mladší generace rozhodně jako chápe zdraví, vlastně schopnost kombinovat práci s volným, s osobním životem mnohem intenzivněji než třeba moje generace, nebo vůbec nemluvím o generaci mých rodičů.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádiu Praha s Lenkou Vahalovou. Mým hostem je lékař Tomáš Šebek. Vy jste známý tím, že rád zkoumáte různé přístroje, které máte na sobě na těle, chytré hodinky, prsteny a tak dále. První otázka, jaká data vám to poskytuje a jak moc se na základě těch dat rozhodujete? Protože úplně jednoduše, já si kolikrát řeknu, že vím, jak jsem se vyspala nebo jak se ráno cítím a nepotřebuju na to možná chytré věci.
2: A to je fajn. Já musím říct, že já to taky nepotřebuju a mě to zajímá prostě, jaká data vysílá moje tělo. A když jste se zeptala, co zkoumám a jaká data, tak je, jak co si oblíknu. Třeba na spaní si vezmu prsten, na sport si vezmu sporttester, hodinky. Když chci prostě obecnější data v nějaké jako delší datové řadě, tak si oblíknu to, co mám dneska na levé paži a tak dále. Těch zařízení někdy mám na sobě i 10.
1: A shodují se?
2: Právě, že se neschodují za prvé a za druhé každé to zařízení je jeden výrobce konkrétní. Mm-hmm. Teď myslím jako 10 zařízení, 10 výrobců. Takže to, co mě trápí, je integrace všech těch věcí a to je jedna z věcí, kde jsem trávil část léta. Ve volném čase jsem si prostě připravil agenta, který mi byl schopný tohle všechno jako nasosat. 10 let zpátky ty data z těch všech zařízení a vlastně dát mi to formou zelená, červená. Dneska seš zelenej, to je skvělý, neřeš nic, dneska seš červenej. V jakým konkrétním prostě který data nesedí, co by si, a s doporučením, co bych mohl dělat jako příští den, třeba zůstaň v posteli, ani se nehni, anebo dneska můžeš trénovat třeba o 10% víc.
1: No ale když se zeptám úplně banálně, tak co když se vzbudíte a zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, ale před sebou máte x operací, pak musíte letadlem někam přeletět a večer máte ještě přednášku. Mm-hmm.
2: No tak já bych to, děkuju, teď jste ze mě udělala Supermana nebo Batmana nebo někoho takhle, tak to úplně
1: tak
2: ne.
1: Tak vynecháme letadlo, ale jsou tam, dejme tomu, operace a večer máte přednášku.
2: Já bych řekl, že ať už vám ráno hlásí ten gadget, který jste si prostě vybrala třeba na noc nebo přes ten den, cokoliv, je to jedno. Podstatná je datová řada. Já vlastně na všech těch zařízeních sleduju, jak se to vyvíjí v čase. Mě zajímají trendy. To je to, co si myslím, že dneska už interpretuje ta technologie jako velmi dobře. Ty absolutní data. Já mám ráno pocit, že jsem se skvěle vyspal a prsten mi říká o 3 cykly, dneska spánkový méně a chtělo to ještě 3/4 hodiny. Já se na to vykašlu, mm-hmm. protože se cítím dobře, fajn, ale kdybych tam tenhle ten trend viděl třeba půl roku, rok, nebo se mi zkracovala doba spánku, anebo jsem nedosahoval těch 5 a více cyklů, jak je doporučeno spánkových, tak se tím začnu zabývat. Tam je ta technologie fajn.
1: A připomeňte, co jsou spánkové cykly.
2: Spánkové cykly, když projdete kompletně celým tím cyklem, to znamená od toho REM, rychlé pohyby očí, až po ten úplně jako nejhlubší spánek. A když se to 5x zhoupne, tak aspoň tak to tvrdí soudobé studie, tak jste měli dostatek kvalitního spánku. Není to jenom o délce, ale to i o jeho kvalitě.
1: Když se zdají sny, je to známka hlubokého spánku nebo ne?
2: Ne, naopak, ty sny se zdají v tom povrchovém a jenom REM vám nebude stačit pro to, aby si vaše tělo odpočinulo, takže nemůžete zůstat prostě celou noc nebo mít jenom třeba kvalitní REM a nemít zachycený pomocí těch dneska zařízení ten hluboký spánek.
1: A když zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, tak máte nějaké nástroje na to, jak to další noc zlepšit? Třeba nějaká dechová cvičení, nebo jít se proběhnout, otužovat se?
2: Existuje spoustu věcí, jako je třeba desatero spánkové hygieny. Vy si můžete prostě připravit to místo, kam jdete spát, větraná místnost. V posteli se typicky maximálně čte nebo provozuje sex, ale nedíváme se do mobilních telefonů.
1: Když kolik lidí to dodržuje?
2: No přesně, no, to jenom já říkám, je na to návod a jmenuje se to spánková hygiena. Takže když prostě trpíte, tak můžete začít třeba tímhle a zkusit prostě změnit životní návyky. Mimochodem to je klíč jako k mnoha věcem v našem životě. Je to jako jednoduchý. Nemusíte kvůli tomu prostě nutně se spolehat na lékařskou vědu. Nicméně pokud máte výraznou spánkovou deprivaci, insomnii hraničící s nějakou diagnózou, v ten moment je opravdu nejrozumější se potom poradit s odborníkem, projít třeba spánkovou laboratoří na přístrojích, proměřit na trošku jiných a mnohem sofistikovanějších, než jsou třeba ty prsteny a vlastně nasadit nějakou léčbu, kombinace farmakoterapie, psychoterapie a tak dále.
0: Viny. Každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha. Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování.
3: Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell, nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much, Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Se mnou je Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha. Když přemýšlím o tom, o čem všem jsme se doposud bavili, tak podle vás, jaký je stav českého zdravotnictví a co mu chybí v současné době nejvíc?
1: No, když chce někdo vyhrát volby, tak řekne, že je jako strašný, pak po roce řekne, že je výborný a čert se v tom jakoby vyznej. Já si myslím, že máme vysokou kvalitu personálu, obecně jako jsme vzdělaní, poskytujeme super špičkovou péči. Co nám ale výrazně chybí, tak je chytrá logistika v tom zdravotnictví, to znamená primárně zdigitalizované zdravotnictví. Kdybychom měli zdravotnictví jak bankovnictví, tak bychom uvolnili třeba třetinu toho potenciálu. To znamená, místo toho já bych někde papíroval, tak se vám budu věnovat o třetinu více, zvládnu možná třetinu výkonů chirurgických. Namísto toho se prostě někde zaobírám 30krát tím samým a ještě to prostě někde obsolentně pomalu přepisujeme prostě tuška, ruka, papír, psací stroj. To už přeháním, to už dneska je trošku pase, ale pokud se podíváme na to, kde jsme měli před čtvrtstoletím našlápnuto s nějakou elektronizací, elektronickým zdravotním záznamem například, který by se sdílel vlastně přes nás, občany, do toho systému, tak tam jsme prostě úplně zaspali. Tak to je jedna z věcí. Druhá z věcí je, že nemáme v podstatě pořádně podchycenou prevenci. My vlastně jako draze léčíme následky nemoci, ale neumíme jim jako jít naproti preventovat. Pořád se říká, máme výborný systém prevence. Máme co nabídnout v tom systému, ale málo kdo to využívá. Tak to je druhá věc. A třetí věc jsou prachy. Neumíme prostě rozumným způsobem investovat. Investujeme tam, kde vyléváme dítě s vaničkou. Řekl bych, dneska ta vanička je děravá, my do něj ještě přilíváme víc vody, aby to víc vytejkalo. Tak nějak bych třeba viděl rozpočtovou kapitolu zdravotnictví.
0: A nechybí tam ještě celostní medicína, že se k tělu a k duši přistoupí jako k celku?
1: To by bylo super, tohle by měla být doména praktických lékařů nebo rodinných lékařů, ale tímhle směrem podle mě pořád ještě nejsme dostatečně vzděláni, pořád si myslím, že velkou reformu musí zažít i systém vzdělávání jako budoucí generace, i když se to děje na vysokých školách a mám z toho radost, tak mě třeba nikdo neučil, jak komunikovat s pacientem. My jsme jako jeli takovou tu technicistní medicínu, dneska už se to běžně vyučuje. Etiku jsme třeba měli, ale komunikaci s pacientem, to byl, myslím, za mého mládí volitelný předmět. Tak tady bych viděl jako spoustu úskalí. Mimochodem vzdělávání zdravotníků jako takový, to je další jako úskalí v tom zdravotnickém systému. Já to beru ale tak, že to nechci kritizovat, já to beru jako obrovskou příležitost. A jejím výsledkem by nemělo být zlepšení zdravotnictví, které spravuje baráky, lékařské platy a tak dále, ale mělo by být lepší zdraví přece, že jo, občanů. Já bych si přál, aby existovalo ministerstvo zdraví.
2: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
3: Rádio Praha 107,1.

0: Lenky Vahalové. Lenky Vahalové.
1: Jsme ve finále, se mnou je stále Tomáš Šebek a když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak z několika rozhovorů na mě stále vyskakovala informace, že byste chtěl, řeknu na stáří, ale to vás nečeká podle toho, jak se bavíme, ale zkrátka v pozdním věku, že byste chtěl dělat lékaře na horách. To je pravda?
2: No,
1: a jak byste si to představoval?
2: To bylo snad jednou jsem to někde pustil a pořád to teď...
1: A pořád to rezonuje tím prostorem.
2: A teď jako fakt jako v řádu dnů se mě na to ptá, ano. Já jsem vlastně měl možnost na misích s Lékaři bez hranic na chviličku suplovat něco jako praktického lékaře. Mně se hrozně na medicíně líbí její šíře. Já teď nechci se definovat nebo tady mít ambici být vnímán jako ten, kdo chápe celostní medicínu. Jsem pořád chirurg a jsem zaměřený prostě primárně na dutinu břišní. Ale líbí se mi šíře medicíny a myslím si, že budu mít v životě tu záklopku, že až neudržím skalpel a přidávám k tomu moč, tak v ten moment opustím ten operační sál, ale nechci se vzdát jako medicín jako takový. To je strašně krásný řemeslo a tak mi přišlo prostě praktické lékařství praktické. A protože si myslím, že regiony v České republice jako výrazně trpí nedostatkem mimo jiné praktických lékařů, tak si myslím, že mě někde v regionu třeba ještě na stará kolena uvítají.
1: Jaké to budou hory, abychom věděli, kde vás najdeme? Jsi Krkonoše nebo Šumava?
2: Ponechme tuhle otázku otevřenou. A kdo ví, jak to všechno dopadne. Já jsem ještě nezačal ani na to potřebujete spoustu let studovat a něco jako umět. Já jsem v tomhle velmi pokorný a pořád jsem prostě primárně specializací chirurg.
1: Máte za sebou mise v rámci projektu Lékařů bez hranic Haiti, Afganistán, Jižní Sudán, Jemen. Vrátíte se ještě někdy k téhle práci? Pojedete na nějakou misi?
2: Poslední knížka, která se jmenuje Objektivní nález, je knížka, kde se omlouvám všem svým blízkým, protože odjet na misi znamená výrazně jim znepříjemnit život a vlastně ti, co zůstávají, tak jsou potom těmi největšími každodenními hrdiny. Tak jsem chtěl jenom takhle oklikou říct, že já se zeptám těch nejbližších a pokud jim to bude vyhovovat, tak bych moc rád vyrazil. Druhá otázka bude, bude-li mě ještě organizace Lékaři bez hranic chtít a potřebovat. Potřebovat se obávám, že asi ano, protože prostě lidé jsou tací, jací jsme, ale jestli mě ještě budou chtít, to je prostě vždycky otázka, než vyrazíte na misi. Ale rád bych, jednoho dne, ano.
1: Co vám ty mise dali?
2: Přiblížili mi to, že všude na planetě žijou lidé, kteří mají podobné problémy. Mnoho z těch problémů si děláme jako sami. Pochopit, jak vlastně funguje člověk ve válečné vřavě, je obrovská škola do života, která vám potom přinese trošku nadhled nad některými malichernostmi, ale nejsem typ, který by mentoroval. Já spíš se snažím těmi příběhy prostě lidem ukázat, že i válka je situace, kterou lidé musí přežít, že se v ní dokážou zorientovat, někdy se v ní dokonce i zasmějí, anebo mají humor, někdy černý humor a hlavně jsou nesmírně stateční a že to je něco, co si třeba jako nechceme připustit. Jo, je to za mě i trošku ta moje tvorba varování. Pozor, rozdíl mezi tím, že máte, že žijete v osmé, myslím, momentálně nejmírovější zemi na světě a tím, že žijete na Ukrajině, je relativně malý. Může to být už jenom jako blbá volba, může to být, teď myslím, politických představitelů, může to být relativně jako ve zlomku času, může to být jenom rozhádanost sousedů mezi sebou, kdy to začalo velmi nevinně a skončilo to tak, že si jeden tomu druhému skočil po krku. A to všechno jsem viděl, tak to možná mi přineslo to, že jsem občas Lékaři bez hranic vyjel do válečné zóny, abych si dobře uvědomoval, jak se máme dobře a že bychom a že to nemáme zadarmo.
1: A tím se oklikou vracíme i k té dlouhověkosti, protože součástí těch principů je udržovat ty dobré vztahy. A tam to všechno začíná asi.
2: Myslím si, že mít schopnost bavit se s někým, kdo má absolutně odlišný názor, ale přes toho respektu je podle mě jako základ toho, že teda, když nic jiného, tak sobecky se dožijete vyššího věku ve zdraví. Takže bych to doporučil všem spoluobčanům, aby prostě mysleli na sebe primárně v tom, když se jdou jako s někým pohádat, že čím lepší prostě budou mít vztahy, tím budou zdravější a tady dlouho živi.
1: Říká Tomáš Šebek, moc děkuju.
2: Já moc děkuju za pozvání a za skvělé otázky.
0: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: Joey, have a nice day. Je 6 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková. Máme pro vás dnešní první zprávy a přejeme krásné středeční ráno.
1: Dobré ráno.

0: Jindra z Karlovarska nutně potřebuje dárce kostní dřeně. Pražský IKEM spustil speciální nábor dárců. Ode dneška můžou nízkopříjmové rodiny žádat o příspěvek na kroužky pro děti. V projektu Darujeme kroužky dětem. Nad Antarktidou se podle služby Copernicus v posledních dnech výrazně zvětšila ozonová díra. Bude oblačno až polojasno, během dne přehaňky nebo bouřky, teploty 24 až 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoct malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukemií a bez transplantace se neobejde. Při leukemii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
2: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
0: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. A právě dnes je speciální nábor možných dárců kostní dřeně také v krajské knihovně v Karlových Varech. Tamní zájemce mladší 35 let zaznamená plzeňský registr. Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujeme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel Kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
3: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připravené 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
0: Výzva Darujeme kroužky dětem startuje dnes v 9 hodin ráno a potrvá do 24. listopadu. Přihlášku najdou zájemci na webu darujemekroužky.cz. Ozonová díra nad Antarktidou se v první polovině září prudce zvětšila, informuje o tom unijní služba pro sledování klimatu Copernicus. 12. září dosáhla rozloha ozonové díry asi 25 milionů kilometrů čtverečních, to je přibližně o 5 milionů kilometrů čtverečních víc, než je průměr pro toto období. Předpovědi vědců naznačují, že se díra bude v příštích dnech dál rozšiřovat. Vrstva ozonu chrání Zemi před rakovinotvorným ultrafialovým zářením ze slunce. Na dnešek také připadá Mezinárodní den ochrany ozonové vrstvy. Čeští volejbalisté dnes zakončí základní skupinu mistrovství Evropy. Postup do osmifinále měli jistý už před včerejším duelem s domácí Itálií, které v Modeně podlehly 1-3 na sety a poprvé na turnaji prohráli. Dnes od 21 hodin nastoupí proti Slovinsku. Bude oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne, odpoledne a večer se na většině území města vyskytnou přehánky nebo bouřky a v závěru období srážky ustanou, teploty 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A teď jsme ve spojení s dopravním infocentrem, ve kterém už je připravená kolegyně Katka Jelenová. Zdravím tě.
5: Taky zdravím, Honzo, pěkné ráno. V ulicích Metropole v brzkém Jitru panuje klid, potíž zatím nepůsobí ani omezení ve spojovací. U odbočky do ulice k Žižkovou pracují na opravách vozovky, jede se tam pouze jedním pruhem a během špičky se tvoří velmi dlouhé kolony, teď bez zdržení. V Blance ve směru z Břevnova do Troji zhruba 100 metrů před výjezdem do Nové Povltavské ještě před chvílí blokovalo pravý pruh porouchané osobní auto, před malým okamžikem ho přesunuli mimo, opět se tak jede bez omezení.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: Měj se krásně.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. So it's gonna be forever, or it's gonna go down in flames.
4: Pět minut po šesté startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha s datem 16. září. Svátek mají Ludmila a Cornélie, tak všechno nejlepší, holky. Co nás čeká? Taylor Swift a Blank Space? A bude taky Pink? What about us?

0: byla Pink, What About Us. Připomínám, že jste opět v roli toho, kdo rozhoduje o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 21. září v 9 večer ve Vinilu. A tentokrát proti sobě stojí Gracie Abrams s deskou Daughter From Hell a Ellie Goulding s deskou I Know Too Much. Je to hlasování na Facebooku, palec nahoru pro Gracie Abrams, srdíčko pro Ellie Goulding, rozhodněte a v pondělí si to zahrajeme.
1: Na ovocném trhu stojí divadlo, kde se už více než 200 let nepřestalo hrát. Stavovské divadlo je nejstarším divadlem v Praze, které dodnes slouží svému původnímu účelu. Divadlo vzniklo už v 18. století díky hraběti Nosticovi, který chtěl vytvořit prostor pro vzdělání, kulturu a jazyk. Právě tady měl světovou premiéru Don Giovanni a operu tehdy dirigoval sám Wolfgang Amadeus Mozart. Stavovské divadlo je dodnes jediným divadlem na světě, kde Mozart osobně dirigoval premiéru své opery. Na jevišti se později objevila i bílá nemoc Karla Čapka a nějaký čas se divadlu říkalo Tylovo podle Josefa Kajetána Tyla. A právě odtud vedla cesta ke vzniku budoucího Národního divadla.

0: severozápadu přibývání oblačnosti odpoledne a večer na většině území přehánky nebo bouřky, srážky později ale ustanou. Maxima 24 až 26 stupňů Celsia. Teď jsme na 14 stupních a co se týče větru, tak ten bude přes den slabý a v bouřkách bude logicky zesilovat. Katko, zdravím tě do dopravního infocentra, jak to vypadá?
1: V Českobrodské do centra popojíždí 10-minutová kolona už kousek za újezdem, rozjíždí se až v Běchovicích u odbočky na Horní Počernice. Provoz sílí před omezením ve spojovací, ztratíte tam okolo 5 minut ve směru od Jarova. Ve Kbelské z Letňan dolů do Hloubětína necháte podobný čas, a to v úseku mezi Kolbenovou a Poděbradskou, i v Liberecké do centra z úrovně Bulovky. Na Štěrboholské spojce směrem z Černého na Lanový most už se brzdí v obou pruzích za sjezdem na Dolní Počernice. V povalejším tempu se jede tradičně za Europark.
0: Díky moc, zatím ahoj.
1: Krásné ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
4: Rok je náš.
3: Jedině na Rádiu Praha.

0: Je půl sedmé, tohle byly Felix Jen Kaskáda a Boy You Turn Me, no a my si teď dáme zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. V Holešovicích dnes na 23 místech začne pražská část 20. ročníku literárního festivalu Noc literatury. Současně se k projektu připojí víc než 100 měst a obcí po celé České republice. Série veřejných čtení ze současné literatury v českých překladech bude mít podtitul Navigace odvahou, inspirace, příběhy. Podle organizátorů má podtitul připomínat, že ve světě zahlceném informacemi lidé potřebují také příběhy, které jim pomáhají vidět události v souvislostech a nahlížet svět z různých perspektiv. Banky a stavební spořitelny poskytly v srpnu hypoteční úvěry za 34,5 miliardy korun. Ve srovnání s loňským srpnem to znamená nárůst o 4%. Proti červenci se ale objem hypoték snížil o 15%. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně klesly o 13% na 26 miliard 800 milionů korun. Prezident Petr Pavel s manželkou Evou dnes a ve čtvrtek navštíví severozápad Čech. Dnes prezidentský pár zavítá do strategické průmyslové zóny Triangle na Lounsku. Čeká ho také setkání se zástupci komunitní organizace Radka, destinační agentury Krušnohoří nebo projektu Vagony na horách na nádraží Kovářská v Krušných horách. Ve velké síni Strašnického krematoria v Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman skupiny Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin. Nejprve bude dnes oblačno, také by mohlo být i polojasno během dne, se ale zatáhne a objeví se přehánky nebo dešť. Teploty dnes ještě vysoké, až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Katka Jelenová je v dopravním infocentru. Katka, jak to vypadá?
3: V Liberecké směrem do centra panuje silný provoz už z konce Cínovecké od Letňan. Odtud k Blance je to zhruba na 20 minut. Vjezdy do tunelu směr Břevnov už navíc začaly regulovat. Fronta už popojíždí i v Povltavské, zatím z úrovně Zenklovy. Kbelská z Letňan do Hloubětína plná mezi Novopatskou a Poděbradskou. Od Hostivaře se zlehka plní průmyslová před Poděbradskou. A tradiční kolony nepřekvapí na východní části okruhu ani na navazující Štěrboholské spojce mezi D11 a Europarkem, před Vypichem v Bělohorské v obou směrech či na hlavní části okruhu v omezení mezi Jesenicí a Vestcem. V ulici 5. května směrem z D1 vázne doprava před sjezdem na jižní spojku směrem na Smíchov. Brzdí se na Chodově, na spojku se budete sunout 10 až 15 minut.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
6: Zdravím všechny posluchače.
5: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
6: Je to nová doba ledová.
5: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
7: Mrazivá apokalypsa za zvuků Samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
2: Rádio Praha.
0: V ranní Praze po půl sedmé Martin Garrix, Ed Sheeran a jejich Repeat It. A budou opět a Radeček a všechno je v pořádku.

0: Real Life a Zen Me and Angel ve 6:45 na Rádiu Praha. Až do konce září si každý den připomínáme jednu častou chybu v silničním provozu. A dnes se podíváme na situaci, kdy se na kruhovém objezdu kříží najíždějící auto s vozidlem výjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek ze Zelené vlny.
1: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice. Slovo už má plukovník Jan Straka.
2: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam najíždí.
1: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
2: Může se to stát, samozřejmě záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd. A tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí. Z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd, anebo že by potom přejezdu jel vlak.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, během dne od severozápadu přibývání oblačnosti. Odpoledne a večer na většině území přehánky nebo bouřky, později ale srážky ustanou. Maxima 24 až 26 stupňů Celsia, teď jsme na 14 stupních, foukat bude slabý vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. No a jak to vidí Katka Jelenová?
3: Na severu metropole v Liberecké aktuálně naberete bezmála půl hodiny, po pojížděním až k Blance v Povltavské zastavíte u Zenklovy. Spojovací k Balabence se plní kvůli omezení u odbočky k Libeňskému nádraží. Od Jarova naberete okolo 10 minut navíc. D1 před Prahou se sune nesouvislá fronta, chvílemi už od Průhonic zpomaluje se v okolí 5. kilometru a ke sjezdu na jižní spojku směrem na Smíchov se jede 15 až 20 minut. Před Europarkem se ucpávají oba směry od Barandovského mostu jižní spojka z úrovně Záběhlic, od Černého mostu pak východní část okruhu, následně i Štěrboholská spojka. Ve Strakonické do centra naberete zdržení už od okruhu k Lahovičkám, o něco pomalejší provoz pak sledujeme i kousek před Barandovským mostem od Malé Chukle.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Somber a 12 to 12, 7 hodin na rádiu Praha. Dáme si zprávy, s nimi ve studiu už je připravená Denisa Žižková. Přejeme vám hezkou středu.
1: Hezké ráno. V Revoluční ulici v centru Prahy postaví developer nový bytový dům za 240 milionů korun. Poškození kajaku při závodě na jízeře v Benátkách nad Jizerou prověřuje policie. Hokejisté Kladna rozehrají novou sezonu zápasem ve Vítkovicích. Dnes má být oblačno až polojasno, později přeháňky, teploty až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 1 podepíše smlouvu se soukromým investorem na výstavbu bytů na rohu ulice Revoluční. Lanova a Nové Mlýny schválili to zastupitelé městské části. V nevyužívaném prostoru by měl vzniknout dům za zhruba 240 milionů korun. Součástí projektu jsou také veřejně přístupné pasáže, kde by mohly být například kavárny a obchody. Smlouvu radnice Prahy 1 podepíše do konce září. Policisté prověřují okolnosti poškození dvou desítek lodí při závodě kajaků na řece Jizeře v Benátkách nad Jizerou. Závodníci a jejich trenéři podezřívají některého z majitelů vodních elektráren, že úmyslně manipuloval s vodní hladinou. Ta při závodě ve slalomu v polovině srpna klesla o půl metru.
3: Prověřování potvrzuje mluvčí policie Barbora Šnévajzová.
4: Kolegové ve věci provádí potřebná šetření, aby zjistili, zda se nejedná o podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku.
3: Podle organizátora závodu Libora Poláka mají lodě podobná poškození, protože dřeli o dno.
5: 7 až 10 cm prasklina.
3: Polák odhaduje škodu.
5: Až 75 tisíc.
3: Předseda Asociace vodní turistiky a sportu Petr Ptáček podezírá ze změny hladiny až o 50 cm někoho z provozovatelů malých vodních elektrárn. Nad závodištěm.
6: Někdo musel manipulovat na jezu.
3: Podařilo se kontaktovat 3 provozovatele elektráren. Všichni říkají, že s případem nemají nic společného. Z Benátek nad Jizerou Radek Duchoň, Český rozhlas.
1: Dnes vychází nová série herních karet Pokémon. K letošnímu 30. výročí existence této franšízy Svět s příšerkami vznikl v Japonsku původně jako hra pro konzoli Game Boy v roce 1996. Postavičky si ale získaly příznivce po celém světě a jsou známé právě také z herních karet nebo ze seriálů. Hokejisté Kladna Mladé Boleslavy dnes rozehrají novou sezonu Tip Sport Extraligy. Mladá Boleslav nastoupí od 17.30 v Českých Budějovicích a ve stejný čas začne i duel rytířů na ledě Vítkovic. Tam čeká trenéra Radima Rulíka návrat do Extraligy po angažmá u národního týmu. Rulík se ale myšlenkami ke startu soutěže neupíná.
7: Mám hlavě jenom to, aby jsme byli jako dobře připravení, aby jsme to dobře vyladili před tím vstupem do té soutěže a aby se nám ten vstup povedl. Ale jak já říkám, ono vlastně nejde ani jako o ten vstup, jako jde o to pokusit se tu sezonu zvládnout co nejmenšíma výkyvama. Samozřejmě ty výkyvy nastanou, aby jsme ty výkyvy měli jakoby co nejmenší a drželi jsme si nějakou úroveň a tu úroveň měsíc k měsíci prostě zvedali.
1: Úřadující vicemistr Třinec odstartoval nový ročník hokejové extraligy výhrou v předehrávce prvního kola na ledě obhájců bronzu Karlových Varů 2-0. Dnes bude oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer se na většině území města vyskytnou přehánky nebo i bouřky, v závěru období srážky ustanou. Teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Katka Jelenová je v dopravním infocentru. Zdravím tě.
8: Na dálnici D5 na příjezdu do metropole směrem z Plzně housne provoz u Rudné. Ve všech třech pruzích se jede pomaleji z 6. kilometru a takto se pokračuje až na okruh téměř k Barandovu na 17. kilometr. Na D1 před Prahou směrem z Brna začíná nesouvislá fronta u Průhonic na 6. kilometru. Odtud k jižní spojce směr Smíchov pojedete 20 minut a zaplnila se i Spořilovská odchodova k Orlenu směrem na Černý most se popojíždí zhruba 10 minut. Před Barandovským mostem se sune kolona na jižní spojce. dvojce od sjezdu na Pankrác nesouvislá i ve Strakonické v celé délce od okruhu. Silný provoz pak pokračuje i za mostem v Dobřížské k Mrázovce. A ještě pohled na sever metropole, Liberecká směr centrum plná z konce Cínovecké až k Blance, Povltavská od Čuprovy k Bulovce, spojovací mezi Jarovem a Omezením k Belská za Novopatskou k Poděbradské, ideálna Hostivař pak průmyslová mezi Českobrodskou a Jižní spojkou.
0: Díky moc, Katko, měj se.
8: Měj se hezky, Honzo.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: S Rádiem Praha Honzou Chlaněm vstáváte do středy 16. září. Máme 5 minut po 7. Hezké ráno.

0: Michal Schulte a Love Sick ve čtvrt na 8 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice, obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Doprakouska Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lísky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude oblačný až polojasný, během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a odpoledne a večer na většině území přehánky nebo bouřky. Maxima 24 až 26 stupňů Celsia, teď jsme na 14 stupních. Přes den bude foukat slabý vítr, v bouřkách bude zesilovat. Katko, zdravím tě.
5: Na hlavní části okruhu směrem z D1 k letišti už regulují vjezdy do obou tunelů, kamiony zastavují už těsně za dálnicí, provoz výrazně zpomaluje i omezení mezi Jesenicí a Vestcem. Z opačné strany tedy od letiště počítejte s kolonou mezi Zličínem a Ořechem, plnější před Prahou zůstává i D5 téměř od Loděnice z 9. kilometru. Nejprve brzdí řidiči kamionů, osobní auta se přidávají před Rudnou okolo 7. kilometru. Na dálnici D6 před Prahou směrem z Varů teď čerstvá nehoda. Kousek před sjezdem na okruh se dá projet pouze jedním pruhem, brzdí se u sjezdu na Hostěvice na 2. kilometru. V Českobrodské směrem k Balabence už vzniká kolona před Jarovem. Více než 20 minut zabere trasa k omezení u odbočky do ulice k Žižkovu a trasu ze Kbelské od Novopatské až do Průmyslové k jižní spojce teď pojedete více než půl hodiny.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
5: I tobě, Honzo.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
8: Snídani?
7: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
8: Oběd?
7: Divadlo Hibernia uvádí
9: romantický muzikál
7: Saturnin.
9: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
7: Od září 2026
9: v divadle Hibernia.
7: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
10: Vinyl.
6: Každé pondělí na Rádiu Praha.
11: Na Rádiu Praha.
10: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Je půl osmé, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Rekonstrukce a přestavba budovy pražského Smíchovského nádraží by mohla začít v roce 2029 a trvat 2 roky. Na konferenci Pražské dopravní fórum to řekl ředitel odboru přípravy staveb správy železnic Pavel Pajdar. Záměr zahrnuje i výstavbu nového křídla. Správa železnic na Smíchově také rekonstruuje železniční stanici. Hotovo má být v roce 2028. Na pražském výstavišti v Letňanech dnes začíná 37. ročník stavebního veletrhu For Arch. Letos se na něm představí novinky ze stavebnictví, architektury a technického zařízení budov. Na 8 odborných platformách součástí bude už tradičně i doprovodný program v podobě konferencí, workshopů, přednášek a praktických ukázek. Veletrh se bude konat do soboty 19. září. Pád vrtulníku v kalifornském Los Angeles si v noci na dnešek vyžádal 3 mrtvé. Jeden člověk skončil v nemocnici, sdělil to místní hasičský sbor. Stanice NBC4 Los Angeles později potvrdila, že se jednalo o vrtulník, který využívala při informování o tragické autobusové nehodě. Česká tenistka Sára Bejlek vstoupila do turnaje Gvadalajaře výhrou 6-4-6-3 ve druhém kole nad Alicí Parksovou. Američanku porazila po třetí v kariéře. Dnes by mělo být oblačno až polojasno, později se ale zatáhne, objeví se přehánky, místy i bouřky. Teploty dnes ještě vysoké, 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže se podíváme na silnice a ten pohled nám zprostředkuje Katka Jelenová.
3: A pohled opět na ucpaný sever metropole, tam začneme. Liberecká do centra plná už od sjezdu z Cínovecké k Blance se sune až půlhodinová kolona. Povltavská a fronta od Čuprovy k Bulovce spojovací stále plná mezi Jarovem a Omezením. Předtím se tvoří kolona v Českobrodské za odbočkou na Malešice. Odtud do místa zúžení je to na více než 20 minut. K Belskou se popojíždí od Novopatské k Poděbradské. Dál na Hostivář, pak v Průmyslové od Českobrodské k jižní spojce. Průmyslová se zaplnila i z druhé strany, tedy od Hostivaře. Fronta se sune v úseku mezi Českobrodskou a Poděbradskou. Na výjezdu z letenského tunelu těsně před nábřežím bourala 2 osobní auta, částečně blokují provoz. Okolo se projíždí pomaleji kolona od Veletržní. Na D6 před Prahou směrem z Varů popojíždí nesouvislá fronta z úrovně Hostivice. Přibrzdíte na 3. kilometru a pomaleji pojedete ke kolizi 2 osobních aut. Bourala těsně před sjezdem na okruh. Na 1. kilometru projedete pouze 1 pruhem.
0: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
3: No i tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Novinář a youtuber Jiří Buríšek. Je známý jako Jirka vysvětluje věci a na YouTube má už více než 500 000 odběratelů. Zpracovává témata spojená s vesmírem, fungováním lidského těla a mozku, ale také varuje před podvody. Host Lenky Vahalové v sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po půl osmé na Rádiu Praha Eva Farna, neříkej, co má se stát. A taky Robin Schulz a Barb's Better

0: To byl Duran Duran, Aka Mandan. Je 7:45. Cesta vlakem se dnes může proměnit v literární zážitek. V pražských příměstských vlacích totiž začíná festival autorského čtení ve vlaku, při kterém budou spisovatelé číst přímo mezi cestujícími. Víc nám prozradí naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Vlastně od počátku bylo cílem přijít s nějakým zajímavým nápadem, inovativní myšlenkou toho, jakým způsobem autorskou četbu spisovatelů a spisovatelek zprostředkovat současnému čtenářstvu, kdy tedy přišlo organizátorům zajímavé vlastně propojit to se zážitkem cesty vlakem. Autoři a autorky, většinou ve dvojicích, se účastní jíst příměstskými pražskými vlaky a předčítají ukázky ze své tvorby.
2: Představil mi akci tajemník katedry literární tvorby z Vysoké školy kreativní komunikace pan Daniel Kubec. A protože ve vlaku jezdí i školy, přizpůsobuje se tomu výběr autorů a autorek.
1: Řada z nich jsou vlastně autoři literatury, která by mohla být třeba i pro mládež zajímavá, takže autoři i populárních žánrů, fantastiky, science fiction, young adult literatury, reprezentují tyto žánry v našem aktuálním ročníku, kteří vlastně, myslím si, můžou zaujmout jak tuhle tu čtenářskou skupinu mladších čtenářů, tak být vlastně i zajímavým zážitkem pro ty cestující, kteří se té jízdy účastní.
2: Své dílo ve vlaku bude číst i autor Jan Kotouč.
3: Ať už je to ve vlaku nebo kdekoliv jinde, tak jako asi spousta autorů se cítím tak jako zvláštně, protože čtu svoje věci na hlas, ale je to vlastně jako hezký zážitek. Snažím se to mít jako najít zajímavou scénu na čtení, snažím se to mít jako stručné, úderné, aby to zase nebylo moc dlouhý a třeba i pak o to je víc místa na dotazy. Tak jako tak třeba 15 minut čteme a potom jsou dotazy a často se studenti ptají, ať už jako třeba na věci k tomu příběhu, nebo je zajímají obecné věci jako ze života spisovatele, jako jak knihu vydat.
4: Vy těch děl máte více, tak jak vybíráte, co budete prezentovat?
3: Takže většinou se snažím buď jako se svý jako asi nejpopulárnější knihy, což může být u mě třeba Nad českými zeměmi slunce nezapadá, nebo naopak ze nejnovější knihy, což momentálně u mě je sbírka mých povídek, taková průřezová, která se jmenuje Válečné hry a vyšla před 3 měsíci.
2: Na závěr mi přečetl úryvek ze své knihy Velká bouře v českých zemích.
3: Dlouho se nerozmýšlela. Mužské šaty, ostříhané vlasy, nikdo nic nepoznal. Kolem hrudníku si ovázala látku, ale ani by nemusela. Nikdy nebyla dvakrát obdařená, ani moc hezká. Matka o ní říkala, že je šedá myš, nevýrazná. Otec se tomu prostě zachechtal a říkal, že ne každá ženská si musí najít ženicha. Ona se aspoň postará o rodiče, až budou staří. Ale teď neměla nic.
2: Ve čtvrtek pak celý festival zakončí ve 15:00 společná beseda s autory v knihkupectví na pražském hlavním nádraží. Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Je středa 16. září a v Praze budeme mít oblačno až polojasno. Během dne od severozápadu přibývání oblačnosti. Odpoledne a večer na většině území přehánky nebo bouřky. Maxima 24 až 26 stupňů Celsia, stále jsme na 14 stupních. Foukat bude slabý vítr a v bouřkách bude zesilovat. Katko, zdravím tě, povídej.
5: V korunovační do centra opatrně dojíždějte do kolony. 15 až 20 minut se krokem posouvá až k Veletržní i celým Letenským tunelem až k nábřeží. Na konci tunelu před mostem blokovali pravý pruh následky nehody dvou osobních aut, ale před několika okamžiky je odklidili. Liberecká už od sjezdu z Cínovecké k Blance téměř na půl hodiny. Českobrodská z odbočky na Malešice k Jarovu dál do spojovací k omezení také na bezmála 30 minut. Z Hloubětína ve Kbelské od Novopatské se pojíždí až do Průmyslové k jižní spojce hodně přes 20 minut. Ucpaná zůstává i východní část okruhu, následně Štěrboholská spojka. Na příjezdu do Prahy D6 od Varu naberete 20 minut navíc v koloně od Hostivice z 3. kilometru. Na prvním řeší kolizi dvou osobních aut. A D10 z Turnova do Prahy velmi dlouhé zdržení už před Starou Boleslaví. Zpomalíte na 15. kilometru a téměř 40 minut pojedete krokem k nehodě u sjezdu na Brandýs. Na 9.5. kilometru tam bourala dodávka s osobním autem. Projíždí se pouze jedním pruhem.
0: Díky moc, měj se.
5: Měj krásné ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme, i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: McRae a She's All I Wanna Be. Je 8 hodin, do studia dorazila Denisa Žižková se zprávami. Jsou přímo před námi, hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Praha otevřela propojovací silnici mezi Lochkovem a Slivencem. Úsek měří víc než 2 kilometry. Ministerstvo zdravotnictví odmítlo většinu připomínek k návrhu zákona, který má umožnit umělé oplodnění ženám bez partnera. Přes 100 měst se dnes zapojí do festivalu Noc literatury. Bude oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, teploty až 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Silnici spojující Pražský Slivenec a Lochkov slavnostně otevřeli zástupci vedení hlavního města. Dělnici postavili v místě bývalé silnice pro techniku, kterou využívali při budování lochkovského tunelu, říká Zbyněk Klír z investičního odboru magistrátu.
2: Cena byla pro investora příznivá, opravdu byla výrazně nižší než předpokládaná hodnota. Jednalo se o 24 milionů 600 tisíc korun bez DPH, což je na úsek dlouhej 2,3 kilometru, širokej 6-7 metrů, slušná částka.
0: Ministerstvo zdravotnictví předloží návrh na umělé oplodnění pro ženy bez partnera v nejbližších týdnech na vládu. Rezort vedený Adamem Vojtěchem za hnutí ANO odmítl většinu připomínek jiných ministerstev. Český rozhlas to vyčetl z vypořádávací tabulky, kterou obdržela připomínková místa. K největším kritikům návrhu patří ministr pro sport a zdraví Boris Šťastný z motoristů. Českému rozhlasu řekl, že se vládní koalice dohodla na takzvaném volném hlasování, tedy že se poslanci budou rozhodovat podle sebe, nikoli podle stranické linie.
3: Tento návrh není součástí programového prohlášení vlády, ale na koaliční radu se dostal a diskutovali jsme o něm. Shodli jsme se, že naše názory nejsou jednotné, proto jsme se dohodli, že necháme volné hlasování.
0: Šťastný spolu s ministrem práce a sociálních věcí Alešem Juchelkou z ANO například namítají, že není v nejlepším zájmu dítěte, aby se narodilo do neúplné rodiny. Podle ministerstva zdravotnictví ale nelze konstatovat, že dítě vyrůstající s oběma rodiči bude mít automaticky lepší podmínky. Začíná festival Noc literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice, včetně Znojma, Náchoda nebo Karlových Varů. V Praze budou přečítat ukázky z knih zahraničních autorů, například Milena Steinmaslová, Lenka Vlasáková nebo Miroslav Táborský. Pořadatelé nabídnou literární setkání i v netradičních prostorech, jako jsou například bývalé továrny. Fotbalisté Mladé Boleslavy a Liberce postoupili do osmifinále domácího poháru. Oba týmy porazili druholigové soupeře. Mladá Boleslav zvítězila v Třinci 3-0, Liberec vyhrál ve Vlašimi 2-0. Mezi 16 nejlepších v MOL Cupu už dřív prošli hráči pražské Sparty a Prostějova. Dnes má být v Praze oblačno až polojasno, během dne se zatáhne a odpoledne se na většině území města vyskytnou přehánky nebo i bouřky. V závěru pak srážky ustanou a teploty 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Je po zprávách, takže se podíváme taky na silnice a o ten pohled se s námi podělí Katka Jelenová.
5: V metropoli pokračuje klasická ranní špička. Kolony po pojíždí na tradičních místech značně ucpaný zůstává severovýchod města, hlavně Liberecká k Blance, k Belská od Novopatské až k Průmyslové v Hostivaři. Východní část okruhu i Štěrboholská spojka mezi Černým mostem a Europarkem. Zaměříme se podrobněji na příjezdy do města. Dálnice D10 Turnova do Prahy ucpaná už od Hlavence ze 17. kilometru. Přes 40 minut se po pojíždí k nehodě u Brandýsa na 9,5. kilometru. D6 z Varů kousek před Pražským okruhem na prvním kilometru vážnější kolize. Na místě hasiči záchranka projíždí se pouze levým pruhem, kolona od Hostivice na 25 minut. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy trvá zdržení od Rudné z 6. kilometru, kolona se sune ve všech pruzích až na okruh k Ořechu. A nakonec D1, první část nesouvislé fronty už za Popovicemi z 15. kilometru, poté se brzdí u Čestlic na 8. Na Chodov ke sjezdu na jižní spojku je to na více než půl hodiny.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: I tobě, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Minut po 8. posloucháte Rádio Praha ve středu 16. září. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Zara Larsson a Lush Life. anebo tedy Swims a jeho Mr. Know It All.

0: byli Cardigans a La Fool ve 4:15 na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha rozhodujete vy o tom, co my budeme hrát. Konkrétně v pondělí 21. září v 9 večer ve Vinilu. Tentokrát proti sobě na našem Facebooku stojí Gracie Abrams s deskou Daughter from Hell a na druhé straně Ellie Goulding s deskou I Know Too Much. Je to na vás, rozhodněte, my to pak zahrajeme. Je středa 16. září a v Praze bude oblačno až polojasno, během dne od severozápadu přibývání oblačnosti, odpoledne a večer na většině území přehánky nebo bouřky, maxima 24 až 26 stupňů Celsia, teď jsme na 15 stupních. Foukat bude nejprve slabý vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. Katko, zdravím tě, jak jsme na tom?
1: Během silné ranní špičky pokračuje i hodně výrazná regulace provozu v tunelech, jak na městském, tak na hlavním okruhu. Kousek za D1 u Modletic zpomalují kamiony a pomaleji se sunou celým omezením mezi Jesenicí a Vestcem. Osobní auta zastavují už před sjezdem na Vestec okolo 2. kilometru. Plno stále i na výjezdu z Lochkovského tunelu. V centrální části města čekejte zdržení na jižní spojce před Barandovským mostem od sjezdu na Pankrác. Odtud k regulování Mrázovce je to na bezmála půl hodiny. Před Blankou v Troji popojíždí kolony v Liberecké, předtím i v Cínovecké od sjezdu na Čakovice, Ucpané okolí Kobylského náměstí, Horňátecká od Vozovny, dál Zenklova k Bulovce, Povltavská od Čuprovy, před Balabenkou trvá až půlhodinové zdržení ve spojovací kvůli omezení. Před kolonou se brzdí už v Českobrodské za Hrdlořezy. I na této trase ztratíte hodně přes půl hodiny. A ještě pohled na D6 před Prahou od Varů, ta je ucpaná už za sjezdem na Jeneč. Z 5. na 1. kilometr k nehodě se popojíždí přes 20 minut.
0: Díky moc, Katko, měj se.
1: Měj se krásně.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Justin Wellington a Small Jam Aiko Aiko v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi Denisa Žužková.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Pražský IKEM tento týden hledá vhodného dárce kostní dřeně pro 5letého Jindru z Karlovarska. Chlapec má akutní leukemii a potřebuje transplantaci, protože chemoterapie zabrala jen částečně. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. Stačí vyplnit dotazník a podstoupit stěr z úst. Zájemci můžou přijít každý den mezi 7 ráno a 3 odpoledne. Armáda dnes začne mapovat situaci v kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku. Na základě průzkumu pak ministerstvu obrany předloží další plán sanace. Podle ministra životního prostředí Igora Červeného z motoristů se v lesích Národního parku Šumava nachází asi 1000 tun kontaminované půdy a 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi. Na sanaci se bude vedle armády a policie podílet i specializovaná firma. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO je dnes na návštěvě Bulharska. V hlavním městě Sofii se sejde například s předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem. Společně s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem z ANO dorazí Babiš i na česko-bulharské podnikatelské fórum. Česko na něm budou zastupovat zbrojařské nebo energetické společnosti. Fotbalisté Sparty si na úvod Evropské ligy po roce zopakují duel v Jerevanu. Ve dnešním utkání prvního kola ligové fáze nastoupí v arménské metropoli proti Araratu Arménia, který před rokem vyřadili ve třetím předkole konferenční ligy po výhrách 4-1 doma a 2-1 venku. Jejich soupeř se v minulé sezóně stal arménským šampionem. Dnes má být nejprve polojasno až oblačno, odpoledne ale přijdou přeháňky, objeví se možná také bouřky a teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A podíváme se taky na silnice. Katka Jelenová je připravená.
3: Před Barandovským mostem se sune kolona na jižní spojce od sjezdu na Pankrác nesouvislá i ve Strakonické v celé délce od okruhu. Na úrovni Malé Chuchle teď navíc řeší drobnější nehodu. Silný provoz pokračuje i za Barandovským mostem v Dobříšské až k Mrázovce. Sever Prahy, Liberecká směr centrum plná z konce Cínovecké až k Blance, Povltavská od Čuprovy k Bulovce. Spojovací mezi Jarovem a Omezením předtím i Českobrodská za Hrdlořezy, Kbelská za Novopatskou k Poděbradské dál na trase Hostivař, pak Průmyslová mezi Českobrodskou a jižní spojkou. D6 před Prahou směrem z Karlových Varů totálně ucpaná už za sjezdem na Jeneč. Z 5. kilometru na první k nehodě se popojíždí přes 20 minut. Průjezdný je tam pouze levý pruh. A D10 z Turnova do Prahy velké komplikace u Brandýsa. Na 9.5. kilometru odklízejí následky vážné kolize. Více než půlhodinová kolona se vleče od Hlavence z 16. kilometru a řidiči, kteří se snaží nehodě vyhnout, ucpávají průtah Starou Boleslaví.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: I tobě, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: byla Leny, hello, ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď přichází Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Permanent Pragovka vás zve na pražský Oktoberfest. To je festival tupláku plných bavorského piva i stylových pokrmů. Těšit se tam můžete na klobásky i tradiční louhované preclíky. A nebude chybět ani svižná muzika, zpěv a tanec i pivní soutěže. Oktoberfest se otevírá ve středu v 15 hodin a vydat se na ně můžete klidně i ve stylovém oblečení až do nedělní 22. hodiny. Současná literatura, netradiční místa, známé tváře. Taková zase bude noc literatury, která na atraktivních nebo běžně nedostupných místech přibližuje ukázky z nové tvorby evropských spisovatelů v podání známých hereckých osobností. Noc literatury navštívte třeba v Holešovickém vnitrobloku nebo v komunitním centru Přístav 7. A ve Story B v Praze 4 budou promítat dechberoucí snímek Interstellar. Na velkém plátně ho můžete vidět ve středu v 19 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
3: Mým úterním hostem byla režisérka Helena Třeštíková a naším hlavním tématem byl nový dokument o Báře Basikové.
4: Na Báře je vlastně hrozně zajímavý to, co ona i v tom filmu říká, že je taková nezařaditelná, že ona zpívala, já nevím, Stromboli Precedence, tak to byl určitý styl, potom přešla na muzikály, potom i vydávala různé vlastní desky, takže ona nemá takový jaksi jeden styl a pro mě to je právě hrozně zajímavý.
3: No a ve středu to bude o divadle. Dorazí režisér a umělecký šéf divadla v Řeznické Jiří Hájek. Tak si nás popoledně poslechněte.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a odpoledne a večer na většině území přehánky nebo bouřky. Maxima 24 až 26 stupňů Celsia, teď jsme na 15 stupních a foukat bude slabý vítr, který bude v bouřkách sílit. Katka Jelenová je v dopravním infocentru. Zdravím tě, povídej.
5: Dobré ráno, z konce Cínovecké se aktuálně sunou kolony jak Libereckou k Blance, tak i k Belskou do Hloubětína. Nesouvislá fronta na 25 minut pokračuje ke křížení s Poděbradskou, následně se brzdí i v Průmyslové směrem na Hostivař, a to už před sjezdem do Českobrodské. Zmíněná Českobrodská směrem do centra plná hned v několika úsecích, nejprve na příjezdu do Běchovic z újezdu, poté za sjezdem na okruh a Dolními Počernicemi, do třetice se brzdí za Hrdlořezy a téměř půl hodiny se pojíždí do spojovací k omezení u odbočky k Libeňskému nádraží. Jižní spojka před Barandovským mostem zůstává ucpaná, od sjezdu na Pankrác trasa k Mrázovce stále zabere až půl hodiny. A D6 před Prahou a trvající zdržení od Hostivice ze 3. kilometru. Na prvním už se situace lepší, na odtažení čeká poslední z havarovaných vozidel. Ještě se tak stále projíždí levým pruhem, už by to ale nemělo dlouho trvat.
0: Díky moc, zatím ahoj.
5: Měj se krásně, Honzo.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
6: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
3: Praha žije.

0: Gwen Stefani a Cool v 9 hodin na Rádiu Praha. Teď samozřejmě zprávy. Ve studiu s nimi už je připravená Denisa Žižková. Přejeme vám hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Na nové křížové cestě v pražských Kyjích je 14 zastavení. Začíná Evropský týden mobility, podpoří udržitelnou dopravu ve městech. Dvě polská letiště dočasně přerušila provoz kvůli vojenským operacím. Dnes má být oblačno až polojasno, postupně se zatáhne, odpoledne by se mohly objevit přehánky, teploty maximálně 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V Praze 14 u kostela svatého Bartoloměje vznikla nová křížová cesta. Vede mezi Železnicí a Nesickou ulicí v místě budoucí zahradní čtvrti. Lidé tam najdou symbolických 14 zastavení.
2: Křížová cesta kyjské farnosti začíná poblíž podchodu pod tratí a vede směrem k akátovému hájku. Dominantou cesty je 13 pískovcových stél a pískovcový kříž. Cesta přitom nemá sloužit pouze pro věřící, ale také jako místo pro relaxaci v přírodě pro místní obyvatele. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Začíná Evropský týden mobility. Jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos podle organizátorů projektu zapojí víc než 20. Lidé se můžou přidat třeba k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi. Akce se ale zaměří i na jízdu na kole, říká garant projektu Jaroslav Martínek ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu.
3: Chceme upozornit na super typy na výlety na kole. Připravili jsme zhruba databázi 50 projektů v rámci celé České republiky, takže věříme pevně, že veřejnost si něco z toho vybere. Chceme taky představit naši kampaň Zvolní, která má nabádat člověku, aby trošku zvolnil, projel se na kole, využil veřejnou dopravu.
0: Součástí je i tradiční zářijová výzva do práce na kole. Češi měli v srpnu menší zájem o hypotéky. Vyplývá to z dat České bankovní asociace. Oproti červenci byl celkový objem peněz, které banky daly na nově založené hypotéky, o 13% menší. Celkem na ně poskytli 26 miliard a 800 milionů korun. Podle bankovní asociace nemají lidé o hypotéky takový zájem kvůli růstu úrokových sazeb. Letiště v polských městech Lublin a Řešov na jihovýchodě země obnovila provoz po tom, co tam armáda dočasně nasadila vojenská letadla. Důvodem byl ruský dronový útok na sousední Ukrajině. Podle agentury Reuters o tom informovala polská agentura pro letecké navigační služby. Operace byla podle polských úřadů preventivní. Provoz letos tato dvě letiště nepřerušila poprvé. Naposledy to bylo minulý týden. Čeští volejbalisté prohráli na evropském šampionátu s domácí Itálií 1-3 na sety. Poslední utkání ve skupině je čeká dnes večer. Budou hrát se Slovinskem. V Praze dnes bude oblačno až polojasno. Během odpoledne se zatáhne, mohou se objevit přehánky a teploty 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravená Katka Jelenová.
5: V Liberecké do centra se kolona o trochu zkrátila. Aktuálně se brzdí u nájezdu z Veselské k Blance, je to přibližně na 20 minut. Podobný čas necháte i v okolí Kobylského náměstí, konkrétně v Horňátecké, následně Zenklově k Bulovce. Dlouhé zdržení trvá na cestě z Hloubětína do Hostivaře. Od sjezdu z Novopatské k jižní spojce ztratíte 20 minut, také na východní části okruhu i na Štěrboholské spojce i ve spojovací mezi Českobrodskou a omezením u ulice k Žižkovu. Jižní spojka směrem na Smíchov a hodně pomalý provoz, stále od sjezdu na Pankrác, Ucpaný i Barandovský most, dál i Dobříšská před Mrázovkou. A ve Strakonické do centra už jen nesouvislá fronta od Lahovic k Barandovskému mostu.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: I tobě.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně. Máme 5 minut po 9. Hezké ráno. Za chvilku Olivia Dean a So Easy to Fall in Love. Bude taky Holly Humberston a její To Love Somebody.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM a DAB+.

0: Humberston, Hard to Love Somebody ve 9:15 na Rádiu Praha.
1: Berný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice, obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Rakouska-Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lísky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.
0: Ten den bude oblačný až polojasný, během dne od severozápadu s přibýváním oblačnosti a odpoledne a večer na většině území s přehánkami nebo bouřkami, maxima 24 až 26 stupňů Celsia. Teď jsme na 17 stupních a foukat bude nejprve slabý vítr, který bude v bouřkách přechodně zesilovat. Katka Jelenová je v dopravním infocentru. Zdravím tě, povídej.
5: Taky zdravím, povídám. Na konci Novopatské směrem od Kbelské se brzdí před kolonou. Velmi pomalu se pokračuje i východní částí okruhu okolo Černého mostu. Před sjezdem na Bychovice navíc pravý pruh blokuje porouchaný kamion. Zdržení čekejte i dál na Štěrboholské spojce, jako obvykle až za Europark. Dál na trase na Smíchov už pokračujete v celku plynulé až ke sjezdu na Pankrác. Tam se opět brzdí až do zastavení a místy jen krokem se jede přes Barandovský most až do Dobříšské ke stále regulované mrázovce. Magistrála z Pankráce do Holešovic plná už před Nuselským mostem. K Legerově pojedete téměř 20 minut. O něco kratší zdržení naberete i před omezením u hlavního nádraží. A Českobrodská před Jarovem, kolona kvůli omezení ve spojovací u odbočky k nádraží, tedy do ulice k Žižkovu, tam čekejte 20 minut navíc.
0: Díky moc, měj se.
5: I ty se měj, Honzo.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.
8: Pražský update.

0: of you.
1: Ed Sheeran a jeho Shape of You v 9:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a Denisa Žižková.
2: Dobré dopoledne. Policie po úterním zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu v Nymburce a na dalších místech zadržela 5 lidí, všechny propustila a nikoho neobvinila. Zásah souvisí s podezřením na trestnou činnost při zadávání veřejných zakázek. V tiskové zprávě o tom dnes informoval státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Praze Pavel Raček. Armáda dnes začne mapovat situaci v kontaminované lokalitě v bývalém vojenském prostoru na Klatovsku. Na základě průzkumu pak ministerstvu obrany předloží další plán sanace. Na té se bude vedle armády a policie podílet i specializovaná firma. Dnes odstartoval projekt Darujme kroužky dětem. Ten je určený pro rodiny, které nemají dost financí na zaplacení volnočasových aktivit pro své děti. Po přihlášení se do výzvy můžou získat až 1500 korun na pololetí na různé zájmové nebo sportovní kroužky. Přihlášky můžou zájemci posílat až do 24. listopadu. Pomoc se zaplacením kroužku pro děti nabízí třeba i některé zdravotní pojišťovny města nebo nadace. Prezident Petr Pavel je na 2 dny na návštěvě na severozápadě Čech společně s první dámou Evou Pavlovou. Navštíví mimo jiné strategickou průmyslovou zónu Triangle na Lounsku, zamíří třeba také do porcelánky Thun 1794 v Nové Roli na Karlovarsku a vystoupí na konferenci Sdružení místních samospráv v Karlových Varech. Dnes má být oblačno až polojasno, během dne odpoledne na většině území města přehánky a teploty dnes 24 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Po zprávách dopravní informace, připravená je s nimi Katka Jelenová.
4: Jedete-li do Prahy po D5 od Plzně, čekejte silnější transitní provoz už před Rudnou z 6. kilometru. Kamiony se posouvají až na okruh za Ořech. Těsně za nájezdem z D5 na 23. kilometru teď navíc pravý pruh. Blokují následky kolize nákladního a osobního vozidla. Zpomaluje už se tak na okruhu směrem z letiště, zatím na úrovni Zličína. Na D6 z Karlových Varů do Prahy za sjezdem na Hostěvice na prvním kilometru po dřívější nehodě je stále blokovaný pravý pruh. Zdržení už tam ale naberete velmi krátké, maximálně 5minutové. A v Novopatské směrem ke Kbelské za Satelicemi teď je čerstvá nehoda, průjezdný pouze jeden pruh, kolona z konce D10 na 15 minut.
1: Díky moc, Katko, měj se.
4: Krásné ráno, Honzo.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
6: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
5: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
7: Co dneska děláte? Koulíte?
8: Přikuluji.
7: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
8: Ano.
5: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
6: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
5: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
9: Hostem pořadu K věci bude vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky Zuzana Pidrmanová. Štěpánka Duchová se jí zeptá, jak se díky projektu Kybertest mohou lidé naučit rozpoznávat triky online podvodníků a také, co všechno může způsobit nadměrné sdílení fotek dětí jejich rodiči.
10: K věci Štěpánky Duchové v pátek 18:45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: Po 9:30 na Rádiu Praha Milky a Just the Way You Are a taky David Guetta, One Republic a I Don't Wanna Know.

0: 3:45. Nově polepená tramvaj v Praze vyzývá cestující k pozornosti při přecházení tramvajových tratí. Je součástí kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy. Ta cílí hlavně na mladé a reaguje na to, že za první pololetí srazili tramvaje v metropoli 43 lidí, z toho jedno dítě zemřelo.
1: Jedním z míst, kde se v Praze stává nejvíc nehod chodců a tramvají, je Florence. Často tady projíždí například cestující Honza.
2: Vždycky si dávám pozor a když už mám sluchátka, tak je mám na režimu propustnosti, anebo pokud mám sluchátka, na kterých to není, tak mám jenom jedno sluchátko.
1: Cestující Adéla naopak přiznává, že někdy není dostatečně pozorná.
3: Já koukám do telefonu docela dost, když jdu domů třeba ze školy, ale když jsem na přechodu, tak to vždycky jakože odložím a jako kouknu se, ale občas se mi stává, že se zapomenu třeba rozhlídnout. No.
1: Právě mladé lidi upozorňuje na nebezpečí při sledování telefonu a poslechu hudby ze sluchátek kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy. Říká Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v metropoli a okolí.
4: Poukazujeme právě na ty 3 sekundy, někdy de facto se jedná o jednu sekundu, kdy jedna sekunda nepozornosti může přinést fatální následky.
1: K opatrnosti bude vyzývat tramvaj polepená obrázky sluchátek, telefonu a taky nápisy jako třeba vidím, slyším, jdu. Právě tyto kroky můžou zabránit nehodě.
4: Chceme, aby si mládež uvědomila, že de facto, když například jenom stlumím sluchátka, lépe slyším.
1: Jak špatně je slyšet přijíždějící tramvaj, si děti budou moct vyzkoušet na simulátoru, na různých akcích nebo ve školách, popisuje organizátor kampaně Martin Farář.
5: My simulujeme z reproduktoru příjezd tramvaje. Ta tramvaj přijíždí z větší vzdálenosti a ten zvuk se postupně zesiluje. Na animaci, která je před nimi, kterou ale nevidí, tak se odehrává zároveň odpočet té vzdálenosti směrem k tomu člověku až do nuly, to znamená, kdy ta tramvaj bude stát těsně vedle něj.
1: Já si teď budu tuhle simulaci moct vyzkoušet. Nandám si tedy na hlavu sluchátka, postavím se zády, abych neviděl na ten monitor, který tady máme. V tuhle chvíli slyším jenom hudbu, tramvaj zatím vůbec. Teď jsem zvedl ruku, protože jsem slyšel hukot, jak se blíží tramvaj. Jak daleko jsem byl?
5: Tramvaj jste uslyšel zhruba ve vzdálenosti 43 metrů.
1: Zároveň ale asi třeba podotknout, že já jsem se v tuhle chvíli opravdu soustředil na to, že za zády mám reproduktor, kde se bude zvyšovat hlasitost tramvaje a očekával jsem, že nějaká tramvaj přejede.
5: Ano, v reálném provozu to tak není, protože tam se soustředíte spíš na ten obsah, který vám hraje do sluchátek.
1: Za první pololetí letošního roku eviduje dopravní podnik hlavního města 43 nehod tramvaje s chodci. Jeho dopravní ředitel Jan Barchánek připomíná, že tramvaj má oproti ostatním vozidlům ve městě delší brzdnou dráhu.
6: Tramvaj, když je plná, tak to může být třeba až 60 tun. A samozřejmě, když si to porovnáme s nějakým jednotunovým autem, tak ten rozdíl je třeba 4x delší.
1: Kromě polepené tramvaje budou ke 3 sekundám pozornosti vyzývat taky videa na sociálních sítích a nápisy na chodnících. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
0: Dnes bude v Praze oblačno až polojasno, během dne od severozápadu přibývání oblačnosti a odpoledne a večer na většině území města přeháňky nebo bouřky. Maxima 24 až 26 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních a foukat bude nejprve slabý vítr, v bouřkách bude přechodně zesilovat. Katko, zdravím tě, povídej.
7: V Novopatské před Kbelskou se srazila dvě osobní vozidla s nákladním, projíždí se jedním pruhem, kolona z konce D10 je přibližně na 20 minut. Novopatská se ucpává i v opačném směru, pokud jedete od Kbelské směr okruh. Fronta začíná před sjezdem na Satalice a popojíždí i dál okolo Černého mostu až k omezení ve Štěrboholech. V Liberecké trvá zdržení mezi Střížkovem a Bulovkou, dál k Blance se popojíždí i Holešovečkami v pravém pruhu, v levém směr most Barikádníků, je to o něco svižnější. Plná zůstává Povltavská mezi Čuprovou a Bulovkou, okolí Libeňského zámku i spojovací předtím kus Českobrovské před omezením u odbočky k Libeňskému nádraží. A na hlavní části okruhu z letiště, kde jedničce trvají potíže těsně za nájezdem z D5, na 23. kilometru stojí v pravém pruhu havarovaný kamion a osobní auto. Kolona začíná kousek za Karlovarskou na 24. a půltém kilometru.
0: Moc děkuju, Katko, zatím ahoj.
7: Měj se moc hezky, ahoj.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
9: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Thomas Robin, Hold Me Closer v 10 hodin. Teď samozřejmě další zprávy, připravila je Denisa Žižková, přejeme hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.

0: O víkendu se v Praze 2 koná 19. ročník Vinohradského vinobraní. Začíná v pátek na náměstí Míru. Po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na Nymburské radnici nebyl nikdo obviněn. Rozhlasoví symfonici odehráli první koncert nové sezóny, vystoupili na Dvořákově Praze. Dnes má být oblačno, odpoledne přeháníky, teploty maximálně 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Tradiční vinohradské vinobraní v Praze začne v pátek na náměstí Míru. Kromě ochutnávky vín a burčáků se lidé můžou těšit na koncerty, ukázky lidových řemesel nebo divadlo pro děti. Praha 2 letos očekává až 25 tisíc návštěvníků. Akce bude pokračovat v sobotu v Havlíčkových sadech, říká mluvčí městské části Andrá Zoulová.
2: Významným tématem letošního vinobraní je šetrný přístup k životnímu prostředí. Návštěvníci se mohou těšit na edukativní programy zaměřené na ekologii, správné třídění odpadu i praktické tipy pro udržitelný život ve městě.
0: Po včerejším zásahu Národní centrály proti organizovanému zločinu na městském úřadě v Nymburce policie nikoho neobvinila. Kriminalisté zadrželi 5 lidí. Na radnici zasahovali v souvislosti s veřejnými zakázkami. Informaci o zadržených Českému rozhlasu potvrdil vrchní státní zástupce Zdeněk Štěpánek.
3: V souvislosti se včerejší realizací bylo zadrženo celkem 5 osob, se kterými byly prováděny úkony trestního řízení a v současné době všechny tyto osoby jsou propuštěny na svobodu. Nikdo nebyl obviněn.
0: V Nymburce se mají dnes odpoledne sejít zastupitelé města. Podle mluvčí úřadu Marty Svobodové by se jednání konat mělo. Symfonický orchestr Českého rozhlasu vstoupil do jubilejní sté sezóny koncertem na festivalu Dvořákova Praha. Symfonici tak poprvé vystoupili pod vedením nového šéf-dirigenta Eliase Grandiho. V Rudolfinu zahráli Ravela, Debussyho nebo současného skladatele Jana Kučeru.
4: Dvojkoncert pro housle, violončelo a orchestr Jana Kučery uvedli rozhlasoví symfonici ve světové premiéře. Nová skladba si získala i publikum. Potlesk po její premiéře trval několik minut. Ještě déle pak diváci tleskali po skončení celého koncertu. Byli mezi nimi i Martina a Jana z Prahy.
5: Ta skladba se mi líbila moc, ne že bych byla nějaký hudební fanšmekr, ale přišlo mě to úplně dokonalý, i to provedení.
6: Jsem úplně nadšená, protože to bylo fantasticky.
4: Program festivalu Dvořákova Praha bude pokračovat až do 23. září a nabídne třeba koncert violončelistů berlínských filharmoniků. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
0: Sara Bejlek vstoupila do tenisového turnaje v mexické Guadalajaře výhrou nad Američankou Parksovou. Zvítězila po sadách 6-4 a 6-3. Ve čtvrtfinále se Bejlek utká se Španělkou Buxaovou. Bude oblačno až polojasno, odpoledne se zatáhne a na většině území města se vyskytnou přeháňky nebo bouřky, teploty 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: Po zprávách dopravní informace, připravená je s nimi Katka Jelenová.
8: Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most opatrně na začátku omezení. Kousek za nájezdem od Běchovic blokuje pravý pruh nepojízdný kamion. Kolona je hodně dlouhá, sune se už Novopatskou téměř od Kbelské, a to více než půl hodiny. Na výjezdu z Prahy směr D7 na Slaný se zdržíte od Evropské. Příčinou je nehoda ve sjezdu do Aviatické, tam ztratíte okolo čtvrt hodiny. A pokud míříte do Prahy plzeňskou dálnicí D5, čekejte silnější tranzitní provoz před Rudnou z 6. kilometru. Kamiony se vlečou pravým pruhem až na okruh za Ořech. Těsně za nájezdem z D5 na 23. kilometru stále pravý pruh blokují následky kolize nákladního a osobního vozidla. Na okruhu od letiště brzdíte za Karlovarskou přibližně na 25. kilometru.
7: Já ti moc děkuju, Katko, měj se.
8: Měj se hezky, Honzo.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Vysílání Rádia Praha pokračuje, teď máme 5,5 minuty po 10. a máme středu 16. září. Hezký den přeje Honza Klaň. Za chvilku Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling. Budou taky Lucas Graham a Seven Years.
1: Rádio Praha a Honza Chlán.

0: Don't tell me ve čtvrt na 11 na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát, konkrétně v pondělí 21. září v 9 večer ve Vinilu. Proti sobě stojí Gracie Abrams a Ellie Goulding s deskami Daughter from Hell a I Know Too Much. Hlasujte, rozhodněte, máte čas až do pondělního poledne a v pondělí večer si to pak zahrajeme společně. Chtěl jsem vám říct, jak to vypadá na silnicích, ale ten náš pracovní dokument je mrtev. Takže nevidím, už to naskočilo. Provoz slábne, dnešní ranní špička skončila, potíže jsou každopádně na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most, ale tam působí porouchaný kamion. Blokuje pravý pruh za Běchovicemi na začátku omezení. Kolona kamionu začíná už v Novopatské, těsně za nájezdem od Kbelské. Před Vypichem je kratší zdržení v Bělhorské v obou směrech. Ve spojovací do centra se brzdí na Jarově kvůli omezení u odbočky k nádraží Libeň. Plno je taky v Průmyslové z Hostivaře do Hloubětina, a to v úseku mezi Českobrodskou a Novopatskou.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Grenen a Higher v 10:30 na Rádiu Praha. Teď další zprávy a s nimi Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Praha 1 chce omezit nadměrný hluk na lodích plujících po Vltavě. Shodli se na tom tamní zastupitelé. V loňském referendu regulaci hluku v centru metropole podpořilo přes 70% hlasujících. Městská část teď bude o vyhlášce jednat s vedením hlavního města, státní plavební správou a povodím Vltavy. Praha 1 chce také zpřísnit nájemní smlouvy pro provozovatele plavidel tak, aby rušení nočního klidu mohlo být důvodem k výpovědi z přístaviště. Ve velké síni strašnického krematoria v Praze se dnes uskuteční poslední rozloučení se zpěvákem a hudebníkem Richardem Tesaříkem. Spoluzakladatel a frontman kapely Jojo Band zemřel po těžké nemoci 6. září ve věku 80 let. Smuteční obřad začne v 11 hodin. Evropská unie potřebuje mechanismus podobný NATO, který umožní lépe reagovat na dronové incidenty, sabotáže a kybernetické útoky napříč Evropou. Uvedla to dnes v projevu ve Štrasburku předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Řada z těchto útoků je připisována Rusku a v posledních týdnech se odehrála v Německu, Polsku nebo v pobaltských státech. Necelé 3 týdny poté, co při tvrdém pádu na Vueltě utrpěl několik zlomenin, už nejlepší současný cyklista Tadej Pogačar znovu šlapal na kole, zatím jen doma na stacionárním, což dokumentoval videem na Instagramu. 27-letý Slovinec se zotavuje po operaci klíční kosti, zlomený měl i krční obratel a také prodělal otřes mozku. Dnes má být oblačno, během odpoledne se zatáhne a na většině území města se objeví přehánky a teploty dnes 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď zase Katka Jelenová a dopravní informace.
3: Vegbelské směrem z Letňan do Hloubětína popojíždí nákladní soupravy v pravém pruhu už od Cínovecké. Krokem se sunou i celou Novopatskou k Černému mostu i dál do Štěrbohol. Hlavní příčinou dlouhého zdržení je těsně za Běchovicemi porouchaný kamion překážející v pravém pruhu. Silnější provoz trvá i na jižní spojce od Barandovského mostu. Nesouvislá fronta se sune už ze Spořilovské, rozjíždí se až ve Štěrboholech za sjezdem na Dolní Počernice. V Dobříšské směrem na Smíchov se zdržíte mezi Zlíchovským tunelem a Mrázovkou, na magistrále z Pankráce do Holešovic na Nuselském mostu, pak i krátce před omezením u hlavního nádraží. Směrem od Holešovic popojíždí kolona mezi Florencí a Muzeem.
0: Díky moc a tím ahoj.
3: Měj se.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT 2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Po 10:30 na Rádiu Praha Temper City Self Aware a taky Lady Gaga The Edge of Glory.

0: Capaldi a jeho Forget Me ve 10:45 na Rádiu Praha. S přicházejícím podzimem také vstupuje řada divadel do nové sezóny. Týká se to i divadla Pod Palmovkou, které kromě premiéry přivítalo diváky v novém zrekonstruovaném sále. Víc se dozvíme v reportáži naší létající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: Doladit světla a rekvizity, potřebná rutina před večerním představením. Takhle vypadaly přípravy na start nové sezóny divadla Pod Palmovkou. To diváky přivítalo ve zrekonstruovaném sále.
2: Jsme vrátili principiálně podobu toho sálu před rok 2002, to znamená před ty povodně v roce 2002, kdy právě ta elevace tady v tomhle divadle Pod Palmovkou byla nahoru, jako pod balkón.
1: Říká ředitel divadla Michal Lang.
2: Mezi první řadou sedmou je 14 cm. To zvedlo. Ty sedadla jsou na šupiny, to znamená, že lidé vidí prostě v mezerách.
1: Jedno z prvních představení sezóny byla inscenace Ostře sledované vlaky, adaptace románu Bohumila Hrabala, kterou proslavil oscarový režisér Jiří Menzel.
3: Tak Máša je mladá konduktérka,
1: říká představitelka Máši, herečka Kateřina Hrdinová.
3: Je zamilovaná do hlavní postavy, do Miloše. Ten příběh se vlastně odehrává okolo jeho dospívání a Máša, která se s tím musí taky nějak vypořádat a taky neví, co si o tom má myslet, je taky zmatená.
4: My se spolu potkáváme vlastně v nové divadelní sezóně. Teďka nám tady kolegové osvětlovači zhasli sál, protože se tu chystá přesně večerní představení. Jak jsi si odpočinula o prázdninách a jak se těšíte na dnešní představení?
3: Já jsem využila každého volného dne, co jsem měla. Byla jsem u moře, odpočinula jsem si, nabrala jsem energie, moc se těším, už mi to chybělo. Divadlo i zkoušení hraní.
1: Další budou třeba Výstřely na Broadway v režii Tomáše Dianišky nebo Hra prezidentky. Celkem uvede divadlo hned 5 premiér. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: Jak to vypadá na silnicích? Na severovýchodě metropole trvá silný tranzitní provoz. Dlouhá fronta kamionů se posouvá už ve sjezdu z Cínovecké do Kbelské. Krokem pokračují Novopatskou na okruh k Černému mostu i dál směrem na Štěrboholy. Na spojce kousek za nájezdem od Běchovic na začátku omezení stále v pravém pruhu překáží nepojízdné nákladní auto a s ním i policejní hlídka. Na magistrále z Pankráce do Holešovic zůstává plný zhruba z poloviny Nuselský most, pak budete popojíždět i před omezením u hlavního nádraží. Od Holešovic naberete zdržení mezi Florencí a muzeem. Ječná se zaplnila od Karlova náměstí nahoru k Legerově. Před vypichem ztratíte pár minut v Bělohorské z centra od Kláštera a v Kukulově od Plzeňské.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Viny.
5: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
7: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: byla Adele, Send My Love to Your New Lover. Je 11 hodin, do studia dorazila Denisa Žižková, máme pro vás zprávy Rádia Praha a přejeme pěkný den.
1: Hezké dopoledne.

0: Nově polepená tramvaj v Praze vyzývá chodce k větší obezřetnosti. Začala další fáze likvidace černouhelného dolu ČSM na Karvinsku. Evropská komise představí balík odolnosti proti změně klimatu. Oznámila to ve výročním projevu Ursula von der Leyenová. Dnes má být oblačno až polojasno, odpoledne přehánky, teploty až 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pozornosti chodců vyzývá v Praze nově polepená tramvaj. Ta má upozornit hlavně mladé lidi s telefonem a sluchátky, aby si dávali pozor na projíždějící vozy. Kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy, reaguje mimo jiné na to, že za první pololetí letošního roku srazily tramvaje v metropoli 43 lidí. Jedno dítě nehodu nepřežilo, pokračuje Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
2: My nechceme zakazovat samozřejmě používání telefonu a sluchátek v rámci veřejného prostoru. Chceme, aby si mládež uvědomila, že de facto, když například jenom stumím sluchátka, lépe slyším.
0: Firma OKD začala na Karvinsku zasypávat další ze 4 jam černouhelného dolu ČSM. Do podzemí se postupně nasype zhruba 44 tisíc kubíků hlušiny. Po jámě v jižní části dolu je nateď na řadě takzvaná výdušná jáma v severní lokalitě. Její likvidace bude trvat zhruba 11 dnů, potvrdil ředitel útlumu OKD David Hájek.
3: Podle toho, jak se nám bude dařit odtěžovat zásypový materiál z úložiště směrem do jámy. Sem tam prší, trošku nám to dělá problémy. Nebyli jsme z dolu na to zvyklí, takže ty pásy na to nejsou přizpůsobené a potom trošku prokluzují.
0: Zbylé dvě jámy dolu ČSM budou v dalších letech sloužit k těžbě metanu a následné výrobě elektřiny a tepla. Evropa musí podle předsedkyně Evropské komise trvat ve svých klimatických cílech. Ursula von der Leyenová to řekla ve svém výročním projevu o stavu Unie před europoslanci ve Štrasburku. Uplynulé měsíce plné požárů a sucha označila za léto pravdy. Podle von der Leyenové komise připravuje nový balíček odolnosti proti změně klimatu.
4: Během vln veder zemřelo víc než 35 tisíc lidí. Domovy důchodců a nemocnice se nebezpečně přehrývaly. Byly to nejteplejší letní měsíce dosud, ale pravděpodobně zároveň i nejchladnější měsíce nadcházejících let. Věda má jasno. Evropa se otepluje dvojnásobným tempem oproti celému světu. Není pochyb o tom, že Evropa může, musí a bude pokračovat v plnění klimatických cílů. Musíme dramaticky zvýšit připravenost.
0: Mladá Boleslav a Liberec postoupili do osmifinále domácího fotbalového poháru. Mladá Boleslav zvítězila v Třinci 3-0, Liberec ve Vlašimi 2-0. Mezi elitní šestnáctku týmů v MOL Cupu se už minulý týden probojovali fotbalisté Prostějova a Sparty. Bude oblačno až polojasno, během dne se od severozápadu zatáhne a odpoledne a večer se na většině území města vyskytnou přehánky, v závěru pak budou srážky ustávat. A teploty dnes 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Tak Katko, teď zase ty a dopravní informace.
6: V metropoli dnes panuje velmi silný tranzitní provoz, hlavně na severovýchodě města. Nákladní soupravy se sunou už ze začátku k Belské směrem z dálnice D8. Pokračují i dál celou Novopatskou i východní částí okruhu až do Štěrbohol. Těsně za nájezdem od Běchovic navíc v pravém pruhu stále překáží nepojízdný kamion. Ve spojovací od Jarova popojíždí kolona od křížení s Českobrodskou. Důvodem je omezení u odbočky k nádraží. Hodně plná stále i magistrála, sjezd z magistrály na Chodově do Spořilovské. A magistrála dál do centra, kolona z Pulkynu Selského mostu až do Legerovy, kratší i mezi Vinohradskou a omezením u hlavního nádraží. Jedete-li od Holešovic, čekejte 10 minut navíc v úseku mezi Florencí a Muzeem.
5: Díky moc, zatím ahoj.
6: Krásný den.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Posloucháte Dopolední Prahu, teď máme 5 minut po 11. Je středa 16. září a zdraví vás Honza Chlaň. Za chvilku DJO, End of Beginning.
7: Už nehledám to místo.
5: A nebo Poetika a blízko.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň 107,1 FM.

0: Alicia Keys, Empire State of Mind. Je 11:45. A na silnicích to vypadá následovně. Na Štěrmoholské spojce trvá komplikace, kousek za nájezdem od Českobrodské, na začátku omezení v pravém pruhu stojí nepojízdný kamion, s ním taky policejní hlídka. S majáky čeká se na odtah, dlouhá kolona, hlavně nákladňáků, se táhne už ve sjezdu z Cínovecké do Kbelské. Před Libichem se zdržíte 10 minut v Bělhorské z centra, brzdí se na úrovni Kláštera, na výjezdu z Prahy směrem k D7 zpomalíte za odbočkou na Horoměřice. Ke sjezdu do Aviatické naberete asi 5 až 10 minut a Katka mi tam ještě napsala a to je vše, ty jeden mrňavej, děkuju.
1: Rádio Praha, doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
2: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
1: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
3: Rok je

0: Alex Warren a jeho Fever Dream nás dovedli k 11:30 a tedy k další zpravodajské relaci Rádia Praha, kterou připravila Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Na pražském Císařském ostrově začne v říjnu rekonstrukce takzvané staré vodní linky ústřední čistírny odpadních vod za 4 miliardy 790 milionů korun bez DPH. Uzavírka Sýtenského mostu v Kladně začne do konce listopadu, čeká ho kompletní oprava. Řidiči po mostu, který spojuje centrum Kladna se sídlištěm Sýtná s částí Kročehlavy, neprojedou podle předpokladů více než jeden rok. Celkové náklady přesáhnou 150 milionů korun bez DPH. Je hotová dokumentace i stavební povolení, nyní musí uplynout úřední lhůty pro schválení objízdné trasy autobusů. Nejméně 60 lidí v neděli zemřelo po zřícení Zlatého dolu v západním Súdánu. Informovala o tom agentura Reuters. Podle lokálních zdrojů je počet mrtvých tak vysoký kvůli nedostatku bezpečnostních opatření či záchranářského vybavení. Příští sezóna Formule 1 bude mít 24 velkých cen. Ročník 2027 začne v polovině března v Bahrajnu. V červnu v Monaku se také poprvé pojede i sprint. Dnes má být oblačno až polojasno, odpoledne se vyskytnou na většině území města přeháňky a teploty 24 až 26 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A opět se koukneme na silnice společně s Katkou Jelenovou.
3: Na plzeňské dálnici D5 před hlavním městem se kolona kamionů o něco málo zkrátila. Aktuálně zastavují u Rudné na 5. kilometru, následně se sunou až na okruh za Ořech. Míříte-li do Prahy ze severu dálnicí D8 z Ústí, první část fronty nákladních souprav čekejte v Cínovecké už před sjezdem na Březiněves. Na začátku Kbelské výrazně zpomalují i osobní auta v levém pruhu. Ta se po chvíli opět rozjíždí, nákladní pokračují v pomalejším tempu celou Novopatskou, dál i východní části okruhu okolo Černého mostu až na začátek Štěrboholské spojky. Tam právě teď nakládají na odtah porouchaný kamion přes hodinu a půl stále blokovaný pravý pruh. V Bělohorské před Vypichem směrem z centra popojíždí fronta z úrovně Kláštera. Spojovací od Jarova k Balabence stále plnější kvůli omezení u odbočky do ulice k Žižkovu. Nuselský most do centra a kolona zhruba z poloviny až do Legerovy ulice.
0: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
3: Měj se hezky, Honzo.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Lékař a terapeut Pavel Špatenka se dlouhé roky věnuje osobnímu rozvoji a sebepoznání. Je také autorem mnoha knih. Co nejvíc ovlivnilo právě jeho a proč je dobré pochopit sebe sama? I na to se zeptáme v pořadu Až na dřeň.
6: V neděli po 12. hodině na rádiu.

před polednem strávíme ve společnosti Bruna Marse a songu On My Soul. A bude taky Chopin a Good Luck.

0: Imagine Dragons a Follow You na Rádiu Praha ve 11:45. No a my se teď spojíme s kolegou Petrem Kastnerem. Na pražském Zlíčíně totiž dnes začnou dělníci stavět nový parkovací dům. Stavba za zhruba 620 milionů korun by měla být hotová v roce 2028 a další informace má právě reportér Petr Kastner. Zdravím tě, dobrý den.
1: Hezký den.
0: Petře, kolik parkovacích míst bude v tom novém P+R domě?
1: V samotném parkovacím domě jich bude přes 460. Dalších víc než 130 bude na přilehlé ploše, která nebude zastřešená. Na 11 stáních budou taky stojany pro dobíjení elektromobilů. Pětipodlažní parkovací dům bude v ulici Na Radosti nedaleko depa metra a v blízkosti autobusové zastávky Nový Zličín. Dostat se sem řidiči budou moct buď z dálnice D5 přes Pražský okruh, nebo přes Rozvadovskou spojku a Řevnickou ulici. Teď je tady zatím jen betonová plocha z panelů, ty dělníci budou muset odstranit, potom začnou se samotnou výstavbou.
0: Kdo vlastně bude moci ten parkovací dům využít?
1: Určený bude hlavně pro mimopražské řidiče, kteří by zde měli nechat auto a dál se po městě přepravovat pomocí MHD. Podle ředitele technické správy komunikací hlavního města Filipa Hájka by denní parkovné mělo stát 50 korun. Podobně už v metropoli funguje zhruba 5 let P+R parkovací dům pro téměř 900 aut na Černém mostě a předloni otevřelo vedení Prahy dům u stanice metra Nové Butovice, který nabízí zhruba 400 stání.
0: Pokud se nemýlím, tak hlavní město Praha chce budovat ještě další parkovací domy. Kde by měly být?
1: V loni začali stavět dělníci P+R parkovací dům u metra Opatov v Praze 11, kde má být skoro 500 míst. Z toho 100 by mělo být vyhrazeno jen pro rezidenty. Další Pražané by tam mohli parkovat přes noc, kdy dojíždějící řidiči místa nevyužívají. Stavbu za zhruba 660 milionů korun chce vedení města otevřít koncem září letošního roku. V červnu pak Praha vypsala tender s předpokládanou hodnotou zhruba 600 milionů korun na stavbu P+R parkovacího domu u stanice metra a depo Hostivař.
0: Říká kolega Petr Kastner. Díky za informace. Hezký den přeju. Ahoj.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: Podíváme se, jak to vypadá na silnicích ve 11:45. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se po téměř 2 hodinách podařilo odtáhnout nepojízdný kamion, blokoval pravý pruh kousek za nájezdem od Běchovic. Na začátku omezení se už tak opět projíždí plynule, dlouhá kolona nákladních souprav od zdip by se tak mohla dát a rychleji do pohybu. Se zdržením stále počítejte z poloviny Nuselského mostu do Legerovy i dál směrem na Holešovice mezi Vinohradem a omezením u hlavního nádraží. A Katka píše, a víš, co si můžeš, milý Honzo? Vím, pustit závěrečný jingle dopravy.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Máme tady poledne, pokud právě jste zasedli k obědu, tak dobrou chuť. Pokud k tomu chcete ještě navíc slyšet zprávy, tak Rádio Praha vám je nabídne. Je tu s nimi Denisa Žižková.
1: Dobré poledne. Na některých místech v pražské krči v příštích 10 dnech nepoteče teplá voda. Praha 12 spustila hlasování v participativním rozpočtu. Lidé můžou vybírat z 5 návrhů. Středočeský kraj schválil memorandum o přípravě vodovodu podél budoucí dálnice D3. Bude oblačno až polojasno, odpoledne se mohou objevit přehánky, teploty až 26 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: V pražské krči dnes začíná plánovaná odstávka dodávek tepla a teplé vody. Potrvá do 25. září a týká se několika domů v ulicích Antala Staška, Halasova a Krčská. Důvodem jsou dokončovací práce při modernizaci teplovodní sítě. Další omezení plánuje dodavatel i v následujících týdnech. Lidé z Prahy 12 si budou moci v participativním rozpočtu vybrat celkem 5 návrhů. Hlasovat můžou třeba pro interaktivní zahradu, kontejnerové stání u parku v Cholupicích nebo malovanou opičí dráhu u autobusové zastávky Cílkova. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové radnice na to vyčlenila 1 200 000 korun.
3: Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, a to 2 kladné a 1 záporný. Záporně lze hodnotit až po udělení jednoho kladného hlasu. A oba kladné hlasy mohou být přiděleny stejnému návrhu.
1: Hlasovat můžou lidé do 11. října přes aplikaci městské části nebo na recepci radnice. Středočeský kraj se dohodne s ministerstvy dopravy a zemědělství na dalším postupu při přípravě vodovodního přivaděče podél dálnice D3. Krajští radní souhlasili s uzavřením memoranda. Nový vodovod má v budoucnu zásobovat pitnou vodou až 30 tisíc lidí na Petrovicku, Sedlecko-Prčicku nebo Voticku. Dělníci by ho měli začít budovat v roce 2028 společně s výstavbou středočeské části dálnice D3. Pokračuje mluvčí středočeského kraje Adam Hejda.
4: Vodovod podél dálnice D3 bude stěžejní páteří celé plánované vodohospodářské infrastruktury. Napojit ho chceme na stávající i nové vodojemy, vodovodní řady a další stavby.
1: Německá vláda se připravuje zasáhnout proti vysokým cenám benzínu a taky začala nakupovat zemní plyn a plnit před zimou zásobníky. Obojí chtěla přenechat volnému trhu. V neděli ale čekají zemi důležité volby.
5: Kancléř Friedrich Merz včera řekl, že ceny pohonných hmot jsou pro spotřebitele a lidi odkázané na auto neúnosné a proto musí vláda jednat. V Berlíně se teď diskutuje o tom, jestli se vydat spíš známou cestou snižování spotřební daně anebo cíleně převádět dávku nízkopříjmovým skupinám. Ústupek vlády a státní intervenci do energetického sektoru vnímají německá média jako součást boje kancléře Merze o politické přežití. Špičky křesťanských demokratů se mají k jeho setrvání ve funkci vyjádřit tuto neděli po zemských volbách v Mecklenburgsku, Předním Pomořansku a v Berlíně. S ohledem na situaci kancléř Merz zrušil na příští týden naplánovanou cestu do New Yorku. Z Berlína Tomáš Havlín, Český rozhlas.
1: Čeští volejbalisté dnes zápasem proti Slovinsku zakončí skupinovou fázi mistrovství Evropy. K duelu proti medailistům z posledních 3 evropských šampionátů nastoupí v Modeně den poté, co po 3 výhrách utrpěli první porážku na turnaji 1-3 z domácí Itálií. Bude oblačno až polojasno během dne a odpoledne hlavně se zatáhne, může se objevit déšť nebo přehánky a teploty 24 až 26 stupňů.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách dopravní informace, připravená je s nimi Katka Jelenová.
7: Kolona kamionů v Cínovecké směrem z D8 od sjezdu na Březině Ves už se sice dává do pohybu, ale pravda velmi stěžka a pomalu. Pravým pruhem se posouvají chvílemi jen krokem celou Kbelskou, Novopatskou i východní částí okruhu kolem Černého mostu až ke sjezdu do Českobrodské. Kbelská od Novopatské směrem do Hloubětína i dál Průmyslová na Hostivář hodně plné. Uvedenou trasu zvládnete za 20 minut. Ve spojovací mezi Jarovem a odbočkou k nádraží, kde stále pracují na opravách vozovky, ztratíte 10 minut. Podobně i z poloviny Nuselského mostu k Legerově, i z druhé strany od Holešovic mezi Bulharem a IP Pavlova.
0: Díky moc, Katko, a hezký zbytek dne.
7: Krásný den a dobrou chuť k obědu, Honzíku. Ahoj.
0: Díky. Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: V dnešním pořadu Pražákům je hej přivítám herce, režiséra a dramatika Jiřího Hájka, uměleckého šéfa divadla v Řeznické. Povídat si budeme o divadle, kde mají diváci herce doslova na dosah, i o vztazích, ve kterých k sobě někdy máme překvapivě daleko.
6: Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Rádio Praha. Na Rádio Praha.
1: Ve studiu se mnou je teď herec, režisér a dramatik Jiří Eš Hájek a hned se vrhneme, momentálně umělecký šéf divadla v Řeznické, a hned se vrhneme na to Eš uprostřed těch dvou jmen, protože to není vaše druhé jméno, nejste křtěný. Proč tam to Eš je?
2: Je to vlastně, já rád říkám, že to je Šoulet, nebo teď jsem vypadlo, co jsem chtěl, měl ještě vtipnýho vymyšlený, jo, Šodo, Jiří Šodo Hájek, to mi přišlo taky dobrý, ale já nemám rád buchtičky se Šodo, takže ne. Je to po méně mé ženy, a teď jsem chtěl říct bývalé, což mi přišlo dobrý. Bývalé jméno mé manželky Šumná, takže jsem měl být původně Šumný Hájek, tak můžem říkat, že to je Šumný Hájek. Je to tak jako umělecké rozlišovadlo.
1: Já jsem vás samozřejmě prohnal umělou inteligencí a ta přišla na to, že jste se rozhodl si tam to Eš dát proto, abyste se odlišil od jiných hájků v uměleckém oboru.
2: Tož tak vlastně ve výsledku je a zároveň je to opravdu poctění mé manželky.
1: Krásný. Pojďme k divadlu. V Řeznické máte kolem 80 míst a diváky prakticky na dosah ruky. Co to s hercem dělá, když publikum sedí takhle blízko?
2: Já nevím, co to dělá, já to mám každopádně moc rád. Měl jsem to rád vždycky a člověku to umožňuje daleko jemnější způsob hraní, detailnější a no, ten kontakt je prostě, přináší pro ty inscenace něco specifického, něco osobitějšího, osobnějšího, člověk je do toho schopen jakoby daleko více proložit a myslím, že je od divákům umožněno víc nahlédnout jakoby k tomu herci nebo k tomu člověku jako takovému.
1: Předpokládám, že spousta posluchačů si řekne, no počkej, ale tak jako v podstatě v každém divadle ty diváci sedí relativně blízko. Je to v té Řeznické nějak jako extrémně blízko?
2: No je to opravdu na dotek, no, jako Forbína, vzhledem k tomu, že my nemáme žádný kukátko, nic takového, vlastně první řada navazuje na jeviště, tak jste opravdu úplně na dotek. Když si herec stoupne těsně na tu Forbínu, tak se diváka skutečně dotýká.
1: Mohl bych ho štípnout do lítka v té chvíli.
2: Je to možný. Ale nedělejte to, prosím.
1: No tak samozřejmě. Vy jste Řeznickou popsal slovy, že to je osobní fialový řez. Mm-hmm. Co to znamená?
2: No, když my jsme nastoupili s Lukášem Pečenkou jako ředitelem a já jako umělecký šéf, tak jsme se rozhodli do divadla vnést barvu, protože celkový vizuál byl černobílý dlouho. I ačkoliv tedy plakáty občas jako barvou nějakou jako zavonily, ale hledal jsem jako vlastně něco, čím to drobně odlišit, ale zároveň se nedostat úplně jinam. Protože my navazujeme na to, co se v Řeznické dělo, pokračujeme v nějakých liniích, zároveň přece jenom to divadlo někam posouváme, někam vyvíjíme. A ta fialová barva nějakou svojí elegancí, svojí výjimečností, dejme tomu, je to kombinace různých barev, dobře, dvou, červená, modrá, ale dejme tomu, že by se jich tam dalo najít víc v těch odlescích. A tak přinášela něco, co mě do toho strašně jako intenzivně sedlo. No a Řeznická se slovem řez si rád hraju, také naše hlavní heslo je neváhej a řezni.
1: To zní dobře. O divadle v Řeznické si budeme povídat samozřejmě i dál. Posloucháte pořad Pražákům je hej a mým hostem je herec, režisér, dramatik a umělecký šéf divadla v Řeznické Jiří Eš Hájek.

0: centra se pomalu rozjíždí kolona z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Ta pokračuje nesouvisle až před Kbelskou a Novopatskou až na východní část okruhu ke sjezdu na Běchovice. Kbelská od Novopatské směrem do Hloubětina i dál Průmyslová na Hostivař hodně plné. Uvedenou trasu zvládnete asi za 20 minut. Ve směru do Letňan opatrně za sjezdem na Prosek. Srazila se tam dvě osobní auta v levém pruhu a kolona se tvoří od Mladoboleslavské. Na okruhu směrem na D1 počítejte se silným provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem a ve spojovací mezi Jarovem a odbočkou k nádraží, kde stále pracují na opravách vozovky, strávíte asi 10 minut.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Scrollujete? Jen si klidně.

0: byli Miles Smith a Neil Horan, Drive Safe. Jezděte opatrně, ať o vás nemusíme mluvit v zelené vlně. Každopádně ve studiu se mnou je herec, dramaturg a umělecký šéf divadla v Řeznické. A teď jsem to zapomněl. Jo, Jiří Ežhájek, pardon, já se strašně mluvím. Každopádně, pamatujete si, kdy jste jako herec poprvé zatoužil sednout si na tu druhou stranu a zkusit si režii?
1: Myslím si, že vlastně už na Gimplu a v podstatě se to nějakým způsobem takhle už dělo, i když ne jakoby výlučně, že bych byl vysloveně režisér, ale nějak jsem do toho kecal a ty věci se utvářely pospolu. Ale nějak to vyšlo přirozeně a v druháku jsem inscenoval své monodrama se spolužačkou a od té doby jsem v podstatě začal nějak pomalu režírovat. Plus vlastně už dokonce v prváku na salonu původní tvorby na JAMU jsem režíroval své spolužáky v inscenovaném čtení mých povídek a básniček.
0: To zní pěkně. Nicméně v tom vztahu herec-režisér, když pak se sejdou dva režiséři, jeden je v té roli toho herce a druhý režíruje, tak někdy může dojít, řekněme, k mírnému tření nebo jiskření. V inscenaci X vás režíruje Jakub Šmíd. Dochází tam někdy k něčemu takovému?
1: Ne. Já ty věci odděluju, i když jako takhle vytahuju svého vnitřního režiséra, vytahuju v momentě, kdy ta věc přestává fungovat a je potřeba se jakoby zachránit, respektive najít jakoby cestu, tak tu sebereži jako člověk vytáhne a je schopný potom pomoct i vnějš na venek, ale rozhodně to nedělám, abych někomu měnil koncepci nebo kecal někomu do toho, jakým způsobem to má vést. Já jsem v ten moment jako herec a jsem rád, že jsem v ten moment jenom jako herec, protože já si nechci tu věc vytvářet, já ji chci, aby mě někdo jako posouval někam dál a je to vlastně inspirativní velmi, takže ne. A rozhodně ne s Kubou, protože Kuba ví, co chce a kam to směřuje a je s ním skvělá spolupráce.
0: Říká Jiří Ježhájek, který je dnes hostem pořadu Pražákům je hej. Doteď jsme mluvili o divadle v Řeznické, ale vy zároveň hrajete i v Jihočeském divadle. Není to trochu moc, jakože člověk furt někam jezdí a je takovej unavený z toho?
1: Není. Já v Řeznické hraju pouze v X, v jedné inscenaci, i když tady jako divadlu šéfu a režíruju tam a dramaturgu a tak dále, tak přesto to nějak jako skloubit jde a mnoho těch věcí jde dělat jakoby na dálku v vozovkách a v Jihočeském divadle jsem na půl úvazku a těch inscenací zatím taky není tolik, aby to nešlo nějakým způsobem zvládat a je to zase osvěžující, protože se člověk potká s jinýma lidma, který ho nějakým způsobem inspirujou a tak.
0: Říká Jiří Ežhájek, host pořadu Pražákům je hej na Rádiu Praha.
2: Pražákům je hej na Rádiu Praha.

0: Posloucháte Rádio Praha, ve studiu se mnou v pořadu Pražákům je hej, je herec, dramatik a šéf, umělecký šéf divadla v Řeznické Jiří Ešhájek. Povídali jsme si nejen o divadle v Řeznické, povídali jsme si také o herectví, ale teď bych se chtěl podívat na hru Zahrádkář, kde se otec se syny pokoušejí domluvit, ale pořád se tak nějak míjejí. Co vás na tom tématu vlastně přimělo napsat celou hru?
1: Tak pro mě je to velmi osobní téma, protože nějakým způsobem to jsem zažíval, zažívám. Tu problematickou komunikaci mezi námi a navíc je to pro mě jakoby podstatné téma mužské, které se minimálně v té době, když jsem s tím začal, jako málo řešilo a mám pocit, že je velmi podstatný i pro otázku ženskou a tedy to vyrovnávání sil, protože když se pojmenuje mužská otázka, co vlastně jsme, co znamená mužství, co znamená otcovství, tak se daleko jednodušeji potom bude pracovat i s tou ženskou otázkou. Zkrátka ty věci se je potřeba řešit pospolu.
0: No. Tak to bez debaty, už jste to teď naznačil, že vlastně jsou v té hře i jisté autobiografické prvky. Co jste při tom psaní pochopil sám o sobě, jako o synovi a současně otci?
1: No, to je zajímavý. Myslím, že jsem pochopil nějaké chyby, které dělám i já, které mě třeba jako synovi vadí a uvědomuji si, že k ní mám taky tendenci.
0: Takže v tom bylo takový to jako hlavně nechci být jako můj táta nebo něco
1: na ten? To bych neřekl. Tam jde opravdu o jednu konkrétní specifickou situaci, která způsobila jistý rozkol jako mezi námi. Ale vlastně jako ústí do toho, že pojmenování, co to otcovství vlastně je, a myslím, že to ta otázka je důležitá jak pro syny, tak pro toho otce samotného. A já myslím, že na ní není jako jednoznačná odpověď, ale je důležitý se na ní podle mého názoru zamyslet, protože je potřeba tu roli nějak uchopit. A nějakým způsobem byly tyhle role určovány v minulosti velmi jasně, striktně, otec je takový a takový, ale nejen, že to už dávno neplatí, ale podle mě to nikdy neplatilo. A bylo to něco, co byl takový bič nad těma lidma, jako že jsou zavřený v nějaký škatulce, kterou musí naplňovat, ačkoliv ji tak vůbec necítí. A matka je taková, otec je takový. No ale všichni jsme věděli, že ve většině případů je tak, že ten, kdo udává ten řád nebo ten rytmus té rodiny, je povětšinou matka. Ale ten otec je ta hlava rodiny. Tak proč by to tak muselo za každou cenu být, když ty váhy v té rodině jsou třeba jiný a tak dále a tak dále. Těch jako otázek je strašná spousta a hlavní to téma je opravdu najít tu komunikaci a to, jakým způsobem spolu fungovat a je nutný opravdu jako v těch rodinách dodržovat ty vazby, ačkoliv to třeba jako nefunguje a není potřeba to třeba, nebo možný to třeba jenom pustit a povolit a říct si, OK, tak jsme sice rodina, ale můžeme fungovat normálně vedle sebe a nemusíme být jako za každou cenu ty nejlepší přátelé, protože ty přátelské vazby si člověk utváří jako dobrovolně, vědomě a sám, kdežto ty rodiny jsou prostě zase nějaký škatulky, ve kterých vám někdo řekl, že musíte fungovat. A vždycky budete, protože geny nevyčuráte a prostě ty vazby mezi vámi budou a jsou. A ty já nikdy opouštět nechci a neopustím, ale ještě to neznamená, že vás to nutně musí tlačit k tomu, že tedy se musíte neustále setkávat a být spolu jako ve velký silným partnerským vztahu. Není to nutné a někdy to uvolnění může pustit tu lepší komunikaci. Doufám, že jsem nějak to vysvětlil.
0: Já myslím, že jste to řekl naprosto přesně. Stane se třeba někdy, že jako dokončíte tu hru nebo skončí představení a přijde za vámi divák a řekne, tohle, co jste předvedli, to je naše rodina.
1: Já jsem bohužel teď se mi nepodařilo být na těch reprízách moc. Nicméně ano, stává se mi to, když známí mi někdy napíšou, nebo když tam byl někdo, kdo koho znám a tak, a nebo máme knihu, do které to občas v divadle někdo napíše. A ano, stává se to a mám z toho velkou radost, že jsem, mám takové reflexe, kdy ty lidi říkají, že se o tom třeba hodinu, dvě hodiny baví a měl jsem dokonce jako syna s otcem, že přišli jako společně na to a že fakt potom rozebírali vlastně ty témata. To je naprosto ideál, je to něco, co vlastně chci tím, tou inscenací spouštět, ačkoliv tam je humor samozřejmě, protože myslím, že to koření je taky důležitý.
0: Je fakt, že když to představení vyvolá takovou reakci, tak to je vlastně největší vyznamenání. Že?
1: Je to tak?
0: Říká Jiří Ežhájek, host pořadu Pražákům je hej.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: No a jsme ve spojení s dopravním infocentrem, ve kterém už je kolega Tomáš Kolmistr. Já tě zdravím.
3: Hezké odpoledne. V Cínovecké směrem do centra se pomalu rozjíždí kolona z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Je to fronta hlavně kamionů, ta pokračuje nesouvisle přes Gebelskou a Novopatskou až na východní část okruhu ke sjezdu na Běchovice. Ve Gebelské směrem do Letňan opatrně za sjezdem na Prosek, srazila se tam 3 osobní auta v levém pruhu a kolona se tvoří už od Novopatské. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta hlavně kamionů od sjezdu z D1 až do omezení před Jesenici. Na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovi, také Vilzonová od Florence k muzeu a utpaná je Ječná před náměstím IP Pavlova a tu už z Reslovy od Tančícího domu.
0: Tome, já ti moc děkuju, měj se, ahoj.
3: Taky díky, ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Nechovám se o nic hůř než Pickering.
5: To není pravda. On zachází s květinářkou, jako by to byla dáma.
4: A já zacházím s kteroukoliv dámou, jako by to byla květinářka. Pygmalion. Slavná komedie o snobismu, lásce, morálce a předsudcích. Divadle pod Palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
2: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
6: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
2: Praha žije.

0: The Weeknd a Take My Breath. Posloucháte Rádio Praha a taky pořad Pražákům je hej. Ve studiu se mnou Jiří Ešhájek, umělecký šéf divadla v Řeznické, a právě tam se teď vrátíme, protože vy uvádíte v Řeznické inscenaci v Gala. Co vás na Gale Dalí zaujalo natolik, že jste se od ní rozhodli odrazit k vlastnímu představení?
1: Tak my ještě neuvádíme, teď ji teprve zkoušíme, ale bude mít premiéru 30. listopadu. A s tímto tématem přišli čtyři, no nejsou herci, ale umělci, dejme tomu, protože jsou v té skupině dva herci, Stáně Jachnická, Honza Zadražil, a potom choreografka a tanečnice Leona Kvaša Kvasnicová a Gabriela Vermeliu, hudebnice. A ty přišli s tímto tématem, které nás zaujalo, ale nejen kvůli Gale Dalí, jakožto velmi složité, velmi, velmi neproniknutelné osobnosti, zahalené mnohými tajemstvími, ale především kvůli jejich vztahu, respektive jejich osobním otázkám, které se s tou galou pojí. Což je otázka stárnutí, což je otázka nalezení nebo respektive nějak uhájení si nějakého vlastního cíle a nalezení ještě i v pozdějším věku, že je možný prostě stále ještě něco dokázat a čas nekončí a možná teď ještě řeknu jakoby podtitul celé sezony, který je, dejme tomu, hlavním tématem podle mě i té inscenace v Gala, a to je Teď mluvím já. Že teď je ta příležitost, kdy ještě teď prostě jsem tady teď já a teď já budu táhnout a budu říkat, jak ty věci jsou a respektive něco, co chci říct.
0: Je v tomhle tématu i pro vás něco osobně důležitého?
1: Jo, čím dál víc se do toho nořím, tak ano, myslím, že to dokázání se prosadit a neublížit a je něco, co podle mě, a vybalancovat tyhle ty vrstvy je rozhodně zajímavý, a pak je tam druhá vrstva ještě to, že protože Gala Dalí vlastně nebyla umělkyní, dá se říct, že její hlavní činností byla, že byla múza a producentka, dejme tomu, ale ta múza není pejorativní, ale ona skutečně byla a ovlivňovala pravděpodobně ty tvůrce velmi intenzivně a dost pravděpodobně by bez ní opravdu třeba Dalí jako takový nevytvořil svá díla a rozhodně ne takový, jaký jsou. Takže to je pro mě taky zajímavý, že někdo může opravdu stát za tím umělcem jako takovým a být zároveň umělcem, ale jeho osobnost je vlastně jakoby v tom důsledku marginální, ačkoliv, nebo ne v důsledku, ale pro veřejnost je marginální, ale přitom je vlastně velmi, velmi podstatná. A myslím, že ty lidi v pozadí jsou velmi schovaní a nemluví se o nich, ale je to mnohdy velká škoda.
0: Možná se pletu, ale teď mi v tom přišlo určitým způsobem propojení vlastně s tím předešlým tématem rodiny, protože upřímně nechápu, co by bylo na múze pejorativního, naopak, bez múzy to nejde. A vlastně je to i ten model té rodiny ve smyslu, žena hýbe s tou hlavou a vlastně ji natáčí tak, aby ten Dalí vlastně ve výsledku koukal na to, tady udělám ty hodiny, tady udělám slony s těma nohama a tak dále.
1: Ono to konec konců, jako přešli jsme z nějakého mužského tématu, který ale je velmi intenzivně ovlivňovaný i tím ženským světem, přesně. A tady je to ponejvíc jako otázka právě těch žen, který se opravdu chtějí ještě teď prosadit a chtějí něco dokázat. Když třeba přesně rodíte děti, staráte se o rodiny a tak dále, a opravdu je to tak, že spoustu toho času opravdu nemůžete kolikrát ani jako se prosadit tak, jak byste chtěli. Tak teď je příležitost prostě si to své urvat. A zároveň je to opravdu, pořád pokračujeme v Řeznické v linii jako komunikace. Ta minulá sezóna byla nazvaná Mluv se mnou a tuto nazýváme Teď mluvím já. To je nějaký vývoj, protože a tu komunikaci řešíme neustále. Myslím, že to je jako jedno z nejdůležitějších témat současných a nejen současných, ale prostě naučit se spolu komunikovat a tu věc vyřešit pospolu a nepředpokládat, jak ten druhej přemýšlí a co ten druhej chce, ale vnímat se, ale zároveň taky být slyšen.
0: Protože do hlavy jeden druhému nevidíme. Vždycky tam máme jenom sami sebe. Jiří Ježhájek, host pořadu Pražákům je hej, umělecký šéf divadla v Březnické. Za chvíli budeme pokračovat.
2: Pražákům je hej na Rádio Praha.
0: Cínovecké do centra se sune fronta kamionu z konce D8 od sjezdu na Zdiby. Ta nesouvisle pokračuje přes Kbelskou, Novopatskou až na východní část okruhu ke sjezdu na Běchovice. Ve Kbelské směrem do Letňan se podařilo odklidit následky nehody za sjezdem na Prosek. Kolona od Poděbradské se dává pomalu do pohybu. Na okruhu směrem na letiště je fronta hlavně kamionu od sjezdu z D1 až do omezení před Děsenici a na magistrále je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy, také Wilsonova od Florence k muzeu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Na Radiu Praha Oasis a Whatever posloucháte pořád Pražákům je hej, hostem je tentokrát Jiří Eš Hájek, umělecký ředitel divadla v Řeznické a právě tam se teď zase vrátíme, protože teď jsme se dostali k bloku, který jsem si nazval Malé divadlo, velká odpovědnost a otázka zní, když se do hlediště vejde plus minus 80 lidí, jak moc to vlastně rozhoduje o tom, co si můžete na té scéně dovolit uvést?
1: Já si myslím, že si můžeme dovolit úplně cokoliv. Do důsledku. Ano, samozřejmě ekonomické okolnosti nás trošku určují, protože to divadlo zkrátka musí nějakým způsobem jako vydělávat nebo musí mít nějakou návratnost, ale jinak si myslím, že to si opravdu může dovolit cokoliv od muzikálu přes taneční divadlo, vlastně úplně všechno. A teď jde jenom o to skoncentrovat, aby to dávalo pospolu nějaký smysl. A o to se samozřejmě snažíme a pojmenováváme si nějaké dramaturgické linie, které chceme držet, tak kam se chceme dostat, kam se posouváme a tak dále. A minimálně na 2-3 roky dopředu jsme nějakým způsobem už určeni.
0: Když jste zmínil ty peníze, ty jsou samozřejmě vždycky až na tom prvním místě, tak stalo se vám někdy, že jste třeba už připravoval nebo měl připravený nějaký nápad, ale právě peníze do toho zasáhly v tom smyslu, jestli ho musel předělat, změnit nebo třeba úplně zrušit?
1: No úplně takhle jsem to nikdy nezažil. Mám jednu takovou velkou inscenaci, kterou bych hrozně rád někde udělal a není to o penězích, respektive je to o penězích, ale nikde jsem to vlastně ještě pořádně ani nenabídl, takže tak, ale je proto potřeba velký prostor a tím pádem samozřejmě nějakým způsobem někdo, kdo by to financoval. Bez toho to jako úplně nepůjde, ale nepůjde to taky bez toho, abych já tu sám někdy nevyvolal, ale nepatří to do Řeznický, tato inscenace konkrétně.
0: Kdybyste měl do divadla v Řeznické pozvat někoho, kdo tam ještě nikdy nebyl, třeba jako já, tak jakým představením by měl začít a proč právě tím?
1: Mm-hmm. Já bych rád řekl, že vlastně se dá začít v podstatě čímkoliv, upřímně, a není to vyhybavá odpověď.
0: Já myslím, že to je naopak ta nejlepší odpověď.
1: Jo. Já si myslím, že opravdu jako jsem schopný si stát za čímkoliv a to včetně toho, co děláme teď jako novou tvorbu. My jsme tam druhou, respektive začínáme třetí sezónu. Ale i ty věci, které jsme jako šéfové přebrali, tak furt jsou jako velmi, velmi dobré a velmi kvalitní divadlo. Takže začít se dá opravdu čímkoliv a pokračovat by se mělo rozhodně čímkoliv, ale co je podle mě nejdůležitější, je opravdu ta blízkost a ta hra s tím detailem a jistá subtilnost těch věcí, kdy vám nejsou v uvozovkách naservírovány, ale dostáváte prostor o nich přemýšlet a o tématech i vlastně, jste vlastně trošku víc součástí toho, co se děje na tom jevišti. Ačkoliv nejste vtahováni jako aktivně, tak vás to aktivně nutí být partnerem. A to si myslím, že je něco, co divadlo v Řeznické umí a čím je velmi specifické.
0: Dalo by se tedy říct tomu člověku, pokud chceš zažít divadlo přímo na tělo, tak přijď do Řeznické?
1: Jo, to si myslím, že je úplně přesný a rád doufám, že to tak bude fungovat pro všechny, nebo takhle pro všechny to fungovat nikdy nebude, ale pro většinu, věřím tomu, jde o to se otevřít a nepředpokládat a nečekat, co dostaneme, ale zkuste se otevřít a nechat na sebe působit to, co se z toho divadla nebo z toho jeviště na vás hrne.
0: Já vždycky říkám, bejt dychtivé jak dítě. Mým hostem byl v pořadu Pražákům je hej, herec, režisér, umělecký šéf divadla v Řeznické Jiří Eš Hájek. Moc za to děkuju.
1: Já tak děkuju. Pražákům je hej na Rádio Praha.

0: Dělníci začali stavět nový P plus R parkovací dům na pražském Zličíně. Zkoušky v autoškole pro řidiče nákladních aut a autobusů se mají modernizovat. Při ruském útoku na autobus v Dněpropetrovské oblasti na Ukrajině zemřelo 5 lidí. Bude oblačno až zataženo, během odpoledne a večera se vyskytnou přeháňky, teploty 24 až 26 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Nový parkovací dům začali stavět dělníci na pražském Zličíně. Bude v něm skoro 600 míst. Na 11 budou stojany pro dobíjení elektromobilů. Parkoviště v režimu Park and Ride za zhruba 620 milionů korun bude určené hlavně pro mimo pražské řidiče, kteří dál do města budou pokračovat hromadnou dopravou, říká ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
2: My v tuto chvíli provozujeme nějakých 20 P pluserek, z toho dvě jsou objektová. Toto by mělo být další a v dohledné době na konci měsíce chceme otvírat třetí objektové, a to na Opatově.
0: Závěrečná zkouška pro řidiče autobusu a nákladních aut se má od ledna změnit, oznámilo to ministerstvo dopravy. V Ústí části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce upravit otázky tak, aby více odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se snížil ze 45 na 40. Ty se mají méně zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu. Naopak přibyly například otázky z ekologie. Uvedl to Antonín Vohradský z ministerstva dopravy.
3: Snížili jsme také nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Ten důvod byl především ten, že vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál.
0: Nově by také odpovědi na všechny otázky měly trvat zhruba stejně dlouho. Rusko pokračuje v útocích na ukrajinskou dopravu. U Nikopolu v Dněpropetrovské oblasti zahynulo 5 lidí, když dron mířil na civilní autobus.
4: Náčelník Dnipropetrovské oblastní vojenské správy Oleksandr Hanža na sociálních sítích napsal, že při dronovém útoku na linkový autobus na místě zemřelo 5 lidí a dalších 7 je teď v péči lékařů. Ruské drony ráno třikrát zaútočily na rychlík Kyjev-Mykolajiv mezi stanicemi Nový Buch a Baštanka. Drážní monitorovací tým podle šéfa ukrajinských železnic Oleksandra Percovského včas varoval vlakovou četu a ta evakuovala všechny cestující. Nikdo nebyl zraněný. Percovský nazval útok teroristickým lovem na civilní vlaky a vyzval zahraniční partnery, aby na situaci reagovali stejně jako v případě teroristických útoků na civilní letadla. Z Ukrajiny Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Formule 1 s Mezinárodní automobilovou federací FIA představili kalendář závodů na příští rok. Navýšil se počet sprintů, bude jich 10, jeden z nich nově i na okruhu v Monaku. Do kalendáře se vrátily velké ceny Portugalska a Turecka. Sezona začne v březnu v Bahrajnu. Dnes má být oblačno až zataženo, během odpoledne a večera se vyskytnou přeháňky, lokálně i bouřky, teploty 24 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A my se půjdeme podívat s Tomášem Kolmistrem na to, kde vázne doprava. Tomáši, vítej.
6: Hezké odpoledne. Na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň. Na 22. kilometru stojí kamion, blokuje pravý pruh, v místě se výrazně zpomaluje, začíná se tvořit kolona a plní se proto také příjezd po D5 z Plzně. Na východní části okruhu směrem do Běchovic se za sjezdem na Hradeckou D11 na 61. kilometru podařilo odklidit následky nehody z pravého pruhu, kolona z Novopatské se tak bude dávat pomalu do pohybu. Ve Kbalské se rozjíždí kolona směrem do Letňan, a to od Poděbradské k Cínovecké. Ve spojovací směrem na Balabenku se táhne fronta před omezením u ulice k Žižkovu, zdržení okolo 10 minut. V Kolbenově směrem do centra naberete asi 10 minut navíc před Vysočanskou a plní je Nuselský most, a to od kongresového centra do Legerovy. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne po 13. hodině, je 5 minut po 13. a s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Ještě dnes si můžeme užívat báječného letního dne, ostatně máme 16. září a tak podzim tu ještě zdaleka není. No a kdo nám to léto ještě více přiblíží? Fotbalovým mistrovstvím Shakira a Barnaboy.

0: anebo skvěle naladěná Rita Ora Anywhere. Máme pro vás samé skvělé hity, ať se vám daří.
1: Radio Praha a Olda Burda.
2: A Olda Burda.

0: 74, 75, The Colors s námi na rádiu Praha. Je 13:17, máme středu 16. září, no a ve středu jsou na programu vždycky horké novinky, ty dnes budou také, ale už máte možnost volit i vinyl na pondělní večer. Pokud se podíváte na náš Facebook, najdete tam dvě skvělá alba a dvě skvělá dámská jména. Gracie Abrams je ta první dáma, Daughter from Hell, a Ellie Goulding, I Know Too Much. To jsou alba, mezi kterými už rozhodujete, a pokud se podíváme na aktuální pořadí, tak zatím Gracie Abrams vede o pár bodů. Pokud jste za volantem, bude vás zajímat, jak to vypadá na silnicích. Takže na okruhu ve směru na D1 opatrně za sjezdem na Plzeň, na 22. kilometru stojí kamion v pravém pruhu a tvoří se kolona ze 24. kilometru. Plní se příjezd po D5 z Plzně. Na východní části okruhu následně Štěrboholské spojce se sune fronta hlavně kamionů od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark. Ve spojovací směrem na Balambenku se táhne fronta před omezení u ulice k Žižkovu, zdržení okolo 10 minut. V Kolbenově směrem do centra naberete 10 minut navíc před Vysočanskou. Plný je Nuselský most od Kongresového centra do Legerovy. Mějte opatrně a šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
2: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Máte rádi novinky?
6: Tak si nalaďte každou středu

0: Já jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Vanilkové nebe, Marcel a Fidlersky, s vámi Rádio Praha, 13 hodin 30 minut, zprávy a Nedinsa Žižková.
2: Dobré odpoledne. Praha 1 podepíše smlouvu se soukromým investorem na výstavbu bytů na rohu ulice Revoluční, Lanova a Nové Mlýny. Schválili to zastupitelé městské části. V nevyužívaném prostoru by měl vzniknout dům za zhruba 240 milionů korun. Součástí projektu jsou také veřejně přístupné pasáže, kde by mohly být například kavárny a obchody. Smlouvu radnice Prahy 1 podepíše do konce září. Sítenský most v Kladně opraví dělníci, rekonstruovat musí například jeho pilíře. Vedení města ho pro řidiče uzavře do konce listopadu. Magistrát má hotovou projektovou dokumentaci i stavební povolení. Práce potrvají minimálně jeden rok a odhadované náklady jsou 150 milionů korun. Opravený most by měl mít životnost zhruba 80 let. Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z ANO se obává možnosti, že prezident Petr Pavel nepodepíše novelu stavebního zákona. Doufá, že tak nakonec učiní, pokud by ji ale nepodepsal, bude podle ní nutné veto přehlasovat ve sněmovně. Změnu stavebního zákona totiž vláda považuje za jednu ze svých priorit. Mrázová to dnes uvedla na konferenci na veletrhu For Arch. Novelu, která zavádí centralizovanou státní stavební správu, neschválil Senát, jeho veto ale následně sněmovna přehlasovala. Mnichovské pivní slavnosti Oktoberfest budou i letos provázet přísná bezpečnostní opatření. Na areál slavností budou dohlížet desítky policejních kamer a dalšími budou pořadatelé sledovat dav kvůli možnému návalu. Na tiskové konferenci to dnes oznámil viceprezident bavorské policie Christian Huber. Dodal, že německým policistům budou také letos pomáhat kolegové z Česka. Bude oblačno až zataženo, odpoledne by se mohly vyskytnout přehánky a teploty 24 až 26 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Pojďme se s Tomášem Kolmistrem podívat na aktuální dopravu.
4: Hezké odpoledne. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune fronta hlavně kamionů od sjezdu na Hradeckou D11, a to až za Europark. Na okruhu směrem na letiště se už podařilo odklidit kamion z pravého pruhu na 22. kilometru. Kolona se tak dává do pohybu, plný ale stále zůstává příjezd po D5 z Plzně už od 4. kilometru. Ve Kbelské počítejte se silným provozem mezi Novopatskou a Poděbradskou, a to v obou směrech. Ve Vilzonově směrem do Holešovic se táhne kolona před omezením úhla hlavního nádraží od muzea, ve směru na Pankrác postojíte od Florence k muzeu. A Věčné se popojíždí před náměstím IP Pavlova už od Karlova náměstí. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Host Lenky Vahalové, novinář a youtuber Jiří Buríšek, je známý jako Jirka vysvětluje věci a na YouTube má už více než 500 000 odběratelů. Zpracovává témata spojená s vesmírem, fungováním lidského těla a mozku, ale také varuje před podvody. Host Lenky Vahalové v sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Pěkné odpoledne ve 13.33, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. A my se podíváme na každoroční přehlídku současného designu. Co pro vás má Design Blog, si řekneme za 10 minut. Teď je tu Teddy Swims.

Dry Up Ink, s vámi Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAPA+. K podzimu každoročně patří divadelní premiéry, ale také přehlídka současného designu. Naše kolegyně Sabina Vosecká, létající redaktorka, byla na tiskové konferenci, to znamená, že je nabitá novými informacemi. Sabi, vítej ve vysílání.

jako symbol poznání pravdy, naděje a života. No a jeho význam budou designéři a umělci v rámci té vlastně podzimní přehlídky zkoumat. Ten festival propojí už tradičně víc než 300 kurátorsky vybraných autorů, studií, značek a hostů z Česka i zahraničí. Každý rok má Design Blok několik míst, kde se koná. Ty hlavní výstavy se odehrají ve Veletržním paláci. To bude takové srdce celé přehlídky, ale bude to taky třeba jízdárna nebo dokonce kaple svatého kříže na Pražském hradě. Tradičně se to bude týkat taky umělecko-průmyslového muzea, kde se vlastně Design Blok koná už pravidelně každým rokem. Co určitě stojí za zmínku je Průmyslový palác, který se v rámci letošního festivalu otevře, a to

0: Třeba komentované prohlídky celého toho paláce, který ve spolupráci s výstavištěm Design Block připravuje. A ještě bych ráda zmínila program ve zmíněné jízdárně Pražského hradu, protože tady se uskuteční speciální výstava designu pro Václava Havla, kterou organizátoři připravili k jeho nedožitým 90. narozeninám. Co můžu prozradit, je třeba to, že tam bude k vidění například původní pracovna Václava Havla, našeho bývalého prezidenta, kterou pro něj na míru navrhoval hradní architekt a designér Bořek Šípek.
1: Prozraď, kdo by měl Design Block navštívit, pro koho je přehlídka určená, vzhledem k tomu, že jsi říkala, že je to zaměřené na světlo, tak především asi ženy a dívky jména Lucie, protože to jsou světlonožky.
0: Ano, jistě všechny Lucie jsou samozřejmě srdečně zvané, ale protože je to oslava současného designu, módy, firem a značek, tak to zdánlivě není určené jen pro Lucie nebo jen pro ženy, ale zkrátka pro všechny, kteří se zajímají o architekturu, o design, o umění. Je to zkrátka pro celou širokou veřejnost, kteří mají tenhle obor rádi. Já to můžu vřele doporučit, chodím na Design Block vlastně už pravidelně několik let a vždycky je to nesmírně zajímavá podívaná, ze které doslova přechází oči. Navíc ten program myslí i na ty úplně nejmenší návštěvníky, kteří si budou moct vyzkoušet třeba festivalový desetiboj. No a my jsme zmínili, kde se přehlídka odehraje, taky jaký vás tam čeká program, ale je určitě důležité zmínit to nejdůležitější a tím je to datum, kdy vlastně všechno začne, tedy 7. října, kdy přehlídka vlastně startuje, potrvá do 11. října, to znamená, že už za necelý měsíc se to všechno odehraje.
1: Říká Sabina Vosecká. Sabi, díky a naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: A my jdeme na silnice vyzvědět, co se děje tam. Začneme východní částí okruhu směrem na Běchovice. Tam se táhne fronta hlavně nákladních aut od nájezdu z Novopatské dál přes Štěrboholskou spojku k Europarku. Na příjezdu do Prahy po D5 z Plzně se zastavuje na 4. kilometru. Pomaleji pojedete až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Ve Kbelské je silný provoz mezi Novopatskou a Poděbradskou v obou směrech. Ve spojovací brzdí provoz omezení hlavně směrem na Balabenku. Kolona od Jarova je na 10 minut. Ve Volzonově do Holešovic se táhne kolona před omezením u hlavního nádraží od muzea a ve směru na Pankrác postojíte od Florence k muzeu. V centru v ulici Na Poříčí v křižovatce Havlíčkovou se srazilo osobní auto s autobusem a nedá se tudy projet, tak s tím určitě počítejte. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: It was almost love. It was almost love.
1: Hity, doprava, informace a 14. hodina. Právě dnes je ve studiu Mirek Kasan a přinesl aktuální zprávy.
2: Díky, dobré odpoledne. Malý Jindra z Karlovarska nutně potřebuje dárce kostní dřeně. Pražský IKEM spustil speciální nábor dárců. Praha 1 bude s magistrátem jednat o omezení hluku z lodí na řece. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. A bude oblačno až zataženo, postupně s přeháníkami místy i s bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Zítra se o 5 stupňů ochladí a má být většinou oblačno až polojasno.
3: Rádio Praha. Zprávy.
2: Pražský institut klinické a experimentální medicíny spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Zapsat se do registru je možné do tohoto pátku, a to i bez předchozího objednání. IKEM chce pomoci malému Jindrovi z Karlovarska, který onemocnil akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Zapsat se můžou lidé od 18 do 40 let, kteří dlouhodobě neužívají žádné léky s výjimkou antikoncepce. Pokračuje vedoucí registru dárců v IKEM Marie Kuříková.
4: Lidé se můžou samozřejmě do registru hlásit kdykoliv, ale teď jsme to udělali tak, že se nemusíte předregistrovat, stačí přijít přímo k nám do registru mezi 7 a 15 hodinou, ale samozřejmě je možné se registrovat na všech spolupracujících transfuzních stanicích, plazmacentrech, anebo si požádat o zaslání sady domů.
2: Praha 1 chce omezit nadměrný hluk na lodích plujících po Vltavě. Shodli se na tom tamní zastupitelé. V loňském referendu regulaci hluku v centru metropole podpořilo přes 70% hlasujících. První městská část teď bude o vyhlášce jednat s vedením hlavního města, státní plavební správou a povodím Vltavy. Praha 1 chce také zpřísnit nájemní smlouvy pro provozovatele plavidel tak, aby rušení nočního klidu mohlo být důvodem k výpovědi z přístavišť. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
5: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromů.
2: Sanace má stát přes 190 milionů korun a být hotová do června 2028. V Bělorusku se na svobodu dostalo dalších 25 politických vězňů. Oznámila to běloruská lidskoprávní organizace Vjasna a americký zmocněnec John Cole. Podle běloruské opoziční vůdkyně Světlany Cichanouské byli všichni převezeni do sousední Litvy. Propouštění následovalo po včerejším jednání mezi Coulem a běloruským autoritářským vůdcem Alexandrem Lukašenkem. Washington za to Minsku slíbil zrušení sankcí uvalených na dvě běloruské společnosti. Tvrdí to běloruská státní agentura Belta. Fotbalisté pražské Slávie dnes ve Varnsdorfu zabojují o postup do osmifinále domácího poháru. Do akce půjdou taky Pardubice, nastoupí v Kozlovicích, které vyřadili obhájce trofeje Karvinou. Kompletní program třetího kola MOL Cupu začne v 16 hodin. Představí se v něm ještě dalších 6 prvoligových celků. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami místy i s bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí na 24 až 26 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně a naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: No a Tomáš Kolmistr je tady také s dopravou, Tomáši.
6: Hezké odpoledne. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se tahne fronta hlavně nákladních aut, a to od nájezdu z Novopatské dál přes Štěrbohovskou spojku k Europarku. V opačném směru počítejte se silným provozem na jižní spojce od Lanového mostu. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje na 4. kilometru, pomalej se jede až k Ořechu na 19. kilometr, zdrží je tam asi půl hodiny. Ve spojovací brzdí provoz omezení hlavně směrem na Balabenku, kolona od Jarova je na zhruba 10 minut. V Radlické se u galerie Butovice v křižovatce srazila 3 osobní auta a motorka, tvoří se kolony ze všech stran. Ve Vlzonově směrem na Pankráce sune fronta od Florence k muzeu a v centru v ulici na Poříčí v křižovatce s Havlíčkovou se srazilo osobní auto s autobusem, zatím se nedá projet a tvoří se tam kolony. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Krásné odpoledne, 16. záříové roku 2026, teď je po 14. hodině a s vámi je Rádio Praha na 107.1 FM a také v DAP+. No a kdo nám bude dělat společnost, například skvělý Somber? Neméně skvělý je One Republic. A taky Martin Garrix a Ed Sheeran. Hvězdné nebe v éteru a Rádia Praha, tak ať se vám daří.

0: One Republic Runaway, 14 hodin, 14 minut, s vámi je Rádio Praha. Tak je fakt, že dneska po 9. hodině, pokud vím, tak One Republic nebudou, ale budou jiní, kteří si přinesli novinky do našeho vysílání. To nejaktuálnější z našeho archivu hrajeme vždycky ve středu po 9. hodině. A dnes tedy konkrétně Celeste Buckingham, One Republic, Miley Cyrus, Krzysztof, Bruno Mars, Temper City, Ellie Goulding, Take That a Michael Patrick Kelly, nebo Alex Warren a samozřejmě další je se svými novinkami z konce prázdnin a začátku školního roku na 107.1 FM v DAB Plus v Hot Zone.
1: Praha je nej. Nejstarší bytový dům najdete v ulici U Prefy 25 v pražských Ďáblicích a stojí tu už od roku 1955. Tahle třípodlažní budova, která se zpočátku setkávala se skepsí tehdejších stavebníků, slouží a představuje taky trvanlivé dílo obytné architektury. Dům se liší od těch později postavených panelových domů sedlovou střechou s mírným sklonem a s ozdobnou římsou.
0: Na východní části okruhu následně Štěrboholské spojce se sune fronta od sjezdu na Hradeckou D11 až za Europark, zdrží vás 15 minut. V opačném směru se jde pomaleji na jižní spojce od Lanového mostu. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaný je proto příjezd po D5 z Plzně od 4. kilometru. V Blance směrem na Troju stojí před výjezdem z tunelu osobní auto, blokuje pravý pruh, regulují vjezdy do tunelu, postojíte proto v Patočkově. V Radlické se u galerie Butovice v křižovatce srazila 3 osobní auta a motorka, tvoří se kolony ze všech stran. Ve Vilzonově směrem na Pankráce sune fronta od Florence k muzeu. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Olivia Rodrigo s námi na rádiu Praha 14.31. Teď je tu Mirek Kasan a zprávy.
1: Dobré odpoledne. Rodiny ve finanční tísni se můžou ode dneška hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Výzva potrvá až do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujemekroužky.cz. Zítra se sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů vrcholných politiků. Potvrdil to předseda poslanecké sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Začíná festival Noc literatury. Do 20. ročníku se zapojilo přes 100 měst po celé republice. V Praze budou předčítat ukázky z knih zahraničních autorů, například Lenka Vlasáková nebo Miroslav Táborský. Organizátoři nabídnou literární setkání i na netradičních místech, jako jsou například bývalé továrny. Kosovský ex-prezident Hašim Tači stráví 25 let za mřížemi. Rozhodl o tom Haagský soudní tribunál pro válečné zločiny v Kosovu. 58-letý Tači jako tehdejší vrchní velitel kosovské osvobozenecké armády podle prokuratury spáchal válečné zločiny, mimo jiné mučení a vraždy skoro stovky politických oponentů nebo údajných srbských spolupracovníků. Tači veškerá obvinění odmítá. Čeští volejbalisté dnes uzavřou základní skupinu evropského šampionátu soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně v 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Češi už mají postup do play-off jistý, ve skupině třikrát vyhráli a jednou prohráli. V Praze bude po zbytek odpoledne oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami, místy i s bouřkami a teplotami do 24 až 26 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 21 stupňů. Má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tomáš Kolmistr nás teď provede aktuální dopravou. Tomáši?
3: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Ucpaný je proto příjezd po D5 z Plzně a to už od 4. kilometru. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se sune fronta od sjezdu na Hradeckou D11 a to až je za Europark. Zdržení je tam asi čtvrt hodiny. V opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce už od Spořilova. V Blance na konci tunelu už se podařilo odklidit osobní auto z pravého pruhu. Zatím ještě regulují vjezdy do tunelu, kolony proto zůstávají v Patočkové a také do Břízké. V Radlické počítejte s komplikacemi u galerie Butovice. Zasahují tomu vážné nehody 3 osobních aut a motorky. Je tam obtížný průjezd a tvoří se kolony kvůli tomu také v okolních ulicích. Místo je lepší se momentálně vyhnout. A ve spojovací směrem na Balabenku se sune fronta od Jarová k omezení u ulice k Žižkovu. Zdržení je tam okolo 10 minut. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne, dobrý den, 14.34, s vámi Rádio Praha. No a za chviličku už se zaměříme podrobně na dnešní den, na 16. září v historii s Petrem Jungmannem. Do té doby Nathan Evans nebo Eva Farná a Mirai.

0: Černý den, Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice, obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Rakouska-Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení do posud lísky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.
4: Jdeme na silnice. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Kolona se táhne až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Zpoždění pro osobní auta je 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most stále trvá silný provoz už z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. V opačném směru se jede pomaleji na jižní spojce od Spořilova ke sjezdu do Průmyslové. V Radlické počítejte s komplikacemi u galerie Butovice. Zasahují tam uvážné nehody 3 osobních auta motorky, je tam obtížný průjezd a tvoří se kolony kvůli tomu také v okolních ulicích. Ve spojovací směrem na Balabenku se sune fronta od Jarova k omezení u ulice k Žižkovu. Zdržení je tam na 10 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Viny.
5: Každé pondělí na Rádio Praha. Na Rádio Praha.
0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Pražský dopravní podnik poslal do ulic tramvaj s novým polepem, vyzývá chodce k větší obezřetnosti. Pražanům bude sloužit přímá silniční spojka mezi Slivencem a Lochkovem. Údajný čínský špion půjde v říjnu před pražský městský soud. A bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami, místy i s bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Zítra má být většinou oblačno až polojasno a naměříme nejvýš 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Chodce v Praze vyzývá k pozornosti nově polepená tramvaj. Má upozornit hlavně mladé lidi s telefony a sluchátky, aby dávali pozor na projíždějící soupravy. Kampaň s názvem 3 sekundy, to je easy, reaguje mimo jiné na to, že za první pololetí letošního roku srazili tramvaje v metropoli 43 lidí. Jedno dítě nehodu nepřežilo. Pokračuje Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
2: My nechceme zakazovat samozřejmě používání telefonů a sluchátek v rámci veřejného prostoru. Chceme, aby si mládež uvědomila, že de facto, když například jenom stlumím sluchátka, lépe slyším.
0: Silnici spojující pražský Slivenec a Lochkov slavnostně otevřeli zástupci vedení hlavního města. Dělníci ji postavili v místě bývalé komunikace pro techniku, kterou využívali při budování lochkovského tunelu. Pokračuje Zbyněk Klír z investičního odboru magistrátu.
3: Cena byla pro investora příznivá, opravdu byla výrazně nižší než předpokládaná hodnota. Jednalo se o 24 milionů 600 tisíc korun bez DPH, což je na úsek dlouhej 2,3 kilometru, širokej 6-7 metrů, slušná částka.
0: Nová silnice navazuje na západní straně na ulici Cikánce. Na východě končí novým napojením na ulici Klahovské. Číňan stíhaný za špionáž pro čínskou rozvědku půjde v říjnu před soud. Původně se měl případ vrátit k žalobci na došetření. Pražský vrchní soud ale rozhodl, že se jim má městský soud v Praze zabývat a rozhodnout o něm. Stíhaný muž navíc zůstane ve vazbě. Podle soudu existuje obava, že by mohl uprchnout nebo se před stíháním skrývat. Muže zadržela policie na začátku roku. V Česku několik let působil jako novinář a měl i akreditaci ministerstva zahraničí. Slovensko, politicky rozdělené na dva nesmiřitelné tábory, je podle slovenského prezidenta jedním z největších a nejnebezpečnějších problémů státu. Peter Pellegrini to řekl ve zprávu o stavu země. Přednesl ji dnes ve sněmovně před poslanci a členy vlády. Polarizace se podle hlavy státu prohlubuje a nezastavil ji ani pokus o atentát na premiéra Roberta Fica. Prezident ale taky ocenil některé kroky současné vlády, třeba v oblasti energetiky. Za důležitou pak Peter Pellegrini označil loajalitu Slovenska ke klíčovým spojencům. Vedení Formule 1 s Mezinárodní automobilovou federací FIA představili kalendář závodů na příští rok. Navýšil se počet sprintů, bude jich 10, jeden z nich nově i na okruhu v Monaku. Do kalendáře se vrátily velké ceny Portugalska a Turecka. Sezóna začne v březnu v Bahrajnu. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami, místy i s bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 až 26 stupňům Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně a naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Pojďme na dopravu. Tomáš Kolmistr nám řekne, co se děje v Praze.
6: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně se zastavíte za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru. Kolona pokračuje až na Pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Zdržení pro osobní auto je asi 15 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most řeší nehodu za sjezdem na Vršovice. Kolona se sune od křížení s magistrálou. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most stále trvá silný provoz a to už je z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. V Radlické trvají problémy u galerie Butovice. Stále tam zasahují uhromadé nehody, plná je proto Radlická a také Řeporyjská. Ve spojovací se táhne kolona před omezením od Jarova. Zdržení je tam okolo čtvrt hodiny. Ve Vilzonově směrem na Pankrác se sune fronta od hlavního nádraží k muzeu. V opačném směru je plný Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy. A ucpaná zůstává Ječná před IP Pavlova a tu už z Reslovy od Tančícího domu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Krásné odpoledne a dobrý den, letní den, protože je 16. září, takže si babí léto ještě můžeme užívat i teď po 15. hodině s Rádiem Praha. A s námi Maroon 5, Christina Perry, Alex Warren, Hedway a další skvělé hvězdy, takže si to užijte také tak.

Thousand Years Christina Perry, asi s tou nejkrásnější svatební písní vůbec u nás na rádiu Praha v 15 hodin 17 minut. Tahle neuvěřitelná romantika spatřila světlo světa 18. října 2011. No a co se týče těch svadeb, tak asi není nic krásnějšího, než když svému protějšku můžete poslat takový vzkaz jako I love you for a thousand years. Na druhou stranu tvůrci hitparád zřejmě nejsou až tak romanticky naladění, protože tahle píseň se v žádné hitparádě neumístila na prvním místě. Nejlepší byla sedmička v Irsku, v britské hitparádě to bylo nějaké 32. místo a v americkém billboardu 31. místo.

0: nejlépe. Takže s tou romantikou to v hitparádách není takové jako třeba na svatbách. Teď se ale pojďme podívat na aktuální dopravu. Tomáš Kolmistr nás provede problémy.
1: Hezké odpoledne. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se dojíždí do kolony u sjezdu na Hradeckou D11, ta se tahne přes Štěrboholskou spojku až za Europark. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalej od Spořilova až za Europark na Štěrboholskou spojku. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, plný zůstává také příjezd po plzeňské D5 od 4. kilometru. Před Brázovkou se sune fronta v Dobřízké od Zlíchovského tunelu. Silný provoz trvá ve Kbelské směrem do Letňan od Poděbradské k Cínovecké. V Radlické trvají problémy u galerie Butovice, stále tam zasahují uhromadé nehody, směrem do centra se nedá projet, plná je proto Řeporyjská ulice. A ve spojovací se táhne kolona před omezením, a to už od Jarova z Českobrodské, zdržení je tam okolo čtvrt hodiny. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Niko Santos s námi na rádiu Praha. Je 15:30, zprávy a Mirek Kasan.
1: Dobré odpoledne. Policisté propustili 3 lidi v kauze Ústřední vojenské nemocnice. Vojenská policie je včera zadržela kvůli podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly prověřování veřejných zakázek dál pokračuje. Mezi zadrženými jsou současní i bývalí náměstci ředitele Střešovické vojenské nemocnice. Nešlo o vojáky z povolání. Pražský IKEM spustil tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce tak pomoci 5letému Jindrovi z Karlovarska, který onemocněl akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Do registru se můžou v IKEMu bez objednání až do pátku zapsat lidé od 18 do 40 let. V pražské zoologické zahradě se 12. července vylíhlo mládě supa mrchožravého. Jde o samečka, který dostal jméno Kali. Jeho rodiče pocházejí z volné přírody a oba se do Prahy dostali po zraněních. Otec Brock byl postřelen v Libanonu a matka Kuala Moon byla odchycena a zraněna v Sýrii. Dnes o tom informoval mluvčí Zoo Praha Filip Mašek. Pád zpravodajského vrtulníku v kalifornském Los Angeles si v noci na dnešek našeho času vyžádal 3 mrtvé. 2 lidé skončili v nemocnici. Oběťmi se stali pilot, reportérka stanice NBC 4 Los Angeles a jeden člověk na zemi. Podle stanice havaroval vrtulník, který využívala při informování o tragické autobusové nehodě. Tenistka Sarah Bejlek zahájila turnaj v mexické Guadalajáře vítězně. Nad Američankou Alicí Parksovou triumfovala po setech 6-4 a 6-3. Ve čtvrtfinále Bejlek narazí na Španělku Kristýnu Bučaovou, která ji před 2 týdny vyřadila v úvodním duelu US Open. Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami místy i s bouřkami. Nejvyšší teploty vystoupí k 26 stupňům Celsia. Zítra se o 5 stupňů ochladí a má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Jen výjimečně se vyskytnou přeháňky.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: My se podíváme také na silnice. Tomáš Koumistr je nám průvodcem.
3: Hezké odpoledne. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se dojíždí do kolony u sjezdu na Hradeckou D11, ta se táhne přes Štěrboholskou spojku a Žeza Europark, celé je to na zhruba 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaly od Spořilova až ke sjezdu do Průmyslové. Na okruhu směrem na letiště se sune fronta za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, plný je také příjezd po plzeňské D5 už od 4. kilometru. Před Mrázovkou se sune kolona v Dobříské od Zlíchovské tunelu. Silný provoz trvá v Ikbelské směrem do Letňán od Poděbradské k Cínovecké. V Radlické už se podařilo odklidit následky nehody v křižovatce u galerie Butovice. Kolony se tak budou dávat pomalu do pohybu. Ve spojovací se táhne kolona před omezením už od Jarova z Českobrodské, zdržení je tam asi 15 minut. A v Černokostelecké směrem z centra se srazilo osobní auto s motorkou před Europarkem a tvoří se kolona. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Sportovkyně Eva Adamčíková hostem nového dílu talk show Na jednoho. ČT2. Srbsko se pyšní úchvatnými scenériemi i lidovými tradicemi. Premiérový cestopis Evropa z výšky. A ČT Art uvádí premiéru dokumentu o rekonstrukci dnes už neexistujícího vídeňského divadla u Korutanské brány, kde se konala světová premiéra proslulé Beethovenovy 9. symfonie. Divadlo pro symfonii. Středeční večer s Českou televizí.
6: Hostem pořadu K věci bude vedoucí odboru prevence Policejního prezidia České republiky Zuzana Pidrmanová. Štěpánka Duchová se jí zeptá, jak se díky projektu Kybertest mohou lidé naučit rozpoznávat triky online podvodníků a také, co všechno může způsobit nadměrné sdílení fotek dětí jejich rodiči.
7: K věci Štěpánky Duchové v pátek v 18:45 na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den, s námi Klok-Klok nebo Rajce Tvrd už za chviličku. Rajce Tvrd nás vrátí do devadesátek. No a částečně snížit počet autobusových spojů, které na severozápadě Prahy v ranní špičce získávají zpoždění. To dnes řešili zástupci ROPIDu středočeských obcí a pražských radnic. Došli k něčemu? Zeptáme se už za 10 minut.

0: Right Set Fred, Don't Talk, Just Kiss a nádherné devadesátky. Pokud si je chcete užít, tak u nás na Rádiu Praha určitě v sobotu od 21 hodin. Ale teď za jinou záležitostí. Na severozápadě metropole se především v ranní špičce stále tvoří dlouhé kolony autobusů a aut. O situaci dnes diskutovalo vedení Prahy 6 s dopravními organizacemi, zástupci středočeských obcí a pražských městských částí. Společnost Tropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a středočeském kraji, plánuje do budoucna prověřit přemístění kolon. Víc zjišťoval kolega Dominik Kučera, který je tady se mnou ve studiu, tak se přiznám, že mě zajímá, jak se budou přemístěvat kolony. Dominiku, vítej.
1: Hezký den. O 2 až 3 minuty v ranní špičce meziročně vzrostlo průměrné zpoždění autobusových linek, které ze severozápadní části Prahy a okolí jezdí ulicí Horoměřická na metro Bořislavka. Vyplývá to z měření společnosti Ropit, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a středočeském kraji. V extrémních případech můžou mít autobusy zpoždění až 20 minut. Podle Martina Šuberta, náměstka ředitele pro městskou dopravu společnosti Ropit, mohly nárůst zpoždění způsobit třeba opravy ulice do Horoměřic, křižovatky Aviatická u letiště nebo omezení v ulici Na Krutci. Tam vedení Prahy 6 zakázalo v ranní špičce vjezd směrem do centra. V reakci na to středočeské hejtmanství podalo k městskému soudu návrh na zrušení zákazu.
0: V jaké fázi je příprava toho takzvaného zeleného koridoru?
1: Zelený koridor je dopravní řešení, které by do vybraných úseků na severozápadě Prahy přemístilo kolony aut a jinde by umožnilo volný průjezd autobusů. Zhruba mezi 7 a 9 hodinou ráno by semafory zastavovaly auta nad Suchdolem a v severní části Horoměřické ulice. Autobusy by pak jeli alternativní trasou přes Nebušice nebo Lysolajským údolím, kudy by auta v ranní špičce nemohla projet. Společnost Tropit by měla podle náměstka ředitele pro městskou dopravu Martina Šuberta jednat s obcemi a městskými částmi o zeleném koridoru příští rok a nápad dále prověřit.
0: Pomoci by mohlo určitě dokončení severozápadní části Pražského okruhu. Jak postupuje příprava tady?
1: Ředitelství silnic a dálnic připravuje projektovou dokumentaci pro úseky z Pražské Ruzině do Suchdola a dále do Březiněvci. Podle Michala Hrdličky, vedoucího úseku výstavby dálnic D0 a D5, má výstavba začít na konci roku 2028 a první auta tudy mají jezdit do konce roku 2031. Na přelomu dubna a května letošního roku začali dělníci také upravovat křižovatku Aviatická, která propojí letiště s dálnicí D7. Navazující úsek by pak měl zhruba v roce 2030 propojit dálnici D7 s Pražským okruhem.
0: Vedení Prahy 6 dnes diskutovalo o dopravní zátěži na severozápadě metropole s dopravními organizacemi. Zástupci středočeských obcí a pražských městských částí. Informace k tomu zjišťoval kolega Dominik Kučera. Díky za to a naslyšenou, Dominiku.
1: Naslyšenou.
0: A my jsme také s vámi v provozu na silnicích. Tomáš Kolmistr nám řekne, kde se to ucpává.
2: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně se zastavuje za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru kolona se sune až na okruh Kořechu na 19. kilometr. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem od Lochkovského tunelu k omezení za Barandov. Plný je také příjezd ulicí k Barandovu. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se sune fronta z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Zdržení je tam asi 20 minut. Plná je také průmyslová, a to už od Českobrodské. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od Spořilova až na Štěrboholskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. Na městském okruhu regulují vjezdy do tunelu, směrem na Troju postojíte v Dobříské a také v Patočkově, v opačném směru v Nové Povltavské. V Radlické už se podařilo odklidit následky nehody u galerie Butovice, kolony už si tam pomalu dávají do pohybu a na magistrále zůstává plná Vilzonova, a to od Florence k muzeu a také Nuselský most před Legerovou. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rock?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rock je náš.
5: Rock je náš.
6: Rock je náš.
3: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rock

0: Hity, doprava, informace. Evropská liga, tak to není jenom Mirek Kasan se zprávami, ale také fotbalisté pražské Sparty. O tom budou zprávy. Mirku, vítej ve studiu.
1: Díky, Oldo, máš to tu hezké. Dobré odpoledne. Na konci revoluční ulice v centru Prahy postaví developer nový bytový dům za skoro 250 milionů. Praha 12 spustila hlasování o participativním rozpočtu. Lidé můžou vybírat z 5 návrhů. Fotbalisté pražské Sparty dnes vstoupí v Arménii do hlavní fáze Evropské ligy. A bude oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami, místy i s bouřkami a teplotami do 26 stupňů. Zítra se o 5 stupňů ochladí a má být většinou oblačno až polojasno.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Praha 1 podepíše smlouvu se soukromým investorem na výstavbu bytů na rohu ulic Revoluční, Lanova a Nové Mlýny. Schválili to zastupitelé první městské části. V nevyužívaném prostoru by měl vzniknout dům za zhruba 240 milionů korun. Součástí projektu jsou také veřejně přístupné pasáže, kde by mohly být například kavárny nebo obchody. Smlouvu s investorem radnice Prahy 1 podepíše do konce září. Lidé z Prahy 12 si budou moci v participativním rozpočtu vybrat celkem 5 návrhů. Hlasovat můžou třeba pro interaktivní zahradu, kontejnerové stání u parku v Cholupicích nebo malovanou opičí dráhu u autobusové zastávky Cílkova. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové na to radnice vyčlenila 1 milion 200 tisíc korun.
3: Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, a to 2 kladné a 1 záporný. Záporně lze hodnotit až po udělení jednoho kladného hlasu. A oba kladné hlasy mohou být přiděleny stejnému návrhu.
1: Hlasovat můžou lidé do 11. října přes aplikaci 12. městské části nebo na recepci radnice. Závěrečná zkouška pro řidiče autobusů a nákladních aut se má od ledna změnit, oznámilo to ministerstvo dopravy. V ústní části zaměřené na ovládání a údržbu vozidla chce upravit otázky tak, aby více odpovídaly potřebám dnešních řidičů. Celkový počet otázek se sníží ze 45 na 40 a mají se méně zaměřovat na technické detaily a složitou údržbu. Naopak přibyly například otázky z ekologie. Uvedl to Antonín Dvoh Hradský z ministerstva dopravy.
4: Snížili jsme také nároky na tu odbornou úroveň žadatelů. Ten důvod byl především ten, že vnímáme, že autoškolu opouští nikoli automechanik, ale řidič, to znamená uživatel toho vozidla, s cílem, aby byl teda schopen pochopit, jak vozidlo funguje, aby byl schopen najít základní závady a komunikovat je dál.
1: Nově by taky odpovědi na všechny otázky měly trvat zhruba stejně dlouho. Premiér a šéf hnutí ANO Andrej Babiš jedná v Sofii o možném prodeji českých letounů Skyfox společnosti Aerovodochody. S předsedou bulharské vlády Rumenem Radevem řeší i nutnost odložit systém emisních povolenek. Premiéra Babiše na cestě doprovází početná podnikatelská delegace a taky jeho spolustraník, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Podle něj by Česko chtělo v Sofii uzavřít taky smlouvu na prodej českých elektrobusů. Fotbalisty Sparty dnes čeká úvodní duel v hlavní fázi Evropské ligy. V podvečer ve 6:45 nastoupí v Jerevanu proti domácímu Araratu Arménia. Premiéru v pohárové Evropě by měl zažít obránce Pražanů Loïc Besso.
5: O tom, jestli budu hrát, rozhodne trenér, ale samozřejmě se na zápas těším a jsem plně připravený. Jako profesionální fotbalista pracujete právě pro takové okamžiky. Chci si ten zápas užít i udělat s týmem maximum pro to, abychom dosáhli výsledku, který si všichni přejeme.
1: Odpoledne bude v Praze oblačno až zataženo, postupně s přeháňkami, místy i s bouřkami a teplotami do 24 až 26 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně a naměříme nejvýš 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pěkné odpoledne i všem řidičům. Tomáš Kolmistr bude varovat před ucpávkami.
6: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5 z Plzně se zastavuje za sjezdem na Rudnou, a to na 4. kilometru. Kolona se sune až na pražský okruh Kořechu na 19. kilometr. Pro osobní auta je to na zhruba 40 minut. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silným provozem od Lohkovského tunelu k omezení za Barandov. Plný je také příjezd ulicí k Barandovu. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se sune fronta z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 k Europarku. Tam za ním se srazilo nákladní auto s osobním, blokují pravý pruh, plná je také kvůli tomu průmyslová, a to už od Českobrodské. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od Spořilova až na Štěrbolskou spojku ke sjezdu na Dolní Počernice. Na městském okruhu regulují vjezdy do tunelu směrem na Troju, tam postojíte v Dobříské a také v Patočkově, v opačném směru v Nové Povltavské, také v Holešovičkách a Liberecké. V Ekbelské trvá silný provoz směrem do Letňan od Poděbradské k Cínovecké, plná je proto také Novopatská už od sjezdu na Satelice. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. Je po 16. hodině, pro někoho už je příjemně volný čas, který může strávit na kole, nebo na bruslích, nebo na něčem úplně jiném, nebo prostě jen tak v pohodě. A do pohody to budou hrát David Guetta, Teddy Swims nebo Tones and I. Gun, Ed Sheeran a Shiver. Další hit přinese i Holly Humberstone, To Love Somebody. A úvod hodiny bude patřit dvojici Avicii a Robbie Williams. Ať se vám daří.
2: Rádio Praha a Olda Burda.
8: A Olda Burda.

0: Shivers, Ed Sheeran, s vámi Rádio Praha, 16 hodin 17 minut, středa. No a tak pro vás budeme mít skvělé novinky. Novinky hudební, konce prázdnin a začátku školního roku. Kdo s nimi přijde? Dnes po 9. hodině. Celeste Buckingham, One Republic, Miley Cyrus, Krištof, Bruno Mars, Temper City, Ellie Goulding, Take That a Michael Patrick Kelly, Alex Warren a další. Připomenou se tím nejnovějším, co udělali na 107.1 FM a v DAB Plus Hot Zone dnes po 9. hodině. A vy můžete být u toho. A co říká dopravní zpravodajství? Tomáš Kolmistr je tady.
1: Hezké odpoledne. Na jižní spojce směrem na Barrandovský most se už za Europarkem podařilo odklidit následky nehody nákladního a osobního auta z pravého pruhu. Kolona se ale táhne už přes Štěrbolskou spojku z východního okruhu od sjezdu na Hradeckou D11. Celé to teď zhruba na 40 minut, plná zůstává také Průmyslová. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice až ke sjezdu do Průmyslové, tam je to zhruba na 20 minut. V Liberecké směrem do centra se zastavíte za sjezdem na Prosek, kolona pokračuje až do nové Povltavské před Blanku. Ve Kbelské trvá silný provoz směrem do Letňan od Poděbradské k Cínovecké, plné proto také Novopatské už.

0: od sjezdu na Satelice. Na okruhu směrem na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný zůstává také příjezd po D5 z Plzně. Na výjezdu z metropole směrem do Brna se před sjezdem na Chodov srazila dvě osobní auta a tvoří se kolony už z magistrály, zdržení asi 15 minut a ve spojovací se zdržíte taky 15 minut před omezením u sběrného dvora od Jarova. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálních.

0: Purple Disco Machine a Sophie and the Giants s námi na rádiu Praha. Teď je 16.30, Mirek Kasan pro nás má zprávy.
1: Hezké odpoledne. V centru Prahy začalo fungovat centrum, které obyvatelům nabídne takzvané mediační služby při řešení sousedských sporů nebo konfliktů ve školách. Dnes ho otevřeli zástupci Prahy 1 za účasti první dámy Evy Pavlové. Jde o první podobný projekt v Česku. Podle Evy Pavlové by se ostatní regiony mohly inspirovat. V pražské Krči dnes začíná plánovaná odstávka dodávek tepla a teplé vody. Potrvá do 25. září a týká se několika domů v ulicích Antalastaška, Halasova a Krčská. Důvodem jsou dokončovací práce při modernizaci teplovodní sítě. Další omezení plánuje dodavatel i v následujících týdnech. Městský soud v Praze začne v říjnu projednávat obžalobu muže stíhaného kvůli špionáži pro čínskou zpravodajskou službu. Odvolací senát Vrchního soudu v Praze na základě stížnosti státního zástupce zrušil rozhodnutí, kterým případ původně vrátil žalobci k došetření. Odvolací soud zároveň obžalovaného cizince ponechal ve vazbě. Evropa poskytne Ukrajině co nejsilnější podporu během nadcházející zimy. Zvýší dodávky elektřiny, podpoří vytápění a také posílí ukrajinskou protivzdušnou obranu. V projevu ve Štrasburku to dnes uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. 16 fanoušků AS Řím dostalo zákaz vstupu na italské fotbalové stadiony za to, že během ligového zápasu proti Bergamu prováděli fašistický pozdrav nataženou paží. Dnes to v prohlášení oznámila římská policie. V Praze bude po zbytek odpoledne oblačno až zataženo. Postupně s přeháňkami místy se může vyskytnout i bouřka. Naměříme nejvýš 26 stupňů Celsia. Zítra se má o 5 stupňů ochladit. Má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Přeháňky se vyskytnou jen výjimečně.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Tomáš Kulmistr nás provede dopravními problémy.
3: Hezké odpoledne. Na výjezdu z metropole směrem do Brna se před sjezdem na Chodov srazila dvě osobní auta. Tvoří se kolona už z jižní spojky od sjezdu na Vídeňskou, zdržení je tam asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice až ke sjezdu do Průmyslové, tam je to na zhruba 20 minut. V Liberecké směrem do centra se zastavuje za sjezdem na Prosek, kolona pokračuje až do Nové Povltavské před Blanku. V Ekbelské trvá silný provoz směrem do Letňan, a to od Poděbradské k Cínovecké, plná je proto také Novopatská už od sjezdu na Satelice. Na okruhu směrem na D1 se sune fronta od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný zůstává také příjezd po D5 z Plzně už od 4. kilometru. Před Mrázovkou se popojíždí v Dobříské, už je z jižní spojky od sjezdu na Krč ucpaná je také Radlická od Valtrovky. V Dobříské se řeší nehodu před Zlíchovským tunelem, kolona se táhne až do Mrázovky a ve spojovací se zdržíte asi 15 minut před omezením u sběrného dvora, a to od Jarova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné středeční odpoledne a dobrý den. S vámi Rádio Praha 16.34, 107.1 FM a také DAP+. A také Jirka Štefl, který už za 10 minut pro nás bude mít pražské tipy. Teď je tu George Ezra.

0: Nejvíc je tu v digitálu, ale také na FM. S vámi je Rádio Praha. Teď v 16.46 pro vás máme i pražské typy Jirky Štefla.
1: Pražská ikona se vrací. Po náročné rekonstrukci se znovu otevře průmyslový palác v Holešovicích. Teď v září a na začátku října máte možnost se do budovy podívat, a to díky komentovaným prohlídkám. Sami budete moci posoudit, jak se do budovy, která vznikla v roce 1891 jako dočasná stavba, podařilo implementovat technologie 21. století a současně ji ponechat její historický ráz. Detaily o prohlídkách najdete na webu výstaviště. A v oboře Hvězda bude ve čtvrtek běh proti násilí. Na něm se každoročně schází klienti dlouhodobých terapií, jejich terapeuti i všichni ostatní, kteří svojí účastí chtějí podpořit ty, kteří se rozhodli v terapiích řešit své problémy se zvládáním vzteku a agresivity a násilným chováním. Dětský závod startuje v 16.30, tedy hlavní pak o hodinu později. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A Tomáš Kolmistr pro nás má aktuality z dopravy.
2: Hezké odpoledne. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most se táhne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 ke sjezdu do Průmyslové, zdržení asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice až k Europarku, tam je to také na zhruba 20 minut. Před Mrázovkou se popojíždí v Dobřížské ulici, už z jižní spojky od sjezdu na Krč, ucpaná je také Radlická, a to už od Valtrovky. V Dobřížské směrem z centra se srazila dvě osobní auta mezi tunely, blokují levý pruh a tvoří se kolona, regulují proto vjezdy do tunelu, postojíte proto v Patočkové a také Svatovícké, tam už je to zdržení třeba na půl hodiny. Na okruhu směrem na D1 čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem, plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 4. kilometru. Před Blankou čekejte směrem na Smíchov, čekejte kolony v Liberecké, a to od Bulovky, a také v Povltavské už od Čuprovy, a plní se také centrum na magistrále, je plný Nuselský most a také Vilzonova. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
4: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiky. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
3: Praha žije.

0: Máme 17 hodin, jsou tady další dnešní zprávy na Rádiu Praha, které opět připravil kolega Marek Kasan. Marku, příjemné odpoledne.
1: A se mnou už je tu Petr Zajíček. Ahoj Petře, dobré odpoledne všem. Pražský IKEM spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce pomoci malému Jindrovi s leukémií. O víkendu se v Praze 2 koná 19. ročník Vinohradského vinobraní. Začne v pátek na náměstí Míru. Evropský parlament schválil nová opatření k posílení obrany schopnosti Evropy. A zítra má být oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. Ráno i skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou přehánky.
2: Rádio Praha. Právě.
1: V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoci malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
3: Těch projevů je celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
1: Zapsat se do registru v IKEMu můžou lidé bez předchozího objednání až do tohoto pátku. Tradiční vinohradské vinobraní v Praze 2 začne v pátek na náměstí Míru. Kromě ochutnávky vín a burčáků se lidé můžou těšit na koncerty, ukázky lidových řemesel nebo divadlo pro děti. Organizátoři letos očekávají až 25 tisíc návštěvníků. Akce bude pokračovat v sobotu v Havlíčkových sadech, uvedla mluvčí druhé městské části Andrea Zoulova.
4: Významným tématem letošního vinobraní je šetrný přístup k životnímu prostředí. Návštěvníci se mohou těšit na edukativní programy zaměřené na ekologii, správné třídění odpadu i praktické tipy pro udržitelný život ve městě.
1: Přes severní část Prahy a přilehlé území Středočeského kraje prošla bouřka se silným větrem. Ten lámal větve a vyvracel stromy. Kvůli nim nejezdí vlaky na dvou tratích. Provoz stojí mezi Měšicemi u Prahy a pražskými Čakovicemi. Vlak narazil taky do spadlého stromu na trati z Neratovic do Čelákovic. Popisuje mluvčí zprávy železnic Martin Kavka.
5: Neratovic došlo k pádu stromu do kolejiště, na místo jedou hasiči správy železnic a musel být zastaven provoz v tuto chvíli. Zatím odhad je zhruba hodinu zastavený provoz.
1: Europoslanci ve Štrasburku přijali balíček na podporu evropské obranné připravenosti. Země Evropské unie díky němu budou moci rychleji povolovat obranné projekty. Zjednoduší se taky přeshraniční nákupy a přesuny vojenského materiálu. Přijetí změn musí ještě formálně schválit zástupci členských států.
6: Balíček taky umožní platit z evropských peněz testování obranných produktů na Ukrajině.
7: Ukrajina se s nimi bude moct aktivně bránit a my zároveň ale budeme vidět, jak fungují v praxi a budou se moct například zlepšovat.
6: Vysvětluje europoslankyně Markéta Gregorová z Pirátů. Unijní země budou moct nově v zájmu obrany taky v odůvodněných případech uplatňovat výjimky z environmentálních a chemických předpisů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Čeští volejbalisté dnes uzavřou základní skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně v 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Češi už mají postup do play-off jistý, ve skupině třikrát vyhráli a jednou prohráli. Večer a v noci bude v Praze zataženo, zpočátku místy s přehánkami, ojediněle i s bouřkami. Během noci budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď doprava a Tomáš Kolmistr.
8: Hezké odpoledne. Na okruhu směrem na D1 čekejte silný provoz od sjezdu na Plzeň Kořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je také příjezd po D5 z Plzně už od 5. kilometru. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se tahne kolona z východní části okruhu od sjezdu na Hradeckou D11 ke sjezdu do Průmyslové. Zdržení je tam asi 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od sjezdu na Vršovice, a to až k Europarku. V Průmyslové směrem do Hostivaře se sune fronta od Českobrodské ke spojce. Ve spojovací směrem na Balabenku se táhne fronta před omezením u ulice k Žižkovu, už z Českobrodské, zdržení je tam 20 minut. Před Blankou směrem na Smíchov se táhnou kolony v Liberecké od Bulovky a také v Povltovské už od Čuprovy. Před Blankou se zdržíte také asi půl hodiny v Patočkově. Před Mrázovkou směrem na Troju postojíte od Barandovského mostu, ucpaná je také Radlická od Valtrovky. A v centru je plná magistrála ve Vilzonově od Florence k muzeu a také Nuselský most před Legerovou. Šťastnou cestu.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: A to už je nabídka muziky po 17. hodině. Dáme si Pink, Bruna Marse, a bude tady Michael Schulte. A já jsem Petr Zajíček a přeji vám ze studia příjemnou středu.

0: Tak to bylo Bruno Mars. Máme 17 hodin a 16 minut. Hned se podíváme na pražskou dopravu. Ještě předtím pozvánka k našemu dnešnímu večernímu vysílání. Je středa a tak po 21. hodině jako vždy zazní ty nejnovější songy z domova i ze světa. Bude tady pořad Hot Zone. Tak na koho konkrétně se dnes můžete těšit? Bude tady z Brusunová Celesta Buckingham a potom třeba kapela One Republic. Miley Cyrus má novinku, tak ji představíme také právě dozněl Bruno Mars se připojí. Ellie Goulding, Take That a Michael Patrick Kelly, zajímavé spojení, Take That chystají novou desku, takže rozhodně to bude novinka z ní, navíc připravují další evropské turné. No a novinku má třeba také Alex Warren, i toho vám dneska v pořadu Hot Zone po 21. hodině na Rádiu Praha nabídneme. A teď už slibovaná doprava a tu stále sleduje Tomáš Kolmistr.
1: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně se zastavuje za sjezdem na Rudnou. Na 4. kilometru kolona se sune až na okruh k Ořechu na 19. kilometr. Pro osobní auto je to zhruba na půl hodiny. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojice se tahne kolona od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Zdržení je tam asi 20 minut. V opačném směru se na jižní spojice nesouvisle sune kolona od sjezdu na Vršovice, tam je to také na 20 minut. Před Mrázovkou se popojíždí v Dobříské od Banadosky mostu, plná zůstává také Radlická a to už od Valtrovky. V Liberecké a v Holešovičkách se jede velmi pomalu před Blanku, plná je také Povltavská už od Čuprovy a před Blankou postojíte také v Patočkově, tam už je to na půl hodiny. Je to kvůli silnému provozu v tunelech a následné regulaci. Ve spojovací se zdržíte asi 20 minut před omezením u sběrného dvora a to od Jarova a v centru zůstává plná Ječná před náměstí IP Pavlova už z Reslovy od Tančícího domu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů.

0: Tak to byla LOP na Rádiu Praha, která bude v Praze už za pár týdnů. 9. listopadu LOP vystoupí v O2 Univerzum. Jsou tady krátké zprávy a Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Policisté pustili na svobodu 3 lidi v kauze Ústřední vojenské nemocnice. Vojenská policie je včera zadržela kvůli podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Podle mluvčího pražského městského státního zastupitelství Aleše Cimbaly prověřování veřejných zakázek pokračuje. Mezi zadrženými jsou současní i bývalí náměstci ředitele Střešovické vojenské nemocnice. O vojáky z povolání nešlo. Rodiny ve finanční tísni se můžou ode dneška hlásit do projektu Darujme kroužky dětem. Můžou tak získat na pololetí až 1500 korun na mimoškolní aktivity pro děti. Výzva potrvá až do 24. listopadu. Zájemci najdou přihlášky na webu darujemekroužky.cz. Předsedou Rady České televize byl dnes znovu zvolen Karel Novák. Dostal 10 hlasů z 18. Radní rozhodovali mezi ním, stávajícím místopředsedou Vlastimilem Ješkem a členem rady Vladimírem Karmazínem. Rada je nástrojem, kterým má veřejnost kontrolovat činnost České televize. 2/3 volí sněmovna a 1/3 senát. Pád zpravodajského vrtulníku v kalifornském Los Angeles si v noci na dnešek našeho času vyžádal 3 mrtvé. 2 další lidé skončili v nemocnici. Oběťmi se stali pilot, reportérka stanice NBC4 Los Angeles a jeden člověk na zemi. Podle stanice havaroval vrtulník, který využívala při informování o tragické autobusové nehodě. Hokejisté Olomouce přivítají už za necelou půl hodinu v prvním kole Tip Sport Extraligy pražskou Spartu. Hradec Králové se představí v Pardubicích. Další 4 zápasy úvodního extraligového kola právě začínají. České Budějovice hostí Mladou Boleslav, Litvínov Brno, Plzeň Liberec a Vítkovice přivítali na svém ledě Kladno. Večer a v noci bude v Praze zataženo, zpočátku místy s přeháňkami, ojediněle i s bouřkami. Během noci budou srážky ustávat a oblačnosti bude ubývat. Ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě po půl šesté, řekne Tomáš Kolmistr.
3: Hezké odpoledne. Na příjezdu do metropole po D5C z Plzně se zastavuje za sjezdem na Rudnou a to na 5. kilometru. Kolona se sune až na okruh Kořechu na 19. kilometr. Na okruhu směrem na letiště se jede pomaleji za Lochkovským tunelem mezi 15. a 18. kilometrem. Plná je proto také ulice k Barandovu už od Kauflandu. Na východní části okruhu a následně Štěrboholské spojce se tahne kolona od sjezdu na Hradeckou D11 až k Europarku. Zdržení je tam asi 20 minut. V opačném směru se na jižní spojce nesouvisle sune fronta od sjezdu na Vršovice. Plná je průmyslová směrem do Hostivaře od Českobrodské ke spojce. Před Mrázovkou se popojíždí v Dobřízké od Barandovského mostu. Plná zůstává také Radlická od Valtrovky. V Liberecké a v Holešovičkách se jede velmi pomalu před Blanku. Plná je také Povltavská od Čuprovy. A ve spojovací se zdržíte asi 20 minut před omezením u sběrného dvora, a to od Jarova. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
6: Snídani?
5: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
6: Oběd?
5: Divadlo Hibernia uvádí
7: romantický muzikál
5: Saturnin.
7: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
5: Od září 2026
7: v divadle Hibernia.
5: Mediálním partnerem je Rádio Praha.
8: Lékař a terapeut Pavel Špatenka se dlouhé roky věnuje osobnímu rozvoji a sebepoznání. Je také autorem mnoha knih. Co nejvíc ovlivnilo právě jeho a proč je dobré pochopit sebe sama? I na to se zeptáme v pořadu Až na dřeň. V neděli

A už za chvíli pro vás budeme mít řidičskou abecedu. Až do konce září každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči často chybují. Tak si na další díl počkejte.

0: Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Až do konce září každý den nabízíme jednu situaci z provozu na silnicích, ve které se často chybuje. Dnes si řekneme, jak na kruhovém objezdu postupovat při křížení najíždějícího vozidla s vozidlem vyjíždějícím z levého pruhu. Slovo má Václav Drážek z redakce Zelené vlny.
1: Představte si situaci, kterou na našich silnicích zažíváme prakticky denně. Kříží se dva zájmy řidičů na jednom místě a každý z nich si myslí, že právo je na jeho straně. Kdo má přednost, když řidič jedoucí v levém pruhu dvoupruhového kruhového objezdu chce přejet do pravého, ale zároveň do toho pravého pruhu najíždí auto z boční ulice? Slovo už má plukovník Jan Straka.
2: Já bych tady dával pozor na to, dávat přesně, čí je to chyba, protože ono záleží vždycky na konkrétní situaci. Policista při šetření případné nehody, tak by samozřejmě posuzoval, kdo byl kde a tak dále. Ale obecně se dá říct, že ten, kdo jede po kruhovém objezdu, má přednost před těmi, kteří tam jezdí.
1: Existuje vůbec nějaký případ, kdyby musel dávat přednost řidič jedoucí po kruhovém objezdu?
2: Může se to stát, samozřejmě. Záleží opět na tom, kde ten kruhový objezd je. Já tuším, že v České republice je případ, kdy v těsné blízkosti kruhového objezdu je železniční přejezd a tam je to upravené tak, že pokud najedu na ten kruhový objezd, tak v půlce toho kruhového objezdu je dej přednost v jízdě a já tam dávám přednost těm, kteří tam najíždí z toho důvodu, aby nikdo nezůstal stát na kolejích v případě, že by ten přejezd anebo že by potom přejezdu jel vlak.
0: Já dodám, že řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. No a zítra si řekneme, jak se zachovat, když se na nás tlačí jiné vozidlo. A teď aktuální pohled na pražskou dopravu s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké odpoledne. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku za Europark, zdržení asi 20 minut. V opačném směru se popojíždí na jižní spojce od Lanového mostu. Na okruhu směrem na D1 trvá silný provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je stále příjezd po D5 z Plzně. Ve směru na letiště se jede pomaleji za Lochkovským tunelem od 15. kilometru na konec omezení za Barrandov na 18. kilometr. Před Brázovkou se popojíždí od Barrandovského mostu v Dobříské, tam je to zhruba na čtvrt hodiny. V Radlické se táhne kolona od Voltrovky k Mrázovce. V Liberecké a v Holešovičkách se jede velmi pomalu před Blanku. Ve spojovací se zdržíte asi 20 minut před omezením u Sběrného dvora a na magistrále je plná Wilsonova, a to od Florence k muzeu. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Je právě 18 hodin, čas na další dnešní zpravodajskou relaci, kterou připravil Mirek Kasan. Mirku, teď už příjemný podvečer.
1: Hezký podvečer, Petře. Pražský dopravní podnik poslal do ulic tramvaj s novým polepem, vyzývá chodce k větší obezřetnosti. Praha 12 spustila hlasování v participativním rozpočtu. Lidé můžou vybírat z 5 návrhů. Armáda začala s průzkumem kontaminované oblasti Národního parku Šumava. A zítra má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky a naměříme nejvýš 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Chodce v Praze vyzývá k pozornosti nově polepená tramvaj. Má upozornit hlavně mladé lidi s telefony a sluchátky, aby dávali pozor na projíždějící soupravy. Kampaně s názvem 3 sekundy, to je easy, reaguje mimo jiné na to, že za první pololetí letošního roku srazili tramvaje v metropoli 43 lidí. Jedno dítě nehodu nepřežilo. Pokračuje Petr Tomčík, ředitel společnosti Ropid, která organizuje veřejnou dopravu v Praze a okolí.
3: My nechceme zakazovat samozřejmě používání telefonů a sluchátek v rámci veřejného prostoru. Chceme, aby si mládež uvědomila, že de facto, když například jenom stlumím sluchátka, lépe slyším.
1: Lidé z Prahy 12 si budou moci v participativním rozpočtu vybrat celkem 5 návrhů. Hlasovat můžou třeba pro interaktivní zahradu, kontejnerové stání u parku v Cholupicích nebo malovanou opičí dráhu u autobusové zastávky Cílkova. Podle mluvčí Prahy 12 Petry Svobodové na to radnice vyčlenila 1 milion 200 tisíc korun.
4: Každý hlasující má k dispozici 3 hlasy, a to 2 kladné a 1 záporný. Záporně lze hodnotit až po udělení jednoho kladného hlasu. A oba kladné hlasy mohou být přiděleny stejnému návrhu.
1: Hlasovat můžou lidé do 11. října přes aplikaci 12. městské části nebo na recepci radnice. Armáda začala s průzkumem kontaminované lokality v Národním parku Šumava. Podle ministerstva životního prostředí jsou u Zhůří na Klatovsku 200 sudů s nebezpečnými chemikáliemi a 1000 tun znečištěné půdy. Národní park v těchto dnech armádě při průzkumu pomáhá, jak potvrdil jeho šéf Pavel Hubený.
5: V téhle první fázi my budeme zajišťovat cestu a vykácení plochy, vyčištění plochy od stromu.
1: Sanace má stát přes 190 milionů korun a hotová má být do června 2028. Bývalý kosovský prezident Hašim Tači dostal od Haagského tribunálu pro válečné zločiny v Kosovu 25-letý trest vězení. Soud ho uznal vinným z nezákonného věznění, mučení a vražd politických odpůrců. Tači za to jako vrchní velitel kosovské osvobozenecké armády nesl zodpovědnost.
6: Prokurátoři tribunálu žádali pro Tačiho 45 let vězení. Soud ale přijal jako polehčující okolnost, že se po obvinění vzdal v roce 2020 funkce kosovského prezidenta a dobrovolně se vydal trestnímu stíhání. Žalobci prokázali, že se podílel na 385 případech nezákonného zadržování, 303 případech mučení a 96 vraždách politických odpůrců kosovské osvobozenecké armády. Hašim Tači podle soudce Charlesa Smitha hrál jako velitel UČK klíčovou roli v organizování zátahů na domnělé zrádce, špiony a kolaboranty. Oběťmi kosovských ozbrojenců se staly nejen etničtí Srbové, ale i Albánci a Romové. Helena Berková, Český rozhlas.
1: Fotbalisté pražské Sparty za necelé 3/4 hodiny vstoupí do nového ročníku Evropské ligy. V hlavní fázi soutěže se představí v Jerevanu na hřišti Araratu Arménia a pokusí se zopakovat loňské vítězství 2-1 z kvalifikace konferenční ligy. Utkání můžete sledovat v přímém přenosu Radiožurnálu Sport. Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a nejnižšími teplotami mezi 13 a 11 stupni Celsia. Během noci budou srážky ustávat a k ránu bude ubývat oblačnosti. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky a nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
7: Hezký podvečer. Na okruhu směrem na D1 trvá silný provoz za sjezdem na Plzeň mezi 23. a 19. kilometrem. Plný je stále také příjezd po D5 z Plzně. Ve směru na letiště se jede pomalej za Lochkovským tunelem od 15. kilometru na konec omezení za Barandov na 18. kilometr. Plná je také ulice k Barandovu. Na východní části okruhu směrem na Běchovice se zastavuje za sjezdem na Hradeckou D11. Kolona pokračuje přes Štěrboholskou spojku za Europark. Zdržení je tam asi 20 minut. V opačném směru se popojíždí na jižní spojce, a to od Lanového mostu. V Dobříské se popojíždí před Mrázovkou, plná je také Radlická. Před Blankou se sune fronta v Holešovičkách od Bulovky. Ve spojovací směrem na Palambenku brzdí provoz omezení před ulicí Žižkovou od Jarova, tam je to zhruba na 15 minut. V Bělohorské z centra postojíte před Vypichem asi 10 minut a na magistrále je plná Vilzonova od Florence k muzeu a také Nuselský most od Vyšehradu do Hlegerovy. Šťastnou cestu!
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update. Pražští hasiči.
9: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
2: Praze nepojede o víkendu metro.
9: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
0: V dnešním pražském updateu nabídneme samé přímé vstupy. Tak například se vypravíme do Holešovic, kam zamířil 20. ročník festivalu Noc literatury. Ve Vysočanech zase začíná Oktoberfest, na místě je naše létající redaktorka Monika. A už za chvíli se vypravíme na Prahu 1, kde dnes otevřeli první komunitní mediační centrum. Dozvíte se, k čemu přesně má sloužit. Já jsem Petr Zajček a přeji vám příjemný večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Nové komunitní mediační centrum v Navrátilově ulici dnes otevřela radnice Prahy 1. Je to vůbec první zařízení tohoto typu v Česku. Odborníci tam lidem pomohou třeba při řešení sousedských konfliktů nebo potížích v bytových domech. Více už nám k tomu řekne reportér Mikuláš Vochoska. Hezký den.
2: Dobrý den. Komunitní mediační centrum nabízí prostor pro dialog a mimosoudní řešení konfliktů. Typicky jde o hluk v domě, majetkové spory mezi sousedy nebo neschody v komunitě. Jiné radnice už podobné problémy řešily i bez mediačních center. Například v Nymburku se lidé přeli kvůli bráznění výjezdu z auta z vrat, nebo taky kvůli fyzickým konfliktům mezi sousedy a hlasitým křikem ve večerních hodinách. Mediační centrum v Praze 1 by ale mělo být místem, kde budou tyto a další neschody mezi obyvateli a nebo třeba živnostníky v historickém centru řešit profesionálové.
1: Jak bude tedy centrum fungovat konkrétně, jak ho budou moci lidé využít?
2: Tak centrum bude fungovat jako stálé pracoviště, kde certifikovaní mediátoři pomohou stranám sporu najít společnou řeč bez nutnosti řešení problémů soudní cestou. Když lidé v Praze 1 budou cítit, že jejich snaha vyřešit konflikt a neschody jenom mezi sebou nestačí, můžou se obrátit na koordinátora mediačního centra, který jim navrhne termíny a sjedná schůzku. Obvykle bude centrum otevřené do 3 hodin odpoledne a mediace bude pro většinu případů zadarmo.
1: A konečně, co ještě komunitní mediační centrum?

0: A teď k pražské dopravě s Tomášem Kolmistrem.
1: Hezký podvečer. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most stále trvá silný provoz od Běchovic za Europark. V opačném směru se krátce zdržíte na jižní spojce od Lanového mostu, plná je také průmyslová. Na okruhu směrem na D1 se jede pomalej od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Plný zůstává stále také příjezd po D5 z Plzně od přibližně 2. kilometru. V Dobříšské se pomalu rozjíždí kolona před Mrázovkou. Ve spojovací směrem na Balabenku brzdí provoz omezení před ulicí k Žižkovu, od Jarova je to na zhruba čtvrt hodiny. V Bělohorské z centra postojíte před Vypichem, a to asi 10 minut. A na magistrále je plná Vilzonova od Florence k muzeu a také Nuselský most od Vyšehradu do Legerovy. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Posloucháte Pod kamenem s Broukem Pitlíkem. Pořad, který je víc než pravda. Před sebou mám nově objeveného Brouka Řehoře.
4: Zdravím všechny posluchače.
3: Pojďme rovnou k věci. Co je to ta, jak vy říkáte, arktická zima?
4: Je to nová doba ledová.
3: Je krásné teplé léto. A vy tvrdíte, že už večer přijde mráz?
5: Mrazivá apokalypsa za zvuků samby. Havěť. Bláznivá autorská komedie Tomáše Dianišky. V divadle Pod palmovkou. www.podpalmovkou.cz. Mediálním partnerem divadla je Rádio Praha.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. Tupláky, preclíky a bavorská muzika. Oktoberfest dorazil do Prahy. V areálu Pragovky dnes začíná pětidenní slavnost inspirovaná tou mnichovskou. Na místě máme naši létající redaktorku Moniku Doležalovou. Tak Moniko, řekni nám, jak to na místě samotném vypadá.
2: Hezký podvečer z pražského Oktoberfestu. Tady se plní pomalu lavice, hraje tu německá hudba. Před chvílí to byla nějaká dechovka, taková ta typická k Oktoberfestu. Když se tak koukám kolem sebe, jsou tu hlavně muži, kteří pijí přímo celý tuplák, což je pivo z té velké litrové sklenice. Tahle slavnost se inspirovala bavorským festivalem. V nabídce jsou německá piva, přímo ta, která se nabízí na tom mnichovském Oktoberfestu. No a k jídlu tu nabízí bratwurst a taky currywurst. Pražský Oktoberfest se koná až do neděle a pořadatelé slibují i soutěže, třeba v pití piva na ex, anebo právě v tom držení toho tupláku.
1: Ještě nám prosím řekni, kdy můžeme tedy na akci vyrazit a máme si vzít ten slavný německý outfit?
2: Tak těm kalhotům, které nosí muži na tom Oktoberfestu, se říká Lederhoser. No a co se tak koukám, tak si tu nikdo nemá. Ženskému kroji se zase říká Dirndl a to tu mají tak dvě ženy vedle mě. Moc jim to teda sluší, takže doporučuji vyrazit, jestli máte tento kroj, tak určitě si ho vemte sebou. Organizátor pan Mirek si tu trochu posteskl, že těch krojů čekal víc, ale já si myslím, že v těch dalších dnech se to určitě změní, že se dočkáme. Akce končí 20. září, to je v neděli a vstup je zdarma. Dnes, zítra a v pátek je otevřeno od 3 odpoledne do 10 do večera, no a o víkendu to se začíná už v poledne a ten konec zůstává zase v 10. No a ještě jedna zajímavost, pražská akce tady ve Vysočanech letos začíná o 3 dny dřív než její mnichovský vzor. Tam se Oktoberfest rozeběhne až v sobotu 19. září. No a ještě teda potřebuji zjistit jednu věc, proč se vlastně Oktoberfest koná v září.
1: Tak tolik z pražského Oktoberfestu, z pražské Pragovky ve Vysočanech Monika Doleželová. Děkujeme Moniko za zprostředkování atmosféry i za informace a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký večer.
0: Pražský update.
3: Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
3: V Praze nepojede o víkendu metro.
4: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je čas na přehled dnešních pražských informací, který připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Praha 1 podepíše ještě tento měsíc smlouvu se soukromým investorem na výstavbu bytů na rohu ulic Revoluční, Lanova a Nové Mlýny. Schválili to zastupitelé první městské části. V nevyužívaném prostoru by měl vzniknout dům za zhruba 240 milionů korun. Součástí projektu jsou také veřejně přístupné pasáže, kde by mohly být například kavárny nebo obchody. Nedaleko metra Zličín u křižovatky ulic Na Radosti a Míšovická dnes začala stavba parkovacího domu v režimu P plus R. Jeho kapacita včetně venkovní odstavné plochy bude zhruba 600 automobilů. Hotový by měl být do 18 měsíců. Magistrát za stavbu zaplatí skoro 620 milionů korun bez DPH. Na Císařském ostrově začne v říjnu rekonstrukce takzvané staré vodní linky ústřední čistírny odpadních vod za 4 miliardy 800 milionů korun bez DPH. Práce potrvají do roku 2030. V době modernizace bude drtivou většinu pražských odpadních vod zpracovávat nová linka, kterou pražská vodohospodářská společnost dokončila před 8 lety. Tradiční vinohradské vinobraní v Praze 2 začne v pátek na náměstí Míru. Kromě ochutnávky vín a burčáků se lidé můžou těšit na koncerty, ukázky lidových řemesel nebo divadlo pro děti. Organizátoři letos očekávají až 25 tisíc návštěvníků. V sobotu bude vinohradské vinobraní pokračovat v Havlíčkových sadech. V pražské zoologické zahradě se 12. července vylíhlo mládě supa mrchožravého. Jde o samečka, který dostal jméno Kali. Jeho rodiče pocházejí z volné přírody. Oba se do Prahy dostali po zraněních. Otec Brok byl postřelen v Libanonu a matka Kvalamún byla odchycena a zraněna v Sýrii. Dnes o tom informoval mluvčí Zoo Praha Filip Mašek. Fotbalisté pražské Slavie ve třetím kole domácího poháru porazili třetiligový Varnsdorf 5-1. Hattrick si během 37 minut připsal jejich dnešní kapitán Ivan Šranc. Góly přitom dal třemi různými způsoby, levou i pravou nohou a hlavou. Zítra má být v Praze oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 19 a 21 stupni Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most stále trvá silný provoz od Běchovic za Europark. V opačném směru se krátce zdržíte na jižní spojce od Lanového mostu, plná je také průmyslová. Na okruhu směrem na D1 se jede pomaleji od Sjeznu na Plzeň až k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. V Blance směrem na Smíchov stojí za sjezdem na Dejvice osobní auto v připojovacím pruhu, v místě se zpomaluje. Ve spojovací směrem na Balabinku se popojíždí od Jarová k omezení u Sběrného dvora, zdržení je tam asi 15 minut. V Českobrodské se za průmyslovou srazila 3 osobní auta, tam je to zatím bez kolony a na magistrále ve Vlzonově se tahne kolona od hlavního nádraží k omezení u muzea. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
4: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
2: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie. Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 16. září. Svátek mají Ludmily. Chronologicky první česká svatá, svatá Ludmila, byla zavražděna právě v noci z 15. na 16. září 921 na hradišti Tetín. To je 1105 let. A dnešní pranostika nám říká jedno. Na boso už toho letos asi moc nenaběháme. Aneb na Ludmily světice, obouvej střevíce. Tady je Petr Jungmann. Jméno Jára Cimrman se vůbec poprvé objevilo v rozhlasovém pořadu Vinárna u Pavouka před 60 lety v roce 1966. Zdeněk Svěrák a Jiří Šebánek ale tehdy o něm nehovořili jako o znovu objeveném géniovi z Rakouska-Uherska. Tehdy byl jen řidičem parního válce a amatérským sochařem. Raketoplán Atlantis startoval přesně před 30 lety v roce 1996 ke své 17. misi. Na palubě byl nejenom astronaut s českým jménem John Blaha, ale i přístroj Astronomického ústavu Akademie věd České republiky na měření extrémně malých zrychlení. Mise klapla, na Zemi se Atlantis vrátil za 10 dnů. Na velkou cenu Monzy se před 25 lety v roce 2001 dívali i ti, kteří na Formuli 1 normálně vůbec nekoukají. Do kokpitu monopostu týmu Prost zasedl totiž první český pilot Tomáš Enge. Dojel na 12. místě, ale rozhodně nesklamal. Kulatých 70 je nejslavnějšímu kouzelníkovi světa Davidu Copperfieldovi. My best dream was to fly. Ten dokonce vlastní i 11 ostrovů na Bahamách, když prodal jenom na svá vystoupení doposud lísky za víc jak 4 miliardy dolarů. A to nepočítáme příjmy z televizních pořadů a reklam, tak se dá vykouzlit, i takové jsou ostroví. Mimo to vykouzlil i 11 zápisů do Guinnessovy knihy rekordů. A já přeju pěkný den.

0: Pražské Holešovice ovládl 20. ročník festivalu Noc literatury. K poslechu jsou veřejná čtení od známých českých herců, jako je třeba Miroslav Táborský, David Matásek nebo Simona Babčáková. Festival představuje čtenářům současnou evropskou literaturu. Zazní texty od autorů celkem 23 národností. Na jedno z míst, kam festival zamířil, se vydal i náš redaktor Filip Svoboda z kulturní redakce. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Filipe, pořadatelé zvolili pro pražskou část festivalu Holešovice. Proč zavítali právě do této čtvrti?
1: Holešovice jsou historicky průmyslovou čtvrtí, ale dneska pro Prahu znamenají něco dost jiného. Továrny a další industriální místa se časem proměnila v kulturní centra, galerie nebo třeba kavárny. Návštěvníci zavítají na známá místa, třeba do centra současného umění DOX, ale i na místa, která jen dosud mohla zůstat skrytá nebo úplně nepřístupná.
0: Ty sleduješ dění už od 18 hodin na místě. Jaký je tedy zájem o Noc literatury?
1: Já jsem byl zatím na dvou místech, protože ta čtení začínají vždy po půl hodině, ale z těch dvou, co mohu soudit, tak zájem je veliký. Na prvním místě hned od 18 hodin přilákalo čtení Miroslava Táborského asi 40 lidí, což byla přesně kapacita. Organizátoři už se domlouvali, zda mohou všechny pustit dovnitř, jestli se všichni vejdou. No a teď jsem byl na začátku čtení románu Severina a Simeon španělské autorky Imy Monzo, kde vystupuje Antonie Rašilovová. Promluvila mimo jiné i překladatelka knihy Marie Jungmannová a to byl malý prostor studia Silencio a ten je zaplněný k prasknutí.
0: A ještě prosím, na jaká místa v pražských Holešovicích tedy mohou lidé dorazit?
1: Čte se celkem na 23 místech po Holešovicích, zmínil jsem už třeba ten DOX a já jsem byl teď v takzvané Hem Factory, ve studiu Silencio tedy, ale hned vedle je třeba obchod Filior Free Time, kde čte Krištof Rýmský Duši vyvrhelů romského spisovatele Jorgeho Nediče. Další místo je hned pár minut cesty odsud a to je takzvaná Kabelovna, kde čtou Václav Jílek a Filip Březina, autory z Velké Británie a Francie.
0: Tolik z pražských Holešovic, redaktor kulturní redakce Filip Svoboda s pozvánkou na jubilejní 20. ročník festivalu Noc literatury. Filipe, děkujeme, naslyšenou.
1: Děkuju, naslyšenou.
0: A ještě dodám, že festival v Praze pokračuje až do 11 hodin. Další čtení se konají ve více než 100 městech po celém Česku.
2: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
0: A je tady i pražská doprava a Tomáš Kolmistr.
3: Hezký podvečer. Na Štrbalské spojce počítejte se silnějším provozem od Běchovic k Europarku, plná je také průmyslová. V Českobrodské se za průmyslovou srazila 3 osobní auta, blokují odbočovací pruh, je to bez kolony. Ve spojovací směrem na Balabenku se popojíždí od Jarova k omezení u sběrného dvora, zdržení je tam asi čtvrt hodiny. A v Blance směrem na Smíchov stojí za sjezdem na Davice osobní auto v připojovacím pruhu, v místě se zpomaluje. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Zažij město jako uličník. Sousedské slavnosti nejen pro všechny uličníky už 19. září ve vašem městě. Více info na zažitmestojinak.cz. Zažít město jinak pořádá spolek Automat a vy. Mediální partner Rádio Praha.
6: Máte rádi novinky?
7: Tak si nalaďte každou středu nejnovější hity v pořadu Hot Zone. Jedině na Rádiu Praha. Hot Zone.

0: pojďme se 8 minut před 19. hodinou podívat na počasí, které nás čeká v následujících hodinách. Tak v noci zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami a teploty nám klesnou na 13 až 11 stupňů Celsia. Zítra už se ochladí, předpokládáme oblačno až polojasno a teploty pouze 19 až 21 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Leona Lewis na rádiu Praha dospívala přesně v 19 hodin. Je tady čas na další dnešní zprávy. Ve studiu kolega Mirek Kasan. Mirku, vítej, hezký večer.
1: Díky, hezký večer, Petře.

0: Malý Jindra z Karlovarska nutně potřebuje dárce kostní dřeně. Pražský IKEM spustil speciální nábor dárců. Pražanům bude sloužit přímá spojka mezi Slivencem a Lochkovem. Česká televize urychlí plánované propouštění. V příštím roce chce díky tomu ušetřit 350 milionů. A zítra má být oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. Ráno i skoro jasno, výjimečně může i zapršet.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Pražský institut klinické a experimentální medicíny spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Zapsat se do registru je možné do tohoto pátku, a to i bez předchozího objednání. IKEM chce pomoci malému Jindrovi z Karlovarska, který onemocnil akutní leukémií a potřebuje transplantaci. Zapsat se můžou lidé od 18 do 40 let, kteří dlouhodobě neužívají žádné léky s výjimkou antikoncepce. Pokračuje vedoucí registru dárců v IKEMu Marie Kuříková.
2: Lidé se můžou samozřejmě do registru hlásit kdykoliv, ale teď jsme to udělali tak, že se nemusíte předregistrovat, stačí přijít přímo k nám do registru mezi 7 a 15 hodinou, ale samozřejmě je možné se registrovat na všech spolupracujících transfuzních stanicích, plazmacentrech, anebo si požádat o zaslání sady domů.
0: Silnici spojující pražský Slivenec a Lochkov slavnostně otevřeli zástupci vedení hlavního města. Dělníci ji postavili v místě bývalé komunikace pro techniku, kterou využívali při budování lochkovského tunelu. Pokračuje Zbyněk Klír z investičního odboru magistrátu.
3: Cena byla pro investora příznivá, opravdu byla výrazně nižší než předpokládaná hodnota. Jednalo se o 24 milionů 600 tisíc korun bez DPH, což je na úsek dlouhej 2,3 kilometru, širokej 6-7 metrů, slušná částka.
0: Nová silnice navazuje na západní straně na ulici K Cikánce, na východě končí novým napojením na ulici K Lahovské. Česká televize plánuje zrychlit propouštění zaměstnanců. Chce díky tomu v příštím roce ušetřit 350 milionů korun. Na dnešním jednání Rady České televize to řekl generální ředitel Hynek Chudárek. Propouštění vychází z dlouhodobých plánů, které rada schválila už dřív. Do roku 2030 má Česká televize postupně propustit skoro 350 lidí, tedy zhruba 12% zaměstnanců. Odbory televize se k plánům nechtějí vyjádřit, dokud se s generálním ředitelem nesetkají. Babišova vláda chce od příštího roku zrušit poplatky za Českou televizi i Český rozhlas a nahradit je financováním ze státního rozpočtu. Španělská policie dnes oznámila, že rozbila gang, který v Seutě zneužíval nouze tamních migrantů. Nabízel jim například drahé ubytování v nevyhovujících podmínkách nebo jim za vysoké obnosy sliboval zajistit přepravu do Evropy. Do Seuty na konci července přišlo na 70 až 80 tisíc lidí z Maroka. Drtivá většina z nich ale několik hodin poté španělskou exklávu zase opustila. V Seutě ale podle odhadů zůstalo několik tisíc migrantů, včetně dětí. Čeští volejbalisté dnes uzavřou základní skupinu mistrovství Evropy soubojem se Slovinskem. Zápas začne v Modeně ve 21 hodin v přímém přenosu radiožurnálu Sport. Češi už mají postup do play-off jistý. Ve skupině třikrát vyhráli a jednou prohráli. Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a nejnižšími teplotami kolem 12 stupňů Celsia. Během noci budou srážky ustávat a k ránu bude ubývat oblačnosti. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno, výjimečně se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A jak to vypadá v pražské dopravě, to nám zaktualizuje Tomáš Kolmistr.
5: Hezký večer. Na Štrbohorské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem pouze už před Europarkem. V Blance směrem na Smíchov opatrně za sjezdem na Dejvice, tam odtahují osobní auto z připojovacího pruhu, na místě je také policie a zpomaluje se tam. Ve spojovací směrem na Libeň brzdí provoz omezení u Sběrného dvora, kolona se tahne od Jarova, zdržení asi 10 minut. A Věčné se popojíždí, a to před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. I can't touch,
4: A to je hudební menu po 19. hodině. Damiano David, Ray Dalton, společně Martin Garrix a skupina U2. Tak tolik muzika, no a za chvilku vás pozveme na přehlídku současného designu a módy, tedy na festival Design Block. Já jsem Petr Zajíček, přeji vám hezký večer.

0: Tak to byla na rádiu Praha vzpomínka na legendárního Falka. Tento jediný Rakušan, který kdy dobil americkou hitparádu, tak ten samozřejmě patřil mezi jedny z těch nejgeniálnějších umělců 80. a 90. let minulého století a už se nám blíží dvě zásadní výročí, která jsou spojená s Falkem. Za necelého půl roku v únoru příštího roku to bude 70 let, co se narodil, a za rok a půl zhruba také v únoru, ale toho dalšího roku, tedy 28, to bude už 30 let, co předčasně zemřel. Takže nedožité 70 už za pár měsíců a za rok a půl 30 let od předčasného úmrtí legendárního Falka. Tak tolik k Falkovi a pojďme k našemu dalšímu tématu. Více než 300 značek, studií a hostů z Česka i ze zahraničí. Začátkem října nabídne 28. ročník přehlídku toho nejzajímavějšího ze světa současného designu a módy. Kde se odehraje a jak připomene nedožité narozeniny prezidenta Václava Havla, tak to už v reportáži Sabiny Vosecké.
1: Design blok s tématem světla ve čtyřech hlavních lokacích nabídne 368 výstav a expozic, což je zatím rekordní počet.
2: Říká ředitelka design bloku Jana Zielinsky. Srdcem celého festivalu bude Veletržní palác,
1: kde bude přes 200 výstav od etablovaných velkých zahraničních značek a přes české velké světlařské firmy.
2: Součástí bude taky expozice předního českého designéra Maxima Velčovského, a to s názvem Veranda.
1: Kolem toho děláme taky jako tajnosti, můžeme jenom představit, že součástí té expozice bude obří stůl, kolem kterého bude sedět 80 návštěvníků od dětí až po dospělé. Děláme k tomu židle na míru, vlastně od té dětské až po velké barovky.
2: Přehlídka zve i do kaple svatého Jiří nebo do jízdárny Pražského hradu. Právě tady se spojí multižánrový festival s design blokem, který připomene nedožité 90. narozeniny prezidenta Václava Havla.
3: Vymysleli jsme takový multižánrový festival, který se jmenuje Havel Alive, a ten stojí na takových pěti základních pilířích. První právě je design, druhý je divadlo, film, hudba a přednášky, diskuze.
2: Vysvětluje kulturní a programová ředitelka Pražského hradu Veronika Wolf.
3: Když se právě vrátíme k tomu, řekněme, prvním pilíři, kterým celý ten festival zahájíme, tak to bude výstava Design pro Václava Havla. Návštěvníci projdou světem Václava Havla, kde bude ukázaná jeho pracovna, artefakty, kterými se obklopoval nebo které vznikly během jeho působení na Pražském hradě.
2: Design blok podpoří taky několik projektů s přesahem do společenské oblasti. Část vstupného věnuje rodinám pečujícím o děti s poruchou autistického spektra. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
0: A já ještě doplním, že přehlídka Design blok se uskuteční od 7. do 11. října.
4: Praha žije festivaly.
5: Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
7: Rok je

Tak tohle je Carly Rae Jepsen na Rádiu Praha. Už se dívám na hlasování do pořadu Vinyl, které můžete také se ho zúčastnit na Facebooku Rádia Praha. No a zatím to vypadá tedy lépe, o něco lépe, těch hlasů tam zatím moc není, to hlasování odstartovalo včera. Pro Gracie Abrams soutěží totiž s Ellie Goulding o vaše hlasy, takže Gracie Abrams, 27letá americká zpěvačka z Los Angeles a její album Daughter from Hell, a nebo ta druhá volba je Ellie Goulding, což je 39letá britská zpěvačka, která ještě letos na konci roku oslaví kulatou 40. A v tomto případě se taky jedná o její poslední album a tom nese název I Know Too Much. Takže je to na vás, Gracie Abrams nebo Ellie Goulding. Hlasujte na Facebooku Rádia Praha, času je ještě hodně. Hlasovat můžete až přes celý víkend do pondělní 12. hodiny.

0: Tak to byl slavný duet, za kterým stojí Paul Young a Cukero. Teď už metropolitní tipy a s nimi Jirka Štefl.
1: Pražská ikona se vrací. Po náročné rekonstrukci se znovu otevře průmyslový palác v Holešovicích. Teď v září a na začátku října máte možnost se do budovy podívat, a to díky komentovaným prohlídkám. Sami budete moci posoudit, jak se do budovy, která vznikla v roce 1891 jako dočasná stavba, podařilo implementovat technologie 21. století a současně ji ponechat její historický ráz. Detaily o prohlídkách najdete na webu výstaviště. A v oboře Hvězda bude ve čtvrtek běh proti násilí. Na něm se každoročně schází klienti dlouhodobých terapií, jejich terapeuti i všichni ostatní, kteří svojí účastí chtějí podpořit ty, kteří se rozhodli v terapiích řešit své problémy se zvládáním vzteku a agresivity a násilným chováním. Dětský závod startuje v 16.30, tedy hlavní pak o hodinu později. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Víte, co všechno se děje, když nastane mimořádná situace? Přijďte to zjistit na Den hrdinů na výstavišti. Uvidíte hasiče, policisty, záchranáře i vojáky v akci, zásahovou techniku, dozvíte se, jak se bezpečně chovat na internetu a čeká vás spousta aktivit pro celou rodinu. Den hrdinů 26. září na výstavišti Praha. Vstup je zdarma. Více na www.navýstavišti.cz. Mediálním partnerem akce je Rádio Praha. Nelaďte se od pondělí.

0: Chytivý děti po 12. hodině na Rádiu Praha. Pražákům je hej na Rádiu Praha.
1: Hostem byl herec, režisér a umělecký šéf divadla v Řeznické Jiří Eš Hájek. Povídali jsme si i o připravované inscenaci v Gala, inspirované Galou Dalí.
2: Přišli čtyři umělci s tímto tématem, které nás zaujalo, ale nejen kvůli Gale Dalí, ale především jejich osobním otázkám, které se s tou Galou pojí. Stárnutí, uhájení si nějakého vlastního cíle a ještě řeknu jakoby podtitul celé sezony, a to je Teď mluvím já.
1: Čtvrtečním hostem bude Dana Kardová, hlavní koordinátorka řešitelského týmu Noci vědy. Tak si nás nezapomeňte naladit po 12. na Rádiu Praha.
0: Pražákům je hej na Rádiu Praha.

0: A přiblížila se nám 20. hodina, je tedy čas na další dnešní zpravodajskou relaci. A tu připravil do vysílání Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Policie po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici propustila všechny tři zadržené. Na některých místech v pražské Krči v příštích 10 dnech nepoteče teplá voda. Předsedkyně Evropské komise chce v následujícím roce nastartovat ekonomiku i dál plnit klimatické cíle. A zítra má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou přehánky a naměříme nejvýš 21 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Tři zadržení po včerejším zásahu v ústřední vojenské nemocnici jsou na svobodě. Českému rozhlasu to potvrdil mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Vojenská policie zadržela trojici bývalých i současných náměstků nemocnice kvůli prověřování veřejných zakázek a podezření na rozsáhlou hospodářskou kriminalitu. Zatím ale kriminalisté nikoho neobvinili. Prověřování podle Aleše Cimbaly pokračuje.
3: Po provedení nezbytných úkonů přípravného řízení byly zadržené osoby propuštěny na svobodu. V rámci prověřování budou orgány činné v trestním řízení vyhodnocovat nyní zajištěné důkazy a následně při splnění zákonných podmínek rozhodnou o dalším postupu.
1: V pražské Krči dnes začala plánovaná odstávka dodávek tepla a teplé vody. Potrvá do 25. září a týká se několika domů v ulicích Antala, Staška, Halasova a Krčská. Důvodem jsou dokončovací práce při modernizaci teplovodní sítě. Další omezení plánuje dodavatel tepla a teplé vody i v následujících týdnech. Jich v Praze 14 u kostela svatého Bartoloměje vznikla nová křížová cesta. Vede mezi Železnicí a Neseckou ulicí v místě budoucí zahradní čtvrti. Lidé tam najdou symbolických 14 zastavení.
4: Křížová cesta kejské farnosti začíná poblíž podchodu pod tratí a vede směrem k akátovému hájku. Dominantou cesty je 13 pískovcových stél a pískovcový kříž. Cesta přitom nemá sloužit pouze pro věřící, ale také jako místo pro relaxaci v přírodě pro místní obyvatele. Z Prahy Josef Beneda, Český rozhlas.
1: Prioritou Evropské komise pro následující rok je nastartování evropské ekonomiky. V tradičním projevu o stavu Unie to řekla její předsedkyně Ursula von der Leyenová. Zároveň se zavázala, že Evropa bude pokračovat v plnění klimatických cílů a zmínila taky bezpečnost, migraci a Kanadě nabídla přidružené členství v Evropské unii.
5: Já chápu, že chce podpořit Kanadu, protože tam má s USA asi stejné problémy v obchodních válkách, jako může mít Evropská unie, ale tady to si myslím, že je velmi krátkozraké.
6: Kritizoval nabídku europoslanec z hnutí ANO Jaroslav Bžoch. Naopak Ondřej Kolář z TOP 09 zbližování Kanady se 27 vítá.
7: Pro mě je to důkaz toho, že Evropská unie má co nabídnout. To vlastně bere vítr z plachet všem těm kritikům Evropské unie, ať zevnitř, tak zvenku, ať jsou to Spojené státy, ať je to Rusko, ať je to Čína.
6: V otázce migrace šéfka komise zmínila plány na další posílení pohraniční agentury Frontex. Unie podle ní taky umožní mimořádnou ochranu hranic v případě řízeného přílivu migrantů. Ze Štrasburku Adéla Bartáková, Český rozhlas.
1: Fotbalisté pražské Sparty dnes vstoupili do hlavní fáze Evropské ligy. Na hřišti Araratu Arménia vedli po prvním poločase 2-0. Obě branky dal během necelých 3 minut norský stoper Tobias Gudal. V této chvíli běží v Jerevanu 61. minuta a stav je 3-1 pro Spartu. Třetí gól Pražanů dal John Mercado. Krátce na to ale Ararat snížil po rohovém kopu. Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a nejnižšími teplotami mezi 13 a 11 stupni Celsia. Během noci budou srážky ustávat a kránu bude ubývat oblačnosti. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Po 20. hodině už se provoz v Praze a okolí uklidnil, máme tedy alespoň nějaké informace zpoza Prahy, tak například pokud jedete po D10, po Mladoboleslavské dálnici směrem na Mladou Boleslav od Prahy, tak opatrně za sjezdem na Starou Boleslav, to je zhruba 14,5 km, mělo by tam být odstavené vozidlo. A další odstavené vozidlo je na D1 z Prahy na Brno kolem 7. 8. kilometru. Šťastnou cestu!
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
0: V této hodině nám zaspívá Teddy Swims. Taky Pink. A třeba Ed Sheeran. A dnes začal 13. ročník festivalu autorského čtení ve vlaku. Více o akci nám za chvilku řekne v našem vysílání naše létající redaktorka Monika. Já jsem Petr Zajíček, hezký večer.

0: Tak to byly Bon Jovi na Rádiu Praha. Dnešní cesta vlakem se mohla a může stále ještě proměnit v literární zážitek. V pražských příměstských vlacích totiž začal festival autorského čtení ve vlaku. Přímo mezi cestujícími ze svých knih přečítají čeští spisovatele a spisovatelky. Akci nám představí naše létající redaktorka Monika Doležalová.
1: Vlastně od počátku bylo cílem přijít s nějakým zajímavým nápadem, inovativní myšlenkou toho, jakým způsobem autorskou četbu spisovatelů a spisovatelek zprostředkovat současnému čtenářstvu, kdy tedy přišlo organizátorům zajímavé vlastně propojit to se zážitkem cesty vlakem. Autoři a autorky, většinou ve dvojicích, se účastní jízd příměstskými pražskými vlaky a předčítají ukázky ze své tvorby.
2: Představil mi akci tajemník katedry literární tvorby z Vysoké školy kreativní komunikace pan Daniel Kubec. A protože ve vlaku jezdí i školy, přizpůsobuje se tomu výběr autorů a autorek.
1: Řada z nich jsou vlastně autoři literatury, která by mohla být třeba i pro mládež zajímavá, takže autoři i populárních žánrů, fantastiky, science fiction, young adult literatury, reprezentují tyto žánry v našem aktuálním ročníku, kteří vlastně, myslím si, můžou zaujmout jak tuhle tu čtenářskou skupinu mladších čtenářů, tak být vlastně i zajímavým zážitkem pro ty cestující, kteří se té jízdy účastní.
2: Své dílo ve vlaku bude číst i autor Jan Kotouč.
3: Ať už je to ve vlaku nebo kdekoliv jinde, tak jako asi spousta autorů se cítím tak jako zvláštně, protože čtu svoje věci na hlas, ale je to vlastně jako hezký zážitek. Snažím se to mít jako najít zajímavou scénu na čtení, snažím se to mít jako stručné, úderné, aby to zase nebylo moc dlouhý a třeba i pak o to je víc místa na dotazy. Tak jako tak třeba 4 hodiny čteme a potom jsou dotazy a často se studenti ptají už jako třeba na věci k tomu příběhu nebo je zajímají obecné věci jako ze života spisovatele, jako jak knihu vydat.
4: Vy těch děl máte více, tak jak vybíráte, co budete prezentovat?
3: Takže většinou se snažím buď jako se svý jako asi nejpopulárnější knihy, což může být u mě třeba Nad českými zeměmi slunce nezapadat, nebo naopak z nejnovější knihy, což momentálně u mě je sbírka mých povídek, taková průřezová, která se jmenuje Válečné hry a vyšla před 3 měsíci.
2: Na závěr mi přečetl úryvek ze své knihy Velká bouře v českých zemích.
3: Dlouho se nerozmýšlela. Mužské šaty, ostříhané vlasy, nikdo nic nepoznal. Kolem hrudníku si ovázala látku, ale ani by nemusela. Nikdy nebyla dvakrát obdařená, ani moc hezká. Matka o ní říkala, že je šedá myš, nevýrazná. Otec se tomu prostě zachechtal a říkal, že ne každá ženská si musí najít ženicha. Ona se aspoň postará o rodiče, až budou staří. Ale teď neměla nic.
2: Ve čtvrtek pak celý festival zakončí ve 3 hodiny odpoledne společná beseda s autory v knihkupectví na pražském hlavním nádraží. Monika Doležalová, Rádio Praha.
5: Praha žije festivaly. Praha žije.
6: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
7: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
5: Praha žije.

že může to být složitý, i když působí to jednoduše, navenek je všechno fajn, za všemi těmi úsměvy. Nikdo neví, jak to mám, jak se sebou bojuju, že problém jsem já sám, troskota víc než pluju. Jak těžký je ráno stát a nasadit si šťastnou tvář, vždyť to znám.

0: Tak tolik irská formace The Cranberries a v čele této skupiny vynikající zpěvačka Dolores O'Riordan. Vzpomínka na ní bohužel opustila nás před pár lety. Před pár dny, 6. září to bylo, pokud by s námi vydržela, tak by oslavila 55. narozeniny, ale bohužel, jak říkám, odešla předčasně v lednu roku 2018. Ale zbyly krásné písničky se skupinou Cranberries. S přicházejícím časem dnešního večera tady bude už za půl hodiny, to znamená po zprávách po 21. hodině, náš hudební speciál, který vám nabízíme každou středu večer. A sice pořad Hot Zone, tedy to nejaktuálnější, nejnovější ze zahraničních i českých nahrávacích studií. Tak na koho tentokrát se můžete konkrétně těšit, koho vybral náš hudební dramaturg Petr Jungmann? Tak bude tady úplně nová Celesta Buckingham, novinka od One Republic, také Miley Cyrus, Bruno Mars například, Ellie Goulding a nebo také spolupráce skupiny Take That a Michaela Patricka Kellyho. To bude určitě zajímavá věc. A nebo úplně nový Alex Warren. A bude toho mnohem víc, takže poslouchejte dnešní Hot Zone už za necelou půl hodinu tady u nás na Rádiu Praha.
1: Večerní Praha.
2: A Petr Zajíček. Petr Zajíček.

0: Přicházejícím podzimem také vstupují divadla do nové sezóny. Divadlo pod Palmovkou konkrétně, kromě premiéry, také přivítalo diváky v novém zrekonstruovaném sále. Více už v reportáži létající redaktorky Sabiny Vosecké.
1: Doladit světla a rekvizity, potřebná rutina před večerním představením. Takhle vypadaly přípravy na start nové sezóny divadla pod Palmovkou. To diváky přivítalo ve zrekonstruovaném sále.
2: Jsme vrátili principiálně podobu toho sálu před rok 2002, to znamená před ty povodně v roce 2002, kdy právě ta elevace tady v tomhle divadle pod Palmovkou byla nahoru, jako pod balkón.
1: Říká ředitel divadla Michal Lang.
2: Mezi první řadou sedmou je 14 cm. To zvedlo. Ty sedadla jsou na šupiny, to znamená, že lidé vidí prostě v mezerách.
1: Jedno z prvních představení sezóny byla inscenace Ostře sledované vlaky, adaptace románu Bohumila Hrabala, kterou proslavil oscarový režisér Jiří Menzel.
3: Tak Máša je mladá konduktérka,
1: říká představitelka Máši herečka Kateřina Hrdinová.
3: Je zamilovaná do hlavní postavy, do Miloše. Ten příběh se vlastně odehrává okolo jeho dospívání a Máša, která se s tím musí taky nějak vypořádat a taky neví, co si o tom má myslet, je taky zmatená.
4: My se spolu potkáváme vlastně v nové divadelní sezóně. Teďka nám tady kolegové osvětlovači zhasli sál, protože se tu chystá přesně večerní představení. Jak jsi si odpočinula o prázdninách a jak se těšíte na dnešní představení?
3: Já jsem využila každýho volného dne, co jsem měla. Byla jsem u moře, odpočinula jsem si, nabrala jsem energie a moc se těším, už mi to chybělo. Divadlo i zkoušení hraní.
1: Další budou třeba výstřely na Broadway v režii Tomáše Dianišky nebo hra Prezidentky. Celkem uvede divadlo hned 5 premiér. Sabina Vosecká, Rádio Praha.
5: Praha je kulturou.
6: Instagramujete?
7: Instagramujete?
6: Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha.
6: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.
7: Ve vašem mobilu.

0: 21. hodina je tady, také další dnešní zprávy už jsou připravené a ve studiu Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer přeji. Začíná Evropský týden mobility, podpoří udržitelnou dopravu ve městech. Od dneška můžou nízkopříjmové rodiny žádat o příspěvek na kroužky pro děti. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden mimořádnou schůzi. A zítra má být oblačno až polojasno s teplotami do 21 stupňů. Ráno i skoro jasno, výjimečně může i zapršet.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Začíná Evropský týden mobility. Jde o týdenní akci, která každoročně podporuje udržitelnou dopravu ve městech. Těch českých se letos podle organizátorů projektu zapojí víc než 20. Lidé se můžou přidat třeba k výzvě 10 000 kroků, která má motivovat ke každodenní chůzi. Akce se ale zaměří i na jízdu na kole, říká garant projektu Jaroslav Martínek ze spolku Partnerství pro městskou mobilitu.
3: Chceme upozornit na supertypy na výlety na kole. Připravili jsme zhruba databázi 50 projektů v rámci celé České republiky, takže věříme pevně, že veřejnost si něco z toho vybere. Chceme taky představit naši kampaň Zvolní, která má nabádat člověku, aby trošku zvolnil, projel se na kole, využil veřejnou dopravu.
1: Součástí je i tradiční zářijová výzva Do práce na kole. Praha se do Evropského týdne mobility zapojí například v sobotu 19. září v rámci festivalu sousedských slavností Zažít město jinak. Rodiny s nízkými příjmy se můžou ode dneška hlásit do projektu s názvem Darujeme kroužky dětem. V něm můžou získat až 1500 korun na pololetí na volnočasové aktivity pro děti od 3 do 18 let. Peníze je možné využít na různé typy zájmových kroužků, popisuje ředitel kanceláře České rady dětí a mládeže Ondřej Šejtka.
4: Ty prostředky rodiče mohou využít na klasické členství v nějakém kroužku, ať už se jedná o kroužek sportovní, výtvarný nebo třeba nějaký turistický tábornický oddíl. Mohou použít jak na to samotné členství, tak například na nákup nějakého vybavení. To vždycky potom po konzultaci s daným poskytovatelem. My v té výzvě máme připravené 4 miliony korun, takže podpoříme minimálně 2600 dětí.
1: Výzva Darujeme kroužky dětem potrvá do 24. listopadu. Přihlášku najdou zájemci na webu darujemekroužky.cz. Poslanecká sněmovna bude mít příští týden v úterý a ve středu mimořádnou schůzi, potvrdil to předseda sněmovny a šéf hnutí SPD Tomio Okamura. Poslanci mají jednat třeba o změně pravidel penzijního spoření nebo o růstu důchodů starších penzistů. Schvalovat by měli i zastavení pravidelného zdražování dálničních známek. Zítra se pak podle Tomia Okamury sejdou lídři koalice, aby rozhodli, kdy vláda zahájí sněmovní debaty o změně financování České televize a Českého rozhlasu nebo o zmrazení platů vrcholných politiků. Švédské ministerstvo zahraničí si předvolalo íránského velvyslance. Zároveň vyzvalo jednoho zaměstnance ambasády, aby opustil zemi. Důvodem jsou podle švédských úřadů jeho aktivity, které jsou neslučitelné s vídeňskou úmluvou o diplomatických stycích. Povahu činů ani totožnost vyhoštěné osoby ministerstvo neupřesnilo. Fotbalisté pražské Sparty vstoupili do hlavní fáze Evropské ligy vítězně. V Jerevanu na hřišti místního Araratu Arménia vyhráli 4-1. Dvěma góly se o to zasloužil norský stoper Tobias Gudal. Další přidali John Mercado a Patrick Vidra. O čestný úspěch domácích se postaral Bruno Wilson. Domácí fotbalový pohár měl dnes na programu 4 zápasy 3. kola. Slavia vyhrála na hřišti Varnsdorfu 5-1. Králův dvůr prohrál s brněnskou Zbrojovkou 0-3, Příbram s Hradcem Králové 1-2 a Táborsko s Teplicemi 0-5. Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a nejnižšími teplotami mezi 13 a 11 stupni Celsia. Během noci budou srážky ustávat a kránu bude ubývat oblačnosti. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 21 stupňů.

0: každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.
1: Hot Zone.

0: každé pondělí na Rádiu Praha. Na Rádiu Praha.
1: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku. To nejnovější ze světa pop music hrajeme každou středu po 9:00 večer v Hot Zone.

0: je 22 hodin. Hezký večer. Pražský IKEM spustil speciální nábor dárců kostní dřeně. Chce pomoci malému Jindrovi s leukémií. Na pražském Zličíně začala stavba nového parkovacího domu. Místo tu najde skoro 600 aut. Ve švédských parlamentních volbách zvítězila středolevicová opozice. A zítra má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky a naměříme nejvýš 21 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: V pražském IKEMu začal tento týden speciální nábor dárců kostní dřeně. Cílem je pomoci malému Jindrovi z Karlovarska, který trpí akutní leukémií a bez transplantace se neobejde. Při leukémii se v kostní dřeni nekontrolovaně množí nezralé bílé krvinky. Každoročně touto chorobou v Česku onemocní přibližně 100 dětí. Pokračuje dětská onkoložka Lucie Šrámková z pražského Motola.
2: Těch projevuje celá řada. Nejčastěji je to nějaká kombinace únavy, nevýkonnosti, slabosti, což souvisí s málo červenými krvinkami, ale nebo také krvácivých projevů, modřiny, krvácení z nosu a také právě třeba nějaké neobvyklé nebo dlouhotrvající infekce, eventuálně třeba zvětšení krčních uzlin, kde ta leukémie taky může být.
0: Zapsat se do registru dárců kostní dřeně v IKEMu můžou lidé ve věku od 18 do 40 let bez předchozího objednání až do tohoto pátku. Nový parkovací dům začali stavět dělníci na pražském Zličíně. Bude v něm skoro 600 míst, na 11 budou stojany pro dobíjení elektromobilů. Parkoviště v režimu Park and Ride za zhruba 620 milionů korun bude určené hlavně pro mimopražské řidiče, kteří budou pokračovat dál do města hromadnou dopravou. Pokračuje ředitel technické správy komunikací Filip Hájek.
3: My v tuto chvíli provozujeme nějakých 20 P-pluserek, z toho dvě jsou objektová. Toto by mělo být další a v dohledné době na konci měsíce chceme otvírat třetí objektové, a to na Opatově.
0: Číňan stíhaný za špionáž pro čínskou rozvědku půjde v říjnu před soud. Původně se měl případ vrátit k žalobci na došetření. Pražský vrchní soud ale rozhodl, že se jim má městský soud v Praze zabývat a rozhodnout o něm. Stíhaný muž navíc zůstane ve vazbě. Podle soudu existuje obava, že by mohl uprchnout nebo se před stíháním skrývat. Muže zadržela policie na začátku roku. V Česku několik let působil jako novinář a měl i akreditaci ministerstva zahraničí. Švédské parlamentní volby těsně vyhrál středolevicový opoziční blok. Informovala o tom švédská veřejnoprávní televize SVT. Sečtených je 99% hlasů. Podle televizní stanice ale strany vládnoucího pravicového bloku už prakticky ztratily šanci na získání parlamentní většiny. Opoziční středolevý blok má před sečtením posledního procenta hlasů 175 křesel, tedy o jedno víc než protistrana. Fotbalová Sparta zahájila své účinkování v hlavní fázi Evropské ligy vítězstvím. V Jerevanu porazila Ararat Arménia 4-1. Díky dvěma gólům Tobiase Gudala po jednom přidali John Mercado a Patrik Vidra. Hokejová Tipsport Extraliga měla dnes na programu 6 zápasů prvního kola. Sparta vyhrála v Olomouci 5-2, Litvínov porazil Brno 2-1 a Plzeň Liberec 2-1 po samostatných nájezdech. České Budějovice prohrály s Mladou Boleslaví 2-3, Vítkovice s Kladnem 3-4 a Pardubice ve východočeském derby podlehly Hradci Králové 3-5. Večer a v noci bude v Praze zataženo až oblačno, ojediněle s přeháňkami nebo bouřkami a nejnižšími teplotami kolem 12 stupňů Celsia. Během noci budou srážky ustávat a kránu bude ubývat oblačnosti. Zítra má být oblačno až polojasno, ráno i skoro jasno. Výjimečně se vyskytnou přeháňky a nejvyšší teploty vystoupí k 19 až 21 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu i rozhlas.

zjasnou světla poslední

0: Praze najdete nejmodernější vozovnu? Je to v Hloubětíně. Vozovna se po rozsáhlé rekonstrukci znovu otevřela v roce 2025. Najdete tu speciální haly pro běžné opravy tramvají, také myčku využívající dešťovou vodu nebo solární panely na střeše. A právě sem zamířily i nejnovější pražské tramvaje typu 52T. Kvůli jejich moderní konstrukci vznikly ve vozovně speciální lávky, ze kterých pracovníci opravují technologie umístěné na střeše vozů.
1: Praha je nej. Rádio Praha.
2: Baví vás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
3: Rok je náš.
4: Rok je náš.
2: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
3: Rok je náš.
1: Jedině na Rádiu Praha.

na Rádio Praha. Talk show o Praze, životním stylu, kultuře i světě velkoměsta. Pražáku je hej. Vojta Přívětivý a jeho hosté od pondělí do pátku po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Krásné poledne, posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a mým hostem bude už za chvíli lékař, chirurg Tomáš Šebek.

0: S Lenkou Vahalovou posloucháte Rádio Praha a se mnou ve studiu už je Tomáš Šebek. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den, Lenko.
0: Lékař, chirurg, účastník misí Lékařů bez hranic. Doufám, že všechno probereme, ale já začnu trošku netradičně. Vy máte pilotní průkaz a tak jste zatočil se svým strachem z létání, je to tak?
1: Jo, bylo to přesně tak. Já jsem se chtěl zbavit obav nastoupit do dopravního letadla.
0: A pomohlo to, ten pilotní průkaz?
1: No, musím říct, že pomohlo, akorát tam byla na zpočátku jako naivita, že vlastně budu připraven kdykoliv jako skočit za ten knipl toho dopravního letadla a dovést ho na runway, tak to jsem z toho vystřízlivěl, ale mám pilotní průkaz na malé sportovní létání a udělal jsem si akrobatickou licenci.
0: A jak často létáte? Protože tam je potřeba udržovat nějaké penzum těch hodin, abyste se udržel v kondici.
1: Teď doufám, že mě neposlouchá nikdo z úřadu pro civilní létání, ale mám dojem, že tam je plovoucích 10 hodin, který byste měla mít vlastně za poslední 12 měsíců. Takže toho je jako relativně málo. Na druhou stranu ty minuty v letadle běží vlastně velmi pomalu. Takže 10 hodin bych měl splnit, mám jich víc. Celkově jsem nalétal už někde přes 230 hodin, jestli se nepletu.
0: A v rámci letání čeho jste se nejvíc bál, že jste se rozhodl udělat ten pilotní průkaz?
1: Úplně nejvíc jsem se bál, že tam vlastně za tou přepážkou je zavřený pilot, který třeba neměl úplně včera dobrý den, nevyspal se, byl někde na party nebo se pohádal s manželkou, s partnerkou a že prostě nebude úplně v kondici. Asi tak podobná obava, jako se mě občas ptá můj pacient těsně předtím, než odejde do anestezie nebo do spánku řízeného, jestli jsem jako v pohodě, jestli jsem jedl, jestli jsem měl dobrý ráno, tak nějak jsem měl obavu a to byl podle mě jeden z těch motivů. Já mám rád věci pod kontrolou.
0: Ale předpokládám, že piloti to budou mít podobně jako lékaři, že i když třeba je špatný den, tak se prostě přepnou, skoncentrují a jsou profesionální, nebo ne?
1: Tak já chci mluvit za piloty a vlastně ani za lékaře, ale sám za sebe.
0: Já doufám, že ano.
1: Bych rád řekl, že jsme pořád jenom lidé a nechme to u toho. Prostě jsme jenom lidé, nejsme stroje.
0: V rámci práce jste si někam s letadlem doletěl? Využíváte to pravidelně třeba?
1: Nepravidelně, ale třeba když objíždím Českou republiku po různých přednáškách a tak dále, tak někdy je to opravdu dálka. Já většinou volím MHD a miluju vlaky, ale když to třeba časově úplně nesedí, je extrémně pěkný počasí, přesto si vezmu takzvaného safety pilota, ale tím ještě s někým a doletím, nevím, někam k poličce, tam prostě zajdu do knihovny a pak zase sednu do letadla a letím zpátky na mateřskou Příbram.
0: A když sednete do dopravního letadla, tak už jste úplně v klidu.
1: No, přiznám se, že pořád tam trošku jakoby obavy mám, ale asi je to otázka cviku. Začal jsem od těch 33 let, kdy jsem poprvé šel do dopravního letadla, to se málo komu podaří letět poprvé ve 33 letech, tak jsem už absolvoval asi desítky letů a je to dneska už jako v pohodě, beru to jako autobus nebo vlak.
0: No já přemýšlím, jestli by se to dalo využít do praxe, že třeba ten, kdo se bojí pavouků, tak by vyhledal chovatele, který má pavouky a prostě byl mezi nimi.
1: Já jsem o tom přesvědčený, dokonce když občas přednáším někomu na téma strach, tak jako uvádím způsob, jak ho zvládat. Já si strach zásadně rozděluju na menší obavy, ne strachy, ale obavy, abych si je racionalizoval. A takhle vlastně se pokouším, já nemám jediný strach z letání, ale spoustu dalších strachů a fobií. Vždycky s někým, kdo už to zvládl, kde my vlastně instruktorem, někým jako vůdčím, tak společně a takhle se dá zvládnout jako lecos. Takhle se můžete stát docela dobrým chirurgem, takhle se můžete stát pilotem, takhle vám vlastně jako může v životě vycházet spoustu věcí, když máte kolem sebe lepší lidi, kteří vás tím údolím smrti provedou.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha a teď téma longevity. To mě nesmírně baví a zajímá a vy o tom často mluvíte. Byl tady nedávno František Knobloch, nevím, jestli ho znáte, mladý vědec, který se zabývá dlouhověkostí a zkoumá to z toho pohledu, jaké chemické procesy se v našem těle dějí, například po požití alkoholu, jaký vliv má chlad a tak dále a tak dále. Dlouhověkost ale zřejmě není primárně o tom dožít se 100 let. Ale neřeší se věk, ale to, abychom byli co nejdéle zdraví. Vnímáte to podobně?
2: Vy už jste to v podstatě perfektně zodpověděla. To je to, co je podstatou podle mě longevity. Já longevity beru trošku jako buzzword. Pro mě, když v angličtině je nějaký ekvivalent, tak health span, nikoliv life span, to je ta absolutní délka dožití, zatímco health span je délka dožití ve zdraví. To je to, co by nás mělo zajímat, protože třeba nesmrtelnost v českém pojetí znamená, že se dožijete 62 let ve zdraví v průměru a zbytek umíráte do 80 let, což je průměr Evropy. A jsou prostě v Evropě jiné státy, jiné země, zejména třeba sever Evropy, kde se lidé dožívají více let, výrazně více let ve zdraví. A byl to jeden z důvodů, proč jsem s kolegama založil think tank před 4 lety s názvem Minister zdraví. A řekli jsme, že si myslíme, že Čechům by nejvíce prospělo, kdyby měli více let strávených ve zdraví. A k tomu by mělo sloužit zdravotnictví a vlastně celý ten systém i vzdělávání.
1: A my to určitě probereme, ale v rámci těch severských států, tak tam je zase problém nadužívání alkoholu. A alkohol je toxický, to si přiznejme.
2: No, tak upřímně, my, jestli se nepletu, aktuálně obsazujeme druhou příčku.
1: Já jsem nechtěla být tak krutá.
2: Střídáme se tam s Iry, Maďary, Litevci, jestli se nepletu, takže já tam ten severský stát nevidím. Je to takový jako dogma, ano, a ještě si to lidé spojují s tím, že tam prostě tak moc nesvítí sluníčko, tak co jiného jako dělat, ale takhle to ve výsledku není. Já se přiznám, že teď přesně nevím statistiku spotřeby alkoholu per capita na Švéda nebo Nora, ale vím přes že Čech vypije 160 litrů piv, 11 litrů vína a 1,5 litrů spiritusu per capita počítaje i novorozence.
1: A víte, že byli dřív lékaři, kteří doporučovali skleničku vína denně? Pamatujete si to?
2: Jsou i dnes. Většinou se rekrutují, aspoň na to nemám data. Já jsem hrozně rád jako datově jaksi zapřený, ale jsou i dnes a rekrutují se většinou z řad třeba kardiologů nebo cévních specialistů. On alkohol skutečně jako mimo jiné zlepšuje třeba reologické vlastnosti krve. Ta krev jako lépe teče, takže se dá říct, no možná to je třeba nějaká prevence infarktu a tak dále. Data nemám, co na co, ale data mám úplně přesně je, že jedna molekula alkoholu je buněční jed. Takže pokud vám perfektně ta krev teče a do buněk vám dopravuje jed, tak to ve výsledku je to jeden z karcinogenů, takže spojení s rakovinou, s onemocněním nádorovým a tak dále. Je to buněční jed a žádný alkohol v žádném množství nelze ospravedlnit, že to je zdravé. Druhá věc je, jestli tady máme několika set letou historii konzumace a jak s tím vlastně jako pracovat. Tady já nejsem militantní, přestože jsem abstinent, tak rozumím tomu, že tady prostě tradičně tuhle drogu máme, ale když se mě někdo zeptá takhle přímo jako vy, tak musím říct jednoznačně, je to jed a nemá
1: prostě
2: co.
1: Ne. Ne. A když vypíchneme ty základní body toho, jak si ten věk prodloužit ve zdraví, tak je to teda spánek, málo jídla.
2: Já bych nechtěl říct málo jídla, aby to neznamenalo, že člověk musí prostě hladovět, ale třeba mít v sobě dostatečnou disciplínu, abyste nedojedla talíř. Což se může v velice krátké době projevit tím, že prostě si začnete méně nakládat. Takže ano, o trošku řekněme méně jídla, o 20%. Podle studií spánek, to je významná komodita, je zvláštní, že ji máme všichni k dispozici, ale zejména Češi a zejména dneska adolescenti na tohle jako výrazně hřeší a ubíráme si roky strávené ve zdraví díky tomu, že prostě méně spíme, že máme spánkovou deprivaci řízeně. Neříkám, že neexistuje insomnie, nespavost, že to je diagnóza a tak dále, ale tam, kdo si to prostě způsobuje sám, tak nedělá dobře. K tomu bych přidal pohyb, ale to nemusí být maraton, to nemusí být nic víc než 30 minut ostré chůze, tak aby si člověk zapotil trošku tílko nebo bluzu. A ještě bych k tomu přidal třeba expozici chladu mírně. Je prokázáno, že mírná expozice chladu v buňkách vlastně otáčí biologické hodiny a zejména ženy rády uslyší, že potom mohou mírně mládnout.
1: A dobré vztahy v rodině.
2: To je ta, to se já jsem vyměnil takový 4 fyzický princip. principy a ten možná úplně nejpodstatnější je obecně pěstování vztahů. Na to máme zase krásný data z ministra zdraví. My jsme jedna ze zemí spíš na chvostu těch, kteří chápou takové hodnoty, jako je rodina, setkávání se a tak dále. Dá se říct, že vztahy, které založíte v průběhu života a které udržujete, tak na stará kolena jako byste našli. Prodlužuje to prokaz.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě současné hvězdy a nejnovější alba v hlasování. Američanka Gracie Abrams a nejnovější Daughter from Hell. Nebo anglická blondýnka Ellie Goulding a horká novinka I Know Too Much. Gracie nebo Ellie? Kterou z nich si poslechneme v pondělí na Rádiu Praha? Rozhodněte na našem Facebooku.

0: Se mnou stále Tomáš Šebek a vy jste několikrát zmínil projekt Ministr zdraví. Co to je za projekt?
1: Ministr zdraví vznikl na základě mojí letité frustrace ze systému zdravotnictví, ve kterém pořád funguje jako řadový lékař, už pomalu čtvrt století. A tak jsem se jednoho dne rozhodl, že než abych prostě neustále něco kritizoval, tak že zkusím do toho veřejného prostoru přispět. Šel jsem se poradit s těmi nejlepšími a na prvním řadě to byl Jara Cimrman, takže to je jeho myšlenka, protože to je člověk, který rozumí všemu, včetně zdraví a zdravotnictví. A založili jsme trošku legračně Ministra zdraví, malinko na truc, a dneska je to vlastně organizace, která má kolem sebe 80 expertů, spolupracujeme s ministrem zdravotnictví, spolupracujeme s barákem ministerstva zdravotnictví, spolupracujeme s celou řadou dalších stakeholderů v tom zdravotnictví, kterým nabízíme nic méně než to, že někde kolem nás v Evropě jsou šikovnější, mají lepší data, jakým způsobem tu zkušenost, ten benchmark aplikovat do českého zdravotnictví a s ničím menším než vizí ministra zdraví, což je prodloužit Čechům a Češkám život ve zdraví o 5 let.
0: A zajímá mě, jak reagují Češi, jak reaguje veřejnost?
1: My jsme takzvaně B2G nezisková organizace, to znamená, my jsme hodně zaměřený na ty, řekněme, institucionální stakeholdery, když to řeknu takhle odborně, v podstatě se prostě bavíme primárně se zástupci institucí, protože chceme ve výsledku na konci toho řetězce měnit zákonné normy. Představte si, že třeba upravíte DPH způsobem, který zlevní potraviny nebo bude menší DPH na zdravých potravinách, na zelenině, a naopak ho třeba zvednete na alkoholu. Představte si, že se dokážete zasadit o regulaci reklamy na alkohol pro nezletilé. Nebo že řeknete energetické drinky až 16 let. Tam se potřebujete primárně bavit s těmi stakeholdery, kteří drží tep na zákonné normě. Ale veřejnost, abych to jenom v tomhle ohledu hodně fandí. A velmi často se opíráme o průzkumy. Děláme třeba SPAC Research velkými organizacemi nebo průzkumnými agenturami, výzkumnými agenturami a sbíráme si, co by vlastně rodiče, co by lidé si přáli a jak vnímají prostě svoje zdraví, jaká je to pro ně komodita.
0: Já si vždycky představím pana Nováka, dejme tomu, který řekne, ale pane doktore, přeci jedno to pivo večer neuškodí.
1: Mm-hmm. No, tak to je typický pan Novák, který za mnou přijde, odebírám anamnézu, říkám, pijete alkohol? Ne, vůbec. A co pivo, dáte si? No to jo, 5 kousků. Tak to je prostě typická česká realita, ale tohle se prostě mění. Mladší generace už má ke zdraví úplně jiný vztah a ta starší, když se jich zeptáte, jestli jim třeba vadí, že jejich děti pijou, tak najednou máte úplně jiné odpovědi. Mm-hmm. Když se ptáte průměrného pana Nováka, a nevadí vám to, že pijete 5 piv? To není přece alkohol. A pak řeknete, a pane Nováku, co vaše děti pijou? Jo, a hodně mě to trápí. A najednou máte prostě data, máte nějaký public voice a můžete s tím prostě operovat ve smyslu chytré změny. Já nikoho společně s kolegy nepřesvědčuju, aby přestali okamžitě pít.
0: Máte pocit, že mladší generace více pečuje o své zdraví, třeba generace Z?
1: No, určitě se to ukazuje na datech, určitě se to ukazuje například na tom, jak inklinují k moderním nástrojům, jako je umělá inteligence. Dneska si prostě můžete v podstatě jako povídat s robotem o svém zdraví a myslím, že celkem sofistikovaně, a vypadá to, že prostě zejména ty nejmladší na tomhle jako ujíždí. Někdy až tolik, že tam pak chybí to zemění, ta, nechci říct autorita, ale prostě pořád máme jako zdravotní systém, máme zdravotníky a tak dále. A tam někde se to trošičku, jako mám pocit, urvalo z řetězu, ale mladší generace rozhodně jako chápe zdraví, vlastně schopnost kombinovat práci s volnem, s osobním životem mnohem intenzivněji než třeba moje generace, nebo vůbec nemluvím o generaci mých rodičů.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové na Rádiu Praha.
1: Stále posloucháte Rádiu Praha s Lenkou Vahalovou. Mým hostem je lékař Tomáš Šebek. Vy jste známý tím, že rád zkoumáte různé přístroje, které máte na sobě na těle, chytré hodinky, prsteny a tak dále. První otázka, jaká data vám to poskytuje a jak moc se na základě těch dat rozhodujete? Protože úplně jednoduše, já si kolikrát řeknu, že vím, jak jsem se vyspala nebo jak se ráno cítím a nepotřebuju na to možná chytré věci.
2: A to je fajn. Já musím říct, že já to taky nepotřebuju a mě to zajímá prostě, jaká data vysílá moje tělo. A když jste se zeptala, co zkoumám a jaká data, tak je, jak, co si oblíknu. Třeba na spaní si vezmu prsten, na sport si vezmu sporttester hodinky, když chci prostě obecnější data v nějaké jako delší datové řadě, tak si oblíknu to, co mám dneska na levé paži a tak dále. Těch zařízení někdy mám na sobě i 10.
1: A je to se?
2: Právě, že se neschodují za prvé a za druhé každé to zařízení je jeden výrobce konkrétní. Mm-hmm. Teď myslím jako 10 zařízení, 10 výrobců. Takže to, co mě trápí, je integrace všech těch věcí a to je jedna z věcí, kde jsem trávil část léta. Ve volném čase jsem si prostě připravil agenta, který mi byl schopný tohle všechno jako nasosat. 10 let zpátky ty data z těch všech zařízení a vlastně dát mi to formou zelená, červená. Dneska seš zelený, to je skvělý, neřeš nic, dneska seš červený. V jakým konkrétním prostě který data nesedí, co by si, a s doporučením, co bych mohl dělat jako příští den, třeba zůstaň v posteli, ani se nehni, anebo dneska můžeš trénovat třeba o 10% víc.
1: No ale když se zeptám úplně banálně, tak co když se vzbudíte a zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, ale před sebou máte x operací, pak musíte letadlem někam přeletět a večer máte ještě přednášku. Mm-hmm.
2: No tak já bych to, děkuju, teď jste ze mě udělala Supermana nebo Batmana nebo někoho takhle, tak to úplně
1: tak
2: ne.
1: Tak vynecháme letadlo, ale jsou tam, dejme tomu, operace a večer máte přednášku.
2: Já bych řekl, že ať už vám ráno hlásí ten gadget, který jste si prostě vybrala třeba na noc, nebo přes ten den, cokoliv, je to jedno. Podstatná je datová řada. Já vlastně na všech těch zařízeních sleduju, jak se to vyvíjí v čase. Mě zajímají trendy. To je to, co si myslím, že dneska už interpretuje ta technologie jako velmi dobře. Ty absolutní data, já mám ráno pocit, že jsem se skvěle vyspal a prsten mi říká o 3 cykly dneska spánkový méně a chtělo to ještě 3/4 hodiny. Já se na to vykašlu, mm-hmm. protože se cítím dobře, fajn, ale kdybych tam tenhle ten trend viděl třeba půl roku, rok, nebo se mi zkracovala doba spánku, anebo jsem nedosahoval těch 5 a více cyklů, jak je doporučeno spánkových, tak se tím začnu zabývat. Tam je ta technologie fajn.
1: A připomeňte, co jsou spánkové cykly.
2: Spánkové cykly, když projdete kompletně celým tím cyklem, to znamená od toho REM, rychlé pohyby očí, až po ten úplně jako nejhlubší spánek. A když se to 5x zhoupne, tak aspoň tak to tvrdí soudobé studie, tak jste měli dostatek kvalitního spánku. Není to jenom o délce, ale to i o jeho kvalitě.
1: Když se zdají sny, je to známka hlubokého spánku nebo ne?
2: Ne, naopak, ty sny se zdají v tom povrchovém a jenom REM vám nebude stačit pro to, aby si vaše tělo odpočinulo. Takže nemůžete zůstat prostě celou noc nebo mít jenom třeba kvalitní REM a nemít zachycený pomocí těch dneska zařízení ten hluboký spánek.
1: A když zjistíte, že jste neměl dostatečně kvalitní spánek, tak máte nějaké nástroje na to, jak to další noc zlepšit? Třeba nějaká dechová cvičení, nebo jít se proběhnout, otužovat se?
2: Existuje spoustu věcí, jako je třeba desatero spánkové hygieny. Vy si můžete prostě připravit to místo, kam jdete spát, větraná místnost. V posteli se typicky maximálně čte nebo provozuje sex, ale nedíváme se do mobilních telefonů.
1: Když kolik lidí to dodržuje?
2: No přesně, no, to já říkám, je na to návod a jmenuje se to spánkové. Spánková hygiena. Takže když prostě trpíte, tak můžete začít třeba tímhle a zkusit prostě změnit životní návyky. Mimochodem, to je klíč jako k mnoha věcem v našem životě. Je to jako jednoduchý. Nemusíte kvůli tomu prostě nutně se spolehat na lékařskou vědu. Nicméně, pokud máte výraznou spánkovou deprivaci, insomnii hraničící s nějakou diagnózou, v ten moment je opravdu nejrozumější se potom poradit s odborníkem, projít třeba spánkovou laboratoří na přístrojích, proměřit na trošku jiných a mnohem sofistikovanějších, než jsou třeba ty prsteny a vlastně nasadit nějakou léčbu, kombinace farmakoterapie, psychoterapie a tak dále.
0: Praha žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá. Dua Lipa live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiku. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
3: Praha žije.

0: Se mnou je Tomáš Šebek, posloucháte Rádio Praha. Když přemýšlím o tom, o čem všem jsme se doposud bavili, tak podle vás, jaký je stav českého zdravotnictví a co mu chybí v současné době nejvíc?
1: No, když chce někdo vyhrát volby, tak řekne, že je jako strašný, pak po roce řekne, že je výborný a čert se v tom jakoby vyznej. Já si myslím, že máme vysokou kvalitu personálu, obecně jako jsme vzdělaní, poskytujeme super špičkovou péči. Co nám ale výrazně chybí, tak je chytrá logistika v tom zdravotnictví, to znamená primárně zdigitalizované zdravotnictví. Kdybychom měli zdravotnictví jak bankovnictví, tak bychom uvolnili třeba třetinu toho potenciálu. To znamená, místo toho, já bych někde papíroval, tak se vám budu věnovat o třetinu více, zvládnu možná třetinu výkonů chirurgických. Namísto toho se prostě někde zaobírám 30krát tím samým a ještě to prostě někde obsolentně pomalu přepisujeme prostě tuška, ruka, papír, psací stroj. To už přeháním, to už dneska je trošku pase, ale pokud se podíváme na to, kde jsme měli před čtvrtstoletím našlápnuto s nějakou elektronizací, elektronickým zdravotním záznamem například, který by se sdílel vlastně přes nás, občany, do toho systému, tak tam jsme prostě úplně zaspali. Tak to je jedna z věcí. Druhá z věcí je, že nemáme v podstatě pořádně podchycenou prevenci. My vlastně jako draze léčíme následky nemoci, ale neumíme jim jako jít naproti preventovat. Pořád se říká, máme výborný systém prevence. Máme co nabídnout v tom systému, ale málo kdo to využívá. Tak to je druhá věc a třetí věc jsou prachy. Neumíme prostě rozumným způsobem investovat. Investujeme tam, kde vyléváme dítě s vaničkou. Řekl bych dneska, ta vanička je děravá, my do něj ještě přilíváme víc vody, aby to víc vytejkalo. Tak nějak bych třeba viděl rozpočtovou kapitolu zdravotnictví.
0: A nechybí tam ještě celostní medicína? Že se k tělu a k duši přistoupí jako k celku?
1: To by bylo super, tohle by měla být doména praktických lékařů nebo rodinných lékařů, ale tímhle směrem podle mě pořád ještě nejsme dostatečně vzděláni, pořád si myslím, že velkou reformu musí zažít i systém vzdělávání jako budoucí generace, i když se to děje na vysokých školách a mám z toho radost, tak mě třeba nikdo neučil, jak komunikovat s pacientem. My jsme jako jeli takovou tu technicistní medicínu, dneska už se to běžně vyučuje. Etiku jsme třeba měli, ale komunikaci s pacientem, to byl, myslím, za mého mládí volitelný předmět. Tak tady bych viděl jako spoustu úskalí, mimochodem vzdělávání zdravotníků jako takový, to je další jako úskalí v tom zdravotnickém systému. Já to beru ale tak, že to nechci kritizovat, já to beru jako obrovskou příležitost. A jejím výsledkem by nemělo být zlepšení zdravotnictví, které spravuje baráky, lékařské platy a tak dále, ale mělo by být lepší zdraví přece, že jo, občanů. Já bych si přál, aby existovalo ministerstvo zdraví.

0: ve finále se mnou je stále Tomáš Šebek a když jsem se připravovala na náš rozhovor, tak z několika rozhovorů na mě stále vyskakovala informace, že byste chtěl, řeknu na stáří, ale to vás nečeká podle toho, jak se bavíme, ale zkrátka v pozdním věku, že byste chtěl dělat lékaře na horách. To je pravda?
1: No,
0: a jak byste si to představoval?
1: To bylo snad jednou jsem to někde pustil a pořád to teď...
0: A pořád to rezonuje tím prostorem.
1: Ale teď jako fakt jako v řádu dnů se mě na to ptá, ano. Já jsem vlastně měl možnost na misích s Lékaři bez hranic na chviličku suplovat něco jako praktického lékaře. Mně se hrozně na medicíně líbí její šíře. Já teď nechci se definovat nebo tady mít ambici být vnímán jako ten, kdo chápe celostní medicínu. Jsem pořád chirurg a jsem zaměřený prostě primárně na dutinu břišní. Ale líbí se mi šíře medicíny a myslím si, že budu mít v životě tu záklopku, že až neudržím skalpel a přidávám k tomu moč, tak v ten moment opustím ten operační sál, ale nechci se vzdát jako medicín jako takový. To je strašně krásný řemeslo a tak mi přišlo prostě praktické lékařství praktické. A protože si myslím, že regiony v České republice jako výrazně trpí nedostatkem mimo jiné praktických lékařů, tak si myslím, že mě někde v regionu třeba ještě na stará kolena uvítají.
0: Jaké to budou hory, abychom věděli, kde vás najdeme? Jsi Krkonoše nebo Šumava?
1: Ponechme tuhle otázku otevřenou. A kdo ví, jak to všechno dopadne. Já jsem ještě nezačal ani na to potřebujete spoustu let studovat a něco jako umět. Já jsem v tomhle velmi pokorný a pořád jsem prostě primárně specializací chirurg.
0: Máte za sebou mise v rámci projektu Lékařů bez hranic Haiti, Afghánistán, Jižní Sudán, Jemen. Vrátíte se ještě někdy k téhle práci? Pojedete na nějakou misi?
1: Poslední knížka, která se jmenuje Objektivní nález, je knížka, kde se omlouvám všem svým blízkým, protože odjet na misi znamená výrazně jim znepříjemnit život a vlastně ti, co zůstávají, tak jsou potom těmi největšími každodenními hrdiny. Tak jsem chtěl jenom takhle oklikou říct, že já se zeptám těch nejbližších a pokud jim to bude vyhovovat, tak bych moc rád vyrazil. Druhá otázka bude, bude-li mě ještě organizace Lékaři bez hranic chtít a potřebovat. Potřebovat se obávám, že asi ano, protože prostě lidé jsou tací, jací jsme, ale jestli mě ještě budou chtít, to je prostě vždycky otázka, než vyrazíte na misi. Ale rád bych, jednoho dne, ano.
0: Co vám ty mise dali?
1: Přiblížili mi to, že všude na planetě žijou lidé, kteří mají podobné problémy. Mnoho z těch problémů si děláme jako sami. Pochopit, jak vlastně funguje člověk ve válečné vřavě, je obrovská škola do života, která vám potom přinese trošku nadhled nad některými malichernostmi, ale nejsem typ, který by mentoroval. Já spíš se snažím těmi příběhy prostě lidem ukázat, že i válka je situace, kterou lidé musí přežít, že se v ní dokážou zorientovat, někdy se v ní dokonce i zasmějí, anebo mají humor, někdy černý humor a hlavně, že jsou nesmírně stateční a že to je něco, co si třeba jako nechceme připustit. Jo, je to za mě i trošku ta moje tvorba varování. Pozor, rozdíl mezi tím, že máte, že žijete v osmé, myslím, momentálně nejmírovější zemi na světě a tím, že žijete na Ukrajině, je relativně malý. Může to být už jenom jako blbá volba, může to být, teď myslím, politických představitelů, může to být relativně jako ve zlomku času, může to být jenom rozhádanost sousedů mezi sebou, kdy to začalo velmi nevinně a skončilo to tak, že si jeden tomu druhému skočil po krku. A to všechno jsem viděl, tak to možná mi přineslo to, že jsem občas Lékaři bez hranic vyjel do válečné zóny, abych si dobře uvědomoval, jak se máme dobře a že to nemáme zadarmo.
0: A tím se oklikou vracíme i k té dlouhověkosti, protože součástí těch principů je udržovat ty dobré vztahy. A tam to všechno začíná asi.
1: Myslím si, že mít schopnost bavit se s někým, kdo má absolutně odlišný názor, ale přes toho respektu je podle mě jako základ toho, že teda když nic jiného, tak sobecky se dožijete vyššího věku ve zdraví. Takže bych to doporučil všem spoluobčanům, aby prostě mysleli na sebe primárně v tom, když se jdou jako s někým pohádat, že čím lepší prostě budou mít vztahy, tím budou zdravější a tady dlouho živi.
0: Říká Tomáš Šebek, moc děkuju.
1: Já moc děkuju za pozvání a za skvělé otázky.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině. Na

0: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
1: Kontaminovanou lokalitu u Zhůří na Klatovsku bude čistit armáda.
2: Ministr Červený navrhoval, aby zakázku získala firma Dekonta,
3: která je úzce spojená s lídriní pražské kandidátky motoristů Klárou Sovovou, píše Deník N.
4: Podle ministra bývalé vedení rezortu o situaci vědělo a nekonalo.
5: To ale tehdejší ministr životního prostředí popírá.
6: V části Národního parku Šumava je 200 sudů s nebezpečnými látkami, jako jsou rtuť nebo arzen.
0: Jedy na Šumavě, kde se tam vzali, kdo je zlikviduje, proč se o nich hádá současná vláda s minulou a jak to je s vazbami motoristů na sanační firmu Dekonta. Na to všechno se ptám Zdislavy Pokorné, investigativní reportérky Deníku N. Dnes je středa, 16. září. Ahoj Zdislavo, vítej ve Vinohradské 12.
7: Čau Matěj, díky za pozvání.
0: Sanaci jedu na Šumavě, nakonec provede armáda.
8: Tu zakázku jsme na vládě rozhodli, že to dostane naše armáda.
0: Dozvěděli jsme se tuhle novinku tento týden, rozhodla o tom vláda na svém jednání.
8: My jsme známi, že máme skvělou chemickou jednotku, tak se těším na akci pana ministra Zuny.
0: Proč teda motoristický ministr životního prostředí Igor Červený nakonec neuspěl s tou svou snahou a s tím svým návrhem, aby vyčištění té oblasti dělala firma jménem Dekonta?
7: Tak tam šlo o to, že primárně premiérovi Andreji Babišovi vadilo, že by to dělala firma, která má majetkové vazby na Kláru Sovovou, která za motoristy kandiduje teď v komunálních volbách jako lídrině pražské kandidátky. Stejně ta Klára Sovová už kandidovala neúspěšně do sněmovny za motoristy a jemu vadilo to, že to prostě působí blbě, když to tak řeknu. Vadilo mu, že Igor Červený z jeho slov jako tlačí tuhle firmu. Igor Červený ale zase říká, hele, je to firma, která o sobě tvrdí, že má jako jediná tohle oprávnění dělat tenhle typ sanací a zná to území a tak dál. A řada těch argumentů dává smysl. Nicméně řada členů vládního kabinetu říkala, jasně, ale není možné, aby to dělala firma, která má vazby na motoristy a ještě ministr motoristů tlačil pro tu firmu výjimku, aby dostala tu zakázku, kterou si navíc ta firma sama vyčíslila a je to právě zhruba těch 200 milionů korun. Takže tohle je ta rovina toho celého případu. Peníze a vazby na motoristy a to, že to vadí premiérovi Andreji Babišovi. Proto v těch posledních dnech se řešilo, kdo to teda bude dělat nebo nebude. Poptávali se nějaké firmy a nakonec na začátku tohoto týdne se teda rozhodlo, že to bude dělat armáda, ale ten důvod je jediný. Prostě to vypadá blbě kvůli těm vazbám na tu vládní stranu motoristé.
0: Tak ty vazby jsou takové, že Klára Sovová má podíl v mateřském holdingu, který ovládá tu společnost Dekonta. A ta tedy skutečně, abychom to uvedli na pravou míru, není jediná v Česku, která by měla oprávnění nakládat s vysoce nebezpečnými látkami. Ten podíl v holdingu je asi 7,5% u Kláry Sovové a společnost Dekonta říká, že o ničem nerozhoduje.
9: Z pozice minoritního akcionáře se nikdy nepodílela na rozhodování o jednotlivých zakázkách ani na řízení běžného chodu společnosti.
0: Ona, Klára Sovová, to pro Seznam Zprávy sama popřela, že by v tom jakkoliv byla aktivní.
10: V Dekonta holdingu jsem vždycky byla jenom v dozorčí radě, ne ve výkonné funkci. A je to způsobené tím, že já jsem právník, nejsem chemik. O ničem jsem nevěděla.
7: Teď právě má aktuálně ten 7,5% podíl. Igor Červený původně říkal, že má 4% podíl. Nakonec ta firma sama uvedla později v tiskové zprávě, že to je 7,5%, ale všichni říkali, že to nijak nesouvisí s tím případem, že ona o žádných věcech nejednala za tu firmu a tak dál. Jako, jasně, to jsou ty výroky, které se řeší, ale furt tam je právě ta rovina těch vazeb, které tady prostě jsou. A ještě bych jenom podotkla, že když ministr Igor Červený, a budeme se teď bavit jenom o té sanaci, chtěl začít i hned sanovat a dát to té firmě, tak on oslovil tu firmu Dekonta ještě předtím, než mu vláda schválila jakoukoliv výjimku, že nemusí v tomhle případu dělat veřejnou soutěž. Takže on ještě předtím, než by tohle měl vůbec schválené, tak už oslovil tu firmu.
0: Rozumím tomu.
7: Což byl další aspekt, který premiér Andrej Babiš dost řešil. A z toho důvodu to dělá ta armáda. Tady je potřeba podotknout, že v případu, kdy premiér říká, že mu vadí, že by se to dalo firmě, která má monopolistické postavení, tak je potřeba říct, že to říká premiér. U něhož řešíme střet zájmů. Neřeší se jenom Agrofert, ale právě i ta linka kolem Symbiolu a jeho vliv ve zdravotnictví, takže to jenom je potřeba dodat.
0: Tam k tomu, že by to šlo bez toho otevřeného výběrového řízení, tak pan ministr Červený to zdůvodnil tím, že ten zrychlený režim by zamezil případné hrozící katastrofy, kdyby náhodou ty jedy zahořeli.
11: By vlastně nastala nepříjemná situace a my bychom vytvořili novou látku na principu fosgenu.
0: A mohlo by to pak samozřejmě ohrozit životní prostředí, obyvatele v okolí a tak dále.
11: A nevylučujeme bohužel dle předešlýšího průzkumu, že se na místě nachází i nějaká válečná pyrotechnika.
0: Tak to je jedna věc. A druhá, když mluvíš o té dekontě jako takové, on tedy skutečně teď někdo podezíral motoristy, že chtějí té dekontě dát sanaci oblasti jen kvůli tomu, že tam jedna z členek motoristů a kandidátka na primátorku má majetkový podíl, respektive má majetkový podíl v té mateřské společnosti, v tom mateřském holdingu. To podezření tu bylo?
7: No ano, tohle podezření tady bylo a to právě od premiéra Andreje Babiše. A to podezření neplynulo primárně jenom z těch vazeb motoristů na tu společnost Dekonta, ale na životním prostředí se děje celá řada dalších věcí, která u premiéra Andreje Babiše vyvolává řadu otázek a on nedůvěřuje tolik už ministrovi Igoru Červenému. A je zatím ještě jiná kauza, která se týká heřmanické haldy a kroků, které to ministerstvo dělalo. Takže
0: věčně hořící v Ostravě nebo na Ostravsku.
7: Přesně tak. Ministerstvo za dost zvláštních okolností uzavřelo to řízení ku prospěchu jedné z firem, která v tom je nějakým způsobem zaangažovaná a potom narychlo to řešilo ministerstvo průmyslu, aby se tam dodělaly nějaké testy a tak dál. Takže na tom životním prostředí se poslední týdny děje jako jedna zvláštní věc za druhou a myslím si, že ta nedůvěra tam panuje i kvůli těmhle věcem. Není to jenom kvůli jednomu případu ohledně dekonty, ale je to prostě nějaký kontinuální problém, který Andrej Babiš docela dost řeší.
0: Ale ta dekonta to nasvítila, ty jedy na Šumavě jako takové. Veřejnost se o nich, o těch jedech v Národním parku Šumava dozvěděla minulý týden poté, co se o nich jako první zmínil Filip Turek, vládní zmocněnec pro klimatickou politiku, mluvil o iperitu.
12: Jedná se o iperit, jedná se prostě o nebezpečné bojové látky. No, fakt.
0: Pak kolegům z iRozhlasu napsal, že má jít o fosgen. A pak na Twitteru psal o látkách, které když zahoří, tak může vznikat fosgen. Tenhle ten guláš se snažil napravit ministr Červený na tiskovce na ministerstvu obrany.
11: Co jsme na daném území nalezli?
0: V zásadě to shrnul tak, že tam jsou dioxiny, furany, rtuť, arzen a chlorovaná rozpouštědla, pak se ještě pustil do chemického rozboru těch látek.
11: Dichloretan, trichloretan.
0: Čemuž možná nikdo z těch přítomných úplně nerozuměl.
11: Pom dichloremetan, chlorem benzenun, etanolum, ditalium.
0: Jak toxické látky to podle odborníků jsou, respektive jak moc velký problém to na té Šumavě skutečně je?
7: Tam si myslím, že je potřeba oddělit několik rovin. Tu, kterou jsme řešili, a to jsou nějaké politické boje, ale i peníze a tak dál. Ale ta druhá rovina, která je z mýho pohledu důležitá a týká se lidí, kteří na Klatovsku žijí, což je ta oblast, kde se ten areál nachází, tak si myslím, že by měli vědět, co se tam našlo nebo nenašlo. A tím, že tady jeden říká něco, druhý něco, tak si myslím, že se v tom dost lidi ztrácí. A i skrz tu zakázku de facto řada lidí zlehčuje ten problém. A to si myslím, že je špatně, protože když si přečteš ty závěry těch analýz, které teda Dekonta dělala, tak se tam opravdu našly nebezpečné látky.
0: Ona už totiž v minulosti tam nejenom sanovala, ale dělala průzkumy.
7: Přesně tak. A tady je to potřeba oddělit, protože jde o kontaminované místo, kde bylo teda to bývalé chemické cvičiště u zaniklé šumavské obce Zhůří na Klatovsku. A ten areál od armády převzal Národní park Šumava. A v roce 2020 tam pracovníci Národního parku narazili na sklep po nějakém dešti, kde právě našli lahvičky a různé další věci. A na těch lahvičkách byly názvy těch bojových látek, jako je iperit, fosgen a tak dál. A začali se tím zabývat. o co teda jde, co tam našli.
0: Jestli to vůbec je v těch lahvičkách nebo
7: jestli
0: ne.
7: Jestli přesně začali řešit, co tam vlastně bylo, protože v tom areálu působila chemická jednotka a ten areál prostě využívala československá armáda od 50. let až do roku 1991. Takže se tohle všechno začalo řešit. Šumavský národní park si objednal první průzkumy od té firmy Dekonta, aby se na to koukla.
13: S tím, že Dekonta říkala, ano, ale tady takový bunkry ještě budou nějaký další, určitě. Jo.
7: Takže ty první práce už tam se začaly řešit v roce 2020, potom 2021 a v roce 2023.
13: My jsme uzavřeli ten propadlej strop, aby do toho neteklo, takže za mě to bylo stabilizovaný v tom roce 2023.
7: A tam se řešilo, jestli tam jsou bojové látky nebo nejsou.
0: Jejich přítomnost se nakonec v těch testech nepotvrdila. Další průzkum a sanace pak byly v roce 2023, protože jak jsme teď ostatně slyšeli od šéfa parku Pavla Hubeného, který letos kandiduje v komunálních volbách, mimochodem taky, tak bylo tam podezření na další bunkry s chemikáliemi a bojovými látkami a aby se udělali další testy a tak dále. Dohromady mimochodem to podle smluv uzavřených správou parku, na které se odkazuje ČTK, stálo necelé 4 miliony korun, teda ty průzkumy a ty sanace.
7: To si řešil Národní park, firma Dekonta to území částečně sanovala a tam nastal problém v tom, že Petr Hladík, ale i řada dalších lidí teď zmiňuje, no ale my jsme o tomhle případu nevěděli.
14: Že za vašeho působení v čele ministerstva byste tady nedostal zprávy o tom, že by tam bylo něco nebezpečného.
7: Protože současná vláda teď řeší, oni to věděli, nic s tím nedělali, je to prostě problém.
15: Takovou informaci jsem ani od správy Národního parku, ani od nikoho z ministerstva nedostal.
0: Jakože se to ministerstvo nedozvědělo, že vedení ministerstva se to nedozvědělo, protože šéf parku Hubený tvrdí, že o řešení tehdy žádali MŽP.
7: Tam šlo o to, že se to dozvěděl jeden náměstek, Tomáš Tesař za TOP 09, nicméně ten není odpovědný za ekologické škody. To měl na starosti jiný náměstek, David Curý, za Lidovce. A Tomáš Tesař tvrdí, že se to nedozvěděl od Národního parku, ale od Dekonty.
16: Dekonta za námi přišla na ministerstvo s tím, že je riziko, že v Národním parku je území po chemických vojácích a že tam může být fosgen i iperit. Kontaktoval jsem ředitele správy Národního parku na Šumavě. Potvrdil mi, že se o tom území ví.
7: A pro Tesaře bylo podstatný, jestli se tam našly ty bojové látky nebo nenašly. Tím, že se to nepotvrdilo, tak on tvrdí, že šel na poradu vedení, tam řekl, byl tady tenhle případ, ale nepotvrdily se tam bojové látky a tím to pro mě bylo uzavřený.
0: Jo.
7: A když se budeme bavit dál, kdo se o tom dozvěděl nebo nedozvěděl, tak se o tom dozvěděl David Curý, což je ten náměstek, který to má na starosti. A ten se to dozvěděl na podzim roku 2025, ale opět se to dozvěděl od firmy Dekonta.
0: Až 2 roky poté tedy.
7: Ano.
0: Přitom ale pan ministr Červený upozorňuje, že v té zprávě o tom průzkumu z roku 2023 se píše, že nelze vyloučit přítomnost bojových látek, že je nutné to sanovat co nejdříve, že tam je dokonce nález protipěchotní miny a že je nutné zajistit to místo policisty nebo armádou, což se teda nestalo.
7: To se nestalo, no. Já si v tomhle ohledu myslím, že to je tvrzení proti tvrzení, protože Tomáš Tesař říká, já jsem to ale na té poradě řekl, ale zároveň nemusel to někdo postřehnout, nebo my nevíme, jak on to tam tehdy prezentoval. Nicméně on říká, že to zmínil, ale David Curý a Petr Hladík říká, my jsme se to dozvěděli až později, my jsme ani nevěděli, že to někdo u nás na ministerstvu řešil. Nicméně, když se to potom dozvěděli na podzim roku 2025, tak se začalo jednat, začala komunikace právě s ministerstvem obrany, jakým způsobem tenhle problém začít řešit. A to se začalo nakonec řešit až v první polovině tohoto roku, ale už to řešili motoristé a ne lidovci. A právě motoristé začali řešit další problémy toho areálu, protože Národní park řešil před těmi x lety jenom ten sklep primárně. A už tehdy bylo jasné, že tam asi budou jako další problémy v rámci toho areálu.

0: ten areál je obrovský a to, co se našlo teď, je úplně jinde než zase ten sklep, jo? Takže tam je potřeba to oddělovat a já mám pocit, že v tom trochu vznikl chaos. Takže tady se bavíme o těch zhruba 200 sudech, ale i dalších látkách, které se tam našly. A ta společnost v těch závěrech, který já mám, ale mám jenom nějaký částečný závěr. Oni zatím nechtějí zveřejnit celou tu zprávu.
1: K tomu je vyzývá ex-ministr Hladík z Lidovců, který teda letos taky kandiduje v komunálních volbách.
0: Ano, a to je právě to, co se do toho furt míchá. Míchá se tam furt neustále politika, ale tady jde prostě o lidský životy, protože ono to je fakt docela vážný, protože se neví, co v těch sudech je. A zároveň je potřeba zjistit, jestli tam je existence dalších látek, které můžou ohrožovat životy lidí, ale primárně i životního prostředí. Takže to je jedna věc, ale nepotvrdilo se v těch zprávách, že by se tam nalezly bojové látky a to si myslím, že je dost zásadní, ale řada dalších nebezpečných látek a kyselin tam prostě být může a zřejmě fakt je, jo. Nicméně by bylo vhodné podle mě, kdyby ministerstvo zveřejnilo celou tu zprávu, ale našlo se tam teda těch 200 sudů a teď se právě začalo řešit, že se musí prozkoumat, co v nich je nebo není a že je potřeba udělat tu sanaci. A ta firma Dekonta řekla, ta sanace bude stát zhruba 200 milionů korun. A potom se dostáváme do další fáze, kdo tu sanaci bude dělat, což už jsme řešili na začátku.
1: Ano, tam to zarazil teda pan premiér.
0: Přesně.
1: Já jsem rád, že jsme ten příběh dopověděli, jenom se vrátím teda k té politice. Jsou lidé, kteří to kritizují, že motoristé s tím přicházejí právě teď, právě kvůli tomu, že za chvíli jsou volby, že to je prostě jejich zásluha, že tady přišli na to, že tady jsou jedy na Šumavě a že teď to vyřeší.
0: Já si myslím, že tohle je špatně. Jako rozumím tomu, že se blíží volby a že motoristé mají celou řadu problémů a potřebují i řešit jako jiné věci, aby se furt neřešily problémy Filipa Turka, jeho nehody nebo nevhodní výroky Petra Macinky. Takže si myslím, že i tohle byl ten důvod, aby řekli, hele, tohle řešíme, je to vážný, jasně, hodíme do toho i tu politiku a obviníme bývalé vedení ministerstva, že nekonalo. A objektivně v tomhle ohledu si myslím, že tam jako pochybení byla, jo, ale ne na straně toho minulého vedení, ale můžeme se bavit taky o roli Národního parku Šumava, jo. Takže samozřejmě v tomhle oni můžou mít pravdu, ten příběh není černobílý, ale zároveň je potřeba mít na paměti, že to, jakým způsobem oni prezentují celý tenhle případ, tak je to dost problematické a to právě kvůli tomu, že se tady bavíme o jako nebezpečných látkách, které v tom areálu jsou a tím, že Filip Turek říká, že se tam našlo tohle, potom to zase bere zpět a straší tu společnost, ale i ty lidi, kteří tam žijí. Potom se to zlehčuje, potom Igor Červený zase říká něco jiného. Tak to vyvolává chaos, ale i nedůvěru lidí v ty instituce, které prezentují, hele, tady je problém. A myslím si, že ta důvěryhodnost je to, na co by ti politici měli dbát, protože jasně, je to problém a je to nebezpečný a je potřeba vědět, co v těch sudech je, jaký další látky tam jsou, ale pokud vláda bude takhle chaoticky komunikovat řadu problémů, tak pokud nastane fakt vážnější problém, tak budou jim lidi vůbec věřit, když je to kolem toho jenom chaos. Takže to si myslím, že je zcela podstatný, aby si tohle možná víc uvědomovali, protože to je docela vážný problém, co se tam děje.
1: Zmínila si ten národní park a ty jsi ho zmínila z toho důvodu a vracím se k té firmě Dekonta, že ti lidé z ministerstva se o tom dozvěděli od firmy Dekonta a ne od národního parku. To je to potenciální pochybení, které v tom vidíš?
0: Ano, respektive vycházím ze slov Tomáše Tesaře, který říká, řekla mi to firma Dekonta.
1: A tady to vypadá, že firma Dekonta byla velmi aktivní, ale v tom.
0: Samozřejmě, tak jde prostě o biznis a jejich biznis spočívá v tom, že jasně, dělají ty průzkumy těch různých areálů, kde se nachází nebezpečné látky a další věci, ale zároveň je to firma, která potom sanuje ty areály. Takže samozřejmě, že oni to řešili nejen s Tomášem Tesařem, ale i s Davidem Surým a řešili to i s Igorem Červeným. Takže Jo, tam si myslím, že v tomhle ohledu v jejich zájmu je, aby se to sanovalo, protože to je jejich biznis.
1: Ta sanace začne v pondělí, bude stát

0: A těch 200 milionů, respektive asi 190 milionů plus 30 milionů je vyčísleno na zajištění té oblasti?
1: To ještě není jasné, protože armáda, která to bude dělat, tak říká, že potřebuje vyhodnotit, kolik to bude stát, ta sanace, ale dá se předpokládat, že se to bude asi pohybovat.
0: Tak jak to vyčíslila dekonta?
1: Nebo třeba v nižší částce, jako je to možný, ale ještě neznáme ten jejich verdikt v tomhle ohledu, kolik to teda bude stát.
0: Pan ministr Červený taky řekl, že ve věci podá trestní oznámení.
1: A jsme zase u toho. To ještě nevím, jestli ho podal, ale jsme zase u toho, kdy prostě Andrej Babiš, podle mých informací, dost řeší, že se tady málo hledají různé špíny a problémy na tu minulou vládu. A řada těch ministrů hledá a potom vždycky přijde a řekne, podávám trestní oznámení. Jako třeba ministr spravedlnosti ohledně bitcoinové kauzy. Takže já to beru v tomhle ohledu jenom čistě jako PR-ově, protože si nedovedu představit, že by se v tomhle ohledu nějakým způsobem to mohlo řešit směrem k tomu minulému vedení.
0: A tak ta pochybení, ty jsi sama řekla, že tam určitá vidíš, nicméně trestní oznámení teď padají i v řadě jiných věcech právě ve směru k té bývalé vládě, která nebo její představitelé nebo náměstci na těch ministerstvech, třeba zmíněný tesař, právě pak říkají, no dobře, ale je to politický marketing.
1: Přesně tak. Myslím si, že jasně mají právo na to podat trestní oznámení, ať ho podají a uvidíme, jak to dopadne. Nicméně v tomhle ohledu jediný, kdo to teda podle všech věděl, je Tomáš Tesař a bude to asi muset vysvětlovat on.
0: No tak jo, tak se na to počkáme. Tak díky, že jsi přišla a že jsme o tom mohli mluvit.
1: Děkuji moc za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12. s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu jsme se Zdislavou Pokornou z Deníku N probrali, co se děje kolem Šumavy, chemikálí, které se tam našly, kolem rezortu životního prostředí, firmy Dekonta a tak dále. Zmínili jsme v epizodě i jméno ministra zahraničních věcí. I on letos kandiduje ve volbách. Na sociálních sítích jste se mě ptali, proč to teď pořád uvádíme. No protože pánové ministři, exministři, politici, političky, ti všichni usilují o vaše hlasy a vy podle našich předvolebních pravidel máte právo vědět, že kandidují, když o nich v epizodě mluvíme. Naslyšenou zítra.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Mým dnešním hostem je Jiří Ježek. Tím, že se s Jirkou známe osobně z taneční soutěže Stardance, si dovolím tykat. Ahoj Jirko.
2: Ahoj Oskare, zdravím i tvoje posluchače a děkuju za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Jiří Ježek, bývalý profesionální handicapovaný cyklista, šestinásobný paralympijský vítěz a šestinásobný mistr světa, který je zároveň nejúspěšnějším cyklistou v paralympijské historii. V 11 letech přišel při autonehodě o pravou nohu pod kolenem, ale sportu se nevzdal. Stal se profesionálem, závodil i se zdravými cyklisty a v roce 2013 jako první handicapovaný sportovec absolvoval časovku na Tour de France. Po skončení kariéry se věnuje motivačním přednáškám, moderování a napsal autobiografickou knihu Frajer. Jiří, o tvé sportovní kariéře a neuvěřitelném životním příběhu se toho napsalo už hodně. Ale kdyby ses ty sám měl představit v jedné větě, jaká by to byla?
2: Já doufám, že pořád mladý kluk, veselý, který pořád miluje sport a pohyb.
1: V 11 letech si přišel o nohu. Říká se, že si tenkrát ani nebrečel. Byl jsi opravdu takovej tvrdák? Nebo si to oplakal sám v pokojíčku?
2: No, samozřejmě jsem brečel potají, když mě nikdo neviděl, ale protože jsem nechtěl, aby mě kamarádi a vlastně lidi kolem mě litovali, protože to byla moje blbost, že jsem běhnul pod náklaďák, tak jsem se snažil před nima hrát tu hru, že to zvládám. A snažil jsem se i jim ukázat, že to vlastně společně jako nějakým způsobem dáme. Takže samozřejmě na mě přišly nějaký splíny, ale to jenom když se zhaslo a byl jsem doma sám.
1: Tebe v těch 11 letech málem ta Tatra zabila. Zpětně o tom mluvíš jako o zkušenosti, která tě v konečném důsledku obohatila. To je mi přijde neuvěřitelný, ale v těch 11 letech přece na to nemůžeš koukat jako hele, to je skvělá zkušenost, teď jsem obohacený tady tou obrovskou nehodou. Na to koukáš takhle až asi zpětně, že?
2: Rozhodně, jako samozřejmě pro mě to byl v tu chvíli jako těžký moment, protože já jsem chtěl hrát fotbal profesionálně. Hrál jsem za Spartu a měl jsem jasně nalinkovaný, že já nevím, v 18 půjdu do Ačka Sparty, v 25 budu kapitánem, ve 30 budu hrát za reprezentaci někde na mistrovství světa a v 35 možná půjdu vydělávat peníze ještě někam na poslední chvíli třeba do Realu Madrid. Jo. A neměl jsem plán B, jo. Já jsem to měl takhle jako jasně daný. No a v těch 11 letech v jedné vteřině prostě se tohle to zhroutilo, takže mě ten úraz vzal ten dětský sen, ale nevzal mi chuť sportovat a vlastně já jsem pochopil každým dnem, že to omezení, který v tom životě budu mít, je menší a menší, protože každou věc, kterou jsem potom znova zvládnul, tak mě vracela to sebevědomí a tu chuť jako v tom životě něco dokázat. Možná, že ta chuť byla ještě větší, protože najednou jsem měl pocit, že musím jako tu ztrátu té nohy kompenzovat tím, že jako udělám v tom životě něco ještě většího. A nakonec se mi to možná, jako když to řeknu po té minimálně sportovní stránce, podařilo 100%, protože nikde není psaný, že bych jako tím úspěšným fotbalistou byl.
1: Jasně, ale když člověka zasáhne takováhle obrovská rána v podobě té autonehody, tak má dvě možnosti. Buď teda to vzdát a říct si, tak já jsem chudák, prostě tady můj život končí, anebo to udělá jako ty a řekne si, to je příležitost, já prostě budu i tak makat dál a mě tohle to jako nezastaví. Měl jsi to takhle?
2: Hele, já znám hrozně málo lidí a tím, že vlastně jsem v té komunitě jako těch lidí s takovýmhle handicapem poměrně známý, takže ty příběhy mám jich spoustu za ten život, ať to jsou kamarádi nebo lidi, který jsem třeba potom později jako jezdil navštívit do nemocnice úplně, který mi napsali třeba jejich rodiče nebo příbuzný. A já znám fakt strašně málo, možná bych napočítal na jedné ruce v prsty, kolik lidí jako by to vzdalo. Ono jako když na to koukáš zdravýma očima, nebo prostě s pohledem člověka, který žádný úraz v životě neměl, tak to, že přijdeš o nohu, se zdá relativně jako velký zásah do života. Ale tím, že já jsem to prožil, tak mě to vlastně jako přijde, jako kdyby to byla nějaká delší chřipka nebo něco takového, jakože to, co člověka na chvíli zastaví, ale pak jako funguje dál, protože zase mám ten pohled, tu relativitu toho takovou, že pak vidím lidi na vozíku, vidím lidi, kteří třeba přišli o zrak v průběhu života, což jsou jako daleko větší komplikace. No.
1: Takže se to bralo jako dočasné omezení.
2: Ano, ano. Říct, ano. Jo, ale vlastně jsem k tomu i tak přistupoval a ono, když se ti to stane v 11 letech, tak je to samozřejmě rozhodně lehčí, než když se ti to stane v dospělosti, kdy máš třeba rodinu, máš práci, která na tobě visí, rodinu musíš živit, máš děti, o který se chceš postarat a teď najednou nemůžeš a na půl roku seš jako vyřazený, tak je to daleko větší zásah do toho života, než pro 11-letýho kluka, který mu maximálně teda jako přišel na chvíli o kamarády, že nemůže s nima blbnout po škole a přišel jsem samozřejmě o ten fotbal, ale to jsem si fakt brzo uvědomil, že už s tímhle snem je konec a že jako těžko s dřevěnou nohou budu hrát ve Spartě, i když říkám vždycky s radostí, jako že když vidím Spartu v posledních sezónách, tak by to jako možná s tou dřevěnou nohou tam šlo, ale to je asi věc jako nákupů Sparty. Nicméně tohle to bylo jediný vlastně, co mi ten úraz vzal, ten fotbal. Ale nevzal mě fotbal jako fotbal, ale ten výkonnostní, protože já hned první, jak jsem dostal protézu a naučil jsem se chodit, tak jsem hned zkoušel běhat a jestli aspoň můžu třeba stát v brance, nebo jako se k tomu fotbalu nějak vrátit. A pak jsem vlastně celý ten zbytek té puberty, ten fotbal hrál s kamarádama, prostě jenom amatérsky a šlo to, takže ani vlastně o ten fotbal jsem nepřišel. Hmm.
1: Tvoje maminka měla těžký život, tvůj táta pil a když ty ses vrátil z nemocnice bez té nohy, co ti na to tvoji rodiče řekli?
2: No, já jsem hlavně nechtěl, aby se tím trápili, protože, jak jsem říkal před chvílí, byla to moje hloupost, že jsem jako svojí neopatrností vběhnul pod ten náklaďák. Nemohl jsem to jako na nikoho hodit. Možná i proto jsem třeba jako nepropadl té skepsy nebo takovýmu tomu, jako že ten osud je ke mně jako nepříznivý, protože jako mě přejelo auto a tak dále. Takhle jsem furt věděl, že to je moje blbost a mohl jsem být na sebe maximálně naštvaný. Takže já jsem chtěl, aby to zaprvé co nejméně zasáhlo ty rodiče a to si pamatuju, když je máma poprvé měla přijít jako po té operaci jako do toho nemocničního pokoje, tak já jsem říkal, tak tyjo, ta určitě stojí za dveřma a brečí a teď jako se odvažuje, jako kdy veme za tu kliku a uvidí tam toho svého syna bez nohy. Tak já jsem jí chtěl pomoct tím, že když otevřela ty dveře, tak já jsem se posadil na té postele, říkám, mami, nemám nohu, ale to zvládnem. A ona se rozesmála, že jsem pitomej, že si ze všeho dělám legraci. Ale vlastně jsem jí tím možná pomohl. A takhle jsem pak přistupoval, když jsem viděl, že to funguje vlastně ke všem. A kamarádi taky, jako měli takový ty přijít do té nemocnice za mnou, tak taky se trošku ošívali. Ale já jsem se vždycky to snažil otočit v humor, otočit nějak jako ve vtip. A fungovalo mi to vlastně v jakýmkoliv kolektivu, do kterého jsem přišel.
1: Takže dneska, když potkáváš lidi při podobném úrazu, co jim říkáš a co jim pomáhá ze tvé zkušenosti?
2: No, jsou to taky dvě skupiny. Když je to dospělý člověk, tak mu spíš snažím naznačit, že v tom životě bude moct, co chce. Protože dneska ty technologie, ale i když je to člověk, který třeba skončí na vozíku. Já mám spoustu kamarádů, kterým moje manželka Sonja vždycky říká, že jim ten vozejk ani nevěří. Že žijou tak aktivně, že vlastně na ten vozejk vlastně zapomeneš, jo. V tom jejich životě. Samozřejmě pro každýho ten takovýhle zásah jako v osobním životě každodenním třeba způsobuje komplikace, různý bariéry a tak dále, sprchování se, nastupování do auta. Je to problém, ale přesto, když se člověk přenese, tak může žít život vlastně na 100%. A s tou protézou je to úplně easy. Tam vlastně ty víš, že jako téměř žádný omezení vlastně jako člověk nemá v tomhletom. A když to jsou děti, to je ta druhá skupina, tam se spíš snažím mluvit s těma rodičema. Protože když mi volají rodiče, že jejich syn, je mu 10, při úraze přišel o nohu a že je na tom určitě špatně a abych ho šel jako trošku povzbudit, tak přesně vím, že já tam přijdu a že ten kluk bude úplně v pohodě, ale že rozsekaný budou ty rodiče. Takže se spíš se snažím mluvit s těma rodičema a vlastně jim naznačit tu moji cestu, že to šlo a že není důvod, proč ten jejich syn by třeba jako měl mít nějaký problémy.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Já se posunu na střední školu, tam si trošku řádil, chodil si po večírcích. Co tě přivedlo k myšlence, že takhle to dál nejde, ale já potřebuji s tím životem něco udělat. Byla to ta cyklistika, která tě vytáhla z tohohle toho života?
2: No, byl to spíš ten pocit jako z těch večírků. Všichni víme, jak člověk vypadá ráno po večírku a já jsem jich měl fakt jako strašně moc. Bylo to i tím, že vlastně v té mý pubertě se lámaly tady ty dva režimy, najednou se otevíraly rockový kluby, najednou tady byly možnosti jako neuvěřitelný. Do toho samozřejmě jsem objevil cigarety, alkohol a bylo to fakt jako divoký. Já když něco dělám, tak to dělám na 100%, takže i tohle to bylo jako na 100% a jednou jsem se fakt jako probudil po nějakým hrozným večírku a řekl jsem si, tak takhle ne, je ti 18, jako to se nedožiješ 30, že jo. To byl takový ten jako už jako velký zvoneček a říkal jsem si, že vlastně ten sport, který mě v průběhu té puberty provázel taky, tak že se k němu musím vrátit. A ideální bylo, než abych hledal partu kamarádů každý den na nějaký fotbal nebo něco, tak jsem si pořídil kolo a začal jsem sám si jezdit na kole. A v ten stejný moment, kdy mě začala bavit to, že po každý den po práci jsem si vyjel na kole, to už mi bylo 19, a pracoval jsem jako protetik, navrhoval jsem protézy a vyráběl jsem je, protože jsem byl sám nespokojený z toho, jako,
1: jakou ty sám máš, jaký má nedostatky.
2: Přesně tak. Ano. A tím, že se vlastně vyměnil ten režim a byla možnost najednou cestovat do zahraničí a otevřela se i možnost mít jako soukromou firmu na ty protézy, tak můj technik, který mi ty protézy vyráběl, tak si právě otevřel první soukromou jako ordinaci na tohleto a nabídnul mi práci. Den po maturitě. Jsem se probudil po maturitním večírku, šel jsem si pro novou protézu a on říkal, hele, zakládám firmu, nechceš u mě pracovat. A znáš to, jako po maturitě chceš mít poslední prázdniny, pokud teda nechceš jít na vejšku a pak teda hledat nějakou práci a nebo jít na vejšku. A já říkám, ty, já nechci jako přijít o ty poslední prázdniny. Ale byla to vlastně zajímavá nabídka, tak jsem ji vzal, začal jsem do té firmy chodit. Ale bylo to takový jak z první republiky, že já jsem o tom oboru nic nevěděl a učil jsem se v té práci. To bylo to, jak mistr vychovává svého tovaryše. A on mě posílal do nejlepších firm v Německu, v Rakousku, ve Francii. Já jsem se tam učil jako u těch nejlepších a vozil jsem ty technologie sem. No a při té příležitosti, že už jsem měl svoje první pacienty, tak jsem potkal našeho prvního paralympionika Josefa Lachmana, který byl shodou okolností cyklista, shodou okolností měl vlastně stejnou pravou nohu pod kolenem jako já, stejný problém. A byl to nesmírně charismatický, pořád je nesmírně charismatický chlap a já jsem v něm viděl najednou takového staršího bráchu, se kterým jsme si strašně rozuměli, měli jsme stejný humor, on byl o pár let starší, o dost, asi o 20 let starší a s tím sportem už končil, dosáhl toho neskutečně moc, byl vlastně první paralympijský medailista, měl stříbrnou medaili v té cyklistice a miloval tu cyklistiku, jako ji miluju dneska já. A hrozně rád o tom mluvil, když jsem mu ty protézy vyráběl. Ještě navíc jsme se znali přes moji tehdejší holku. A vlastně mi řekl, ať to zkusím. Že to je jako super, že nikdo z těch cyklistů není profesionál, že všichni to dělají při práci, ať si tu práci nechám, ale že jestli chci se vrátit ke sportu, tak tohle je ideální stav. No a já jsem s ním začal trénovat, po roce jsem se dostal na první závody a vlastně ta ambice z té Sparty a z toho fotbalu se mi jenom převtělila do toho, do té cyklistiky. Já jsem si řekl, že jednou prostě chci být nejlepší cyklista na světě. Začal jsem pozdě, až v 19, ale o to díl mi to možná vydrželo.
1: Mimochodem, kam se za tu dobu posunula ta protetika? Kam se ty protézy posunuly? Jako to musel být neuvěřitelný skok?
2: Obrovský, obrovský, protože já si pamatuju, když jsem chodil na základní školu a dostával jsem takový, už to nebyly ty dřevěné protézy, jak známe jako z těch filmů, ale nebylo to nic pohodlného a já jsem třeba týden chodil do školy a pak jsem třeba 3 dny nemohl chodit, protože jsem měl tu nohu úplně zničenou. A ještě tím, jak jsem byl hodně aktivní, tak jsem na té protéze dělal neskutečné věci, na které ty protézy nebyly designované. Takže jsem tímhletím trpěl a já jsem právě pro ty svoje aktivity, nejenom pro tu cyklistiku, ale vůbec prostě proto, že abych mohl jít třeba najednou s kamarádama 20-kilometrový výšlap někde v Krkonoších, tak jsem potřeboval kvalitnější protézy a to jsem hledal. A vlastně na tom byla takhle stejně velká skupina těch handicapovaných lidí, kteří chtěli žít aktivně nebo pro svoji práci potřebovali protézu, na který můžou celý den a vlastně 7 dní v týdnu fungovat. Takže ta technologie se posunula, ty protézy jsou daleko příjemnější pro to tělo, dovolujou neskutečné věci a vlastně ten sport je k tomu jako to nejlepší testovací pole. Takže to, co se otestuje na těch paralympijských hrách, a proto jsou ty paralympijské hry důležitý pro tu komunitu lidí, tak to se potom přetaví do normálního života. Je to jak s motorama, který se otestují na Formuli 1 a pak je máme pod kapotou našich normálních aut. No.
1: Myslíš si, že kdybys nepotkal pana Lachmana, tak bys stejně mířil k výšinám, akorát třeba někudy jinudy?
2: Asi ne, možná bych tu ambici přetavil v tu protetiku a snažil bych se být nejlepší protetik na světě. Jo.
1: Okay. Když se to mám představit, ty protézy, v čem to bylo tak jiný, jako než jak si to pamatuješ jako dítě? V čem je to jako pro lajka to vysvětlit?
2: Co se týče pohodlnosti, ty protézy byly jako tvrdý, to znamená, že ten zbytek té nohy, který do nich byl jako nějak upevněný, tak nebyl moc příjemný. Je to jako když porovnáš pohodlný sportovní boty, na kterých třeba člověk jde běhat, a s nějakýma botama, co jsme měli ve Stardance, jako který jsou o půl čísla menší a jsou na vysokém podpadku a ty jsou ještě měkký, ale pak máme takový ty klasický lakýrky, že jo?
1: Ano, ano, ano.
2: A tak něco takovýho. Bylo to jiný a dneska ty technologie, třeba když má někdo tu nohu amputovanou ve stehně, tak už jenom to koleno, samotný koleno je řízený počítačem, je jako testovaný na bázi AI a vlastně vyhodnocuje za tebe tu chůzi i ten povrch a jsou to fakt jako sofistikovaný stroje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.
1: Mým dnešním hostem je cyklista a paralympionik Jiří Ježek. Tvá první paralympiáda v Sydney v roce 2000. Ty jsi tenkrát ještě jako amatér vzal 3 měsíce neplaceného volna, aby ses na to pořádně připravil. Očividně se to vyplatilo. Ale uvažoval jsi někdy nad tím, co kdyby se to nepovedlo? Jako byla tahle ta varianta někde ve tvý hlavě?
2: No rozhodně. Já jsem vůbec nepočítal, naopak jsem nepočítal s tím, že tam uspěju. Já jsem normálně chodil na 8 hodin do práce, stejně jako teda všichni mý soupeři. A protože jsem ale občas trénoval jako se zdravýma cyklistama z Dukly, který se připravovali třeba na olympiádu, která byla vždycky 14 dní před tou paralympiádou, tak jsem viděl, jak je strašný rozdíl, když ten sportovec jako má 100% čas jenom na ten svůj sport.
1: Že je profík.
2: Prostě. Odtrénuje a pak si jde odpočinout, jde na masáž. Když to já jsem odtrénoval s nima a letěl jsem do té dílny a tam jsem byl 8 hodin zavřený. A když jsem byl na kole, tak jsem věděl, že na mě čeká nějaký pacient. A když jsem byl v té práci, tak jsem věděl, že je krásný den, že jsem mohl jet třeba 200 kiláků trénink. Jo. A tahle ta schizofrenie jako mě trápila, ale věděl jsem, že jinak to nejde, že takhle prostě nikdo na světě v té době z těch paralympioniků nebyl profesionál. A já jsem chtěl pro tu Sydney udělat maximum, tak jsem si prostě vzal 3 měsíce neplaceného volna v práci. A udělal jsem si takovou svoji malou jako profesionální kariéru, aspoň ty 3 měsíce. No a tím, že nikdo jiný to na světě neudělal, tak já jsem získal neskutečnou výhodu. A i když jsem nebyl absolutně žádný favorit, já jsem byl v té době nějaký 15. 16. na světovém žebříčku, tak jsem tam přijel a ze 3 závodů jsem vyhrál 2 zlaté medaile, 1 stříbrnou. Udělal jsem světový rekord a úplně se mi otočil život. Ale úplně, jakože já tam jsem jel jako kluk, který je žádaný protetik, má dobrou jako svoji práci a u toho jako velmi dobře jezdí na kole. A vracel jsem se jako s Honzou Železným a s těmahle borcema, který tam 14 dní předtím na olympiádě vyhráli zlatou medaili a mohl jsem s nima oslavit ty medaile. Teď jsem si prošel tím neskutečným kolečkem médií, kde každý den nějaký rozhovor, něco. A tam jsem pochopil, proč jsem se narodil. Že přece jenom jako to dítě do té Sparty nechtělo asi jen tak pro nic za nic, že to jsem měl někde napsaný. A řekl jsem si, že za tímhle si půjdu. A od té chvíle, když jsem měl už potvrzený, že jsem jako nejlepší v tom svém oboru na celém světě, což ti ta zlatá medaile v tom sportu, ten sport je jednoduchý.
1: Ten důkaz tohle.
2: Je to ten důkaz, ten sport, jiný obory to moc nemají. Ty v herectví jako, dobře, Oscara, kdybys dostal, jako Oscar, že jo.
1: Ale tak to trvá jenom, tak to dostane spoustu dalších herců, že jo.
2: Jasně, ale ten rok, ve svém oboru nejlepší top herec třeba v hlavní roli, ano, na celém světě.
1: Přesně,
2: jo?
1: Tak.
2: Nebo režisér třeba, že jo.
1: Ano.
2: Tak tohle já jsem cítil a říkal jsem si, tyjo, tak je přeci fér, abych se tím mohl živit. A začal jsem vlastně od toho roku 2000 na tom pracovat a jako hledat si tu cestu, i když to nebylo jednoduchý, protože všichni říkali, proč by měl být paralympionik profesionál. Ať si držím svoji práci a ať dělám ten sport tak jako dál, když to funguje. Ale já jsem od toho chtěl víc. Ne?
1: Velká challenge, velká výzva byla i taneční soutěž Stardance, který se musím dostat, protože jsme tam spolu strávili nějaký čas a tam si podle mě uhranul úplně všechny. Ta tvoje účast byla neuvěřitelná, ale mě to ani u tebe nepřekvapuje. Ty prostě se vrhneš do čehokoliv a tu výzvu zvládneš. A já se musím zeptat, podle čeho Nebo jak to vůbec pro tebe bylo těžké a podle čeho jsi střídal ty protézy? Jestli jsi měl jednu protézu na standard, jednu na latinu, nebo jaká ta tvoje účast tam vlastně byla? Co pro tebe bylo jako nejlehčí, nebo jsi řekl, jo, to zvládnu, a co pro tebe bylo naopak jako, že wow, tohle to fakt bude výzva?
2: No, já jsem to celý pojal přesně v tom rytmu, jakoby po té kariéře toho dělání věcí, které neumím, že mě jako strašně rajcujou. A když volala produkce Soně, jestli bych do toho šel, tak Soňa za mě řekla, že jo, protože chtěla chodit do toho publika tam v těch šatech, že?
1: Jasně.
2: A my jsme na to koukali vždycky. Já ten pořád miluju, vždycky jsem tam měl nějakýho, v každý té řadě jsem měl nějakýho kamaráda, kterýmu jsme fandili a jako hrozně se mi to líbilo. A já jsem teda řekl jo, tak jako nebudu ti to kazit, půjdu tam. A byl jsem docela i potěšený, protože jsem si říkal, je to prostě výzva, kterou potřebuju pořád, neustále nějakou. A když jsi se ptal, čeho jsem se bál, nebo o čem jsem si myslel, že to bude easy, já jsem věděl, že easy pro mě budou ty tréninky, že jako fyzicky, že to dám, že jako všichni, i ty sportovci, kteří tam byli, tak říkali, ale je to fakt náročný. Jo. A to jsem věděl, že to nějakým způsobem dám. A Lenka Nora Návorková, kterou jsem měl jako tanečnici a která je stejnej jako sportovní magor jako já, protože ona se věnovala tomu sportovnímu tančení předtím, tak my jsme jeli. Asi jako vy s Katkou, prostě jako to nebylo, že bychom odpočívali ty 4 hodiny, které jsme tam měli ten slot, ale my jsme ho fakt jako prostě odjeli. Tak tohle se mi potvrdilo, že nějakým způsobem dáme. Samozřejmě překvapily mě spousta věcí, překvapilo mě, jak je to náročné na hlavu, jako pamatovat si ty kroky, choreografie. A já jsem měl fakt migrény normálně z toho, jak jsem jako si to chtěl všecko do té hlavy vrejt a zapamatovat, abych tu Lenku nezdržoval tím, že si to jako blbec nepamatuju. Takže tohle to pro mě bylo strašně náročný. No a ta fyzická stránka toho tance, samozřejmě, že pro mě to bylo něco absolutně novýho. Já jsem nebyl ani v tanečních, jako tancoval jsem jak kopyto někde na diskotékách, ale jako, že bych třeba uměl polku nebo valčík předtím, to jsem neuměl. A teď jsem věděl, že samozřejmě ty tance jsou náročný technicky, ty kroky, ještě jsem ani jsem netušil, jak moc, myslel jsem si, že to bude jednodušší. No a teď jsem říkal, tak jediný, co mě může zachránit, jako na každý ten tanec najít nějakou výhodu v té protetice, který mi to aspoň trošku ulehčí. Ne, že by to bylo lehčí, ale abych mohl dělat něco podobného jako tou zdravou levou nohou. A Lenka v tomhle tom byla skvělá, která mi popsala přesně, co by ta noha měla umět, co by to chodidlo mělo umět. A já jsem potom už jenom vybral jako z té nabídky těch různých...
1: Z toho meníčka.
2: Tak jsem vybral to, i to, co jsem měl doma na různý sporty. To já jsem měl doma v tu dobu asi 7 protéz, protože jako na cyklistiku 2, na běhání, pak jako když jsem si chodil hrát s kamarádama volejbal, tak jinou, když jdu po horách, tak mám jinou na běžný chození, takže jsem z toho vždycky přitáhl nějakou protézu, zkusili jsme, jestli to bude ono, jestli se třeba vejde i do té boty na ten podpatek, trošku jsme to upravili a jak jsem říkal, Lenka v tomhle byla skvělá, takže jsme to vždycky tam imbusama štelovali spolu, jo, a nakonec to vždycky nějak šlo, no.
1: Ty říkáš, že každá překonaná překážka nás dělá silnějšími. Co bys poradil lidem, kteří jsou na dně a nevidí cestu ven?
2: Obrátit se na někoho. Že když se v tom člověk dlouho babrá sám, tak jako většinou se z toho nevykope. Většinou z té bažiny nevyplaveš sám, musí tě někdo jako vytáhnout, musí ti někdo hodit ten klacek, který se chytíš. Jo? A proto je strašně důležitý, a já to říkám všem lidem. A i když sám potřebuju být, nebo sám, já někdy potřebuju být sám, někdy, tak vím, že jak je strašně důležitý mít kolem sebe jako lidi, který jsou ty praví kamarádi, který prostě ti pomůžou, když budeš ve 3 ráno někde v depce, takže pro tebe prostě přijedou. Jo? A tohle to je strašně důležitý. Nenechávat ty problémy, který má člověk dlouhodobě vnitřní a každý z nás je má, nenechávat si je pro sebe a vždycky někomu o tom říct. Samozřejmě, že se může stát a třeba děti ve škole to řešejí, že nějaký tu svoji trouble řeknou někomu a on se jim vysměje, že to jako použije proti ním. To je bohužel jako, to je smůla, ale jako stojí za to prostě o tom mluvit a je to takový ten. Někdo mi, Soňa mi jednou říkala, že to studovala, že třeba se tomu říká syndrom indiánské babičky, že v těch komunitách indiánských, že fungovala ta nejstarší žena, ke který vždycky přišli a řekli ten svůj problém a už jenom to, že to vyslovíš a řekneš to někomu cizímu, tak už máš z půlky vyhráno. Hmm. Takže vždycky se na někoho obrátit, nedejpat se v tom problému sám.
1: Budoucnost. Co tě čeká?
2: No, já doufám hezký podzim. Ale nevím, nechávám to otevřený. Absolutně to nechávám otevřený, protože já vždycky říkám, že jako ty příležitosti chodí každý den a že buď máme to štěstí, že si zvolíme věc, která nás pak bude třeba rok bavit, jo, nebo prostě nějaký to bude projekt, který se chytí, anebo tu příležitost přehlídnem a už se nikdy nevrátí, to taky jako samozřejmě se stane, anebo to bude věc, kterou po který zjistíme 10 minut potom, že to byla cesta vedle, ale ty příležitosti chodí, tak já věřím, já neplánuju. Já už teďko neplánuju. Já jsem plánoval 25 let, když jsem jezdil na kole, jak jsem plánoval každý den, tak teďko si chci nechat ten komfort, že neplánuju, že vždycky něco přijde. Ale věřím a už to mám tu zkušenost, že když to přijde, tak tomu dám zase těch 100% a že mě to bude strašně bavit.
1: Říká frajer Jiří Ježek. Jirko, moc krát ti děkuju, že jsi dorazil sem do studia.
2: Já děkuju za pozvání a za krásný rozhovor. Děkuju.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
3: V boji o body jsou tentokrát hned 4 nováčci. Na 10. místě startují Karol G a Bruno Mars. Styl. 7. příčka patří spojení Krištof a Sergej Barakuda, Movie Stars. Na 6. jsou Žubel a Ocean House. A ta 4. novinka je v top 5, která vypadá takto.

0: čtvrtou příčku. Z jedničky klesají Temper City, Self-Aware. Třetí místo a zároveň loučení po 8 týdnech. Ella Langley, Choosing Texas. Už pro ní nehlasujte. Na dvojku ze 7. místa vyskočil Teddy Swims, Break Up in Reverse. A tou nejvýše postavenou novinkou je nová jednička hitu týdne. Je tady Shaboozy, Born to Die.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste zase na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
2: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
1: Hit týdne.
2: Rádio Praha.
1: Na place s Davidem Novotným.
3: David Novotný na place a se mnou na mým place a vezme mě na svůj plac Lucie Dittrichová, orientační běh, orientační běžkyně. Ahoj Lucie.
4: Zdravím a děkuji moc za pozvání.
3: Jasně. Prosím, orientační běh, to je velmi nezvyklá disciplína, vlastně bych řekl, ty s tím nebudeš souhlasit samozřejmě, protože pro tebe je to nějaký denní chleb a miluješ to. Ale není to věhlasná disciplína. A v Čechách vlastně jako máme ty fotbaly, hokeje a dlouho třeba jako nic a potom je někde orientační běh. Tak nám jako tak buď milosrdná k tomu a představ nám jako chutě tuhle tu disciplínu.
4: Je to tak přesně, jak jsi řekl, není to úplně ten top super známý sport v České republice, ale myslím si, že poslední dobou se mnohem víc viditelňuje, už jak třeba byly teďka z světového poháru živé přenosy v České televizi, což si myslím, že je hrozně super.
3: To je taková ta mapička, tam ta tuštička kreslí, kudy reprezentant běží.
4: Je to tak.
3: A pak se někde oddělí někam a je trasa A, trasa B, trasa C. Jo,
4: přesně,
3: to je ono.
4: Přesně,
3: taky jsem žumnul. Je to vlastně jako atraktivní poměrně, když tak člověk kouká na ty lajničky.
4: Asi musí to být zajímavý pro člověka, kdo vůbec netuší, co orientační běh je a pak tohle vidí v televizi, tak si asi musí říkat hodně jako ty. Co to je, co to je za divný sport.
3: No.
4: Ale věřím, že to může být zajímavý takhle z pohledu úplného laika.
3: Je to zajímavý z pohledu laika. A jaký je to z pohledu teda zevnitř? Jaký je to z pohledu sportovce? Ty vlastně nevidíš sama sebe, jak běží tvoje lajnička po nějaký mapičce. Ty seš v tom a musíš se orientovat. Tak jaký to je?
4: Je to tak, to je vlastně hlavní úděl našeho sportu. Dobře se orientovat a najít tu nejrychlejší trasu od startu přes všechny, pozbírat všechny kontroly v lese, po lese nebo po městě a dostat se co nejrychleji do cíle. Nestratit co nejrychleji.
3: No jasný. A kolik těch kontrol vlastně má být mezi startem a cílem? Je to nějak určený, anebo jsou asi různý dílky
4: tratí? Přesně, je to úplně různý. Máme vlastně více disciplín. Máme sprint, což se běhá ve městě a pak máme dlouhou...
3: Jenom ve městě? Ano, sprint jenom, nepatří do lesa?
4: Ne, nepatří do lesa. Okay. Ten se běhá ve městě, po ulicích, po parcích a tak.
3: Prosím,
4: a pak
3: městě,
4: máme,
3: jasně.
4: Přesně, a pak máme teda lesní disciplíny a to máme střední a dlouhou trať, které se doběhají čistě v lese přes všechny
3: výmuly,
4: nástrahy,
3: kořeny, co les přináší. A to má nějakou určenou dílku, anebo je to prostě na, jak se určí jako rozdíl mezi střední a dlouhou tratí?
4: Není daná jako délka kilometrově, ale máme právě vítězný čas, protože střední trať je teda vítězný čas pro vítěze, pro toho nejlepšího by měl být na 35 minut.
3: Aha.
4: A dlouhá trať na 90.
3: Na 90, hodinu a půl, jako běháte po lese.
4: Po lese.
3: Hodinu a půl.
4: Ano.
3: No ale za hodinu a půl už se uběhne prostě jako čistý půlmaraton a víc, že jo?
4: Je to tak a je to teda jako vítězný čas, takže pro někoho, kdo není tak dobrý jako ten vítěz, ta úplná třeba světová špička,
3: prostě
4: tak tam stráví 4 hodiny úplně ne, ale trošku víc času, třeba ty dvě hodiny v pohodě.
3: Bože. No jasně, to už to musí mít plný zoubky,
4: samozřejmě. Ten čas, nebo není takhle ta délka té trati daná kilometrově, protože každý terén je úplně odlišný, běží se v něm jinak rychle.
3: Jasně.
4: Takže je rozdíl, jestli běžíte někde po úplné rovině,
3: jasně,
4: někde třeba v Česku okolí Hodonína a tam jsou úplně letecký rychlý lesy, anebo je rozdíl, jestli právě běžíte třeba někde v Krkonoších, v horách, v kamenech. V
3: jasně, kde to prostě je mnohem,
4: tak.
3: Mnohem horší na zorientování.
4: Takže přesně délky můžou být třeba od 10 až po 18.
3: A navíc vlastně vzdušnou čarou od ještě se tomu říká lampiony, od lampionu k lampionu, vlastně tak. To může být třeba, já nevím, 5 kiláků, ale prostě tím, že člověk tu neumí nebo nemá ji naštudovanou, nejde to tak rychle, tak vlastně si zaběhá mnohem víc.
4: Je to tak.
3: Tak to je teda podstata orientačního běhu.
4: Ano.
3: Výborně. A na další se poptáme za chvilku. David Novotný na place, se mnou Lucie Dittrichová, která se orientuje v lese.

0: David Novotný na place, se mnou na mým place Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. My jsme si obecně řekli, co znamená orientační běh, ale já bych to vlastně potřeboval docela zkonkretizovat. Dejme tomu, že teď nemáme město, ale máme takovou tu střední trať prostě po terénu nějakým. Co se musí stát, aby se odstartovalo? Co ty dostaneš? Ty dostaneš buzolu, mapu.
1: Buzolu, mapu a čip, do
0: čip,
1: kterého,
0: jakoby,
1: do kterého se právě zaznamenávají elektronicky ty body, ty kontroly, kterými musíme proběhnout.
0: Jasně. A je daný počet, který víte jako dopředu? Že ty víš, kolik toho máš pozbírat?
1: To vidíme až na té mapě.
0: No ale na té mapě, jo. Takže,
1: kterou dostaneme až přímo v moment
0: jo,
1: toho startu.
0: Jo, nemůžete nastudovat třeba 3 týdny dopředu.
1: Ne, to je právě hlavní smysl toho orientačního
0: Hlavní smysl
1: běhu,
0: je, že prostě že to musíš orientovat úplně rychle.
1: Přesně, řešíme ten problém až
0: ale
1: přímo
0: Ale to není jako, že si sedneš u kašny a přečteš si to, jako to, ty prostě už za běhu.
1: Přesně tak.
0: Jako začneš koukat do té mapy.
1: Ano.
0: Jako opravdu?
1: Ano. Člověk na startu, přímo teď start a dostane mapu a vlastně rozběhne
0: první pohled,
1: se.
0: První pohled je prostě možný až při prvním kroku.
1: Ano,
0: jako.
1: Ano. A rozběhne se přímo do toho závodu a už musí mapovat a vědět, kam běžet.
0: Musí mapovat? To znamená jako orientovat se podle mapy a
1: ano.
0: běžet tam, kam si myslí, že to je správně.
1: Přesně tak.
0: To je mapování.
1: My tomu tak říkáme.
0: No teď jo, já tomu rozumím. Já to potřebuji vysvětlit, protože jsem laik. Já když mapuju situaci, tak to znamená úplně něco jiného. No a ty a dál? A dál prostě proběhneš kontrolama, jasně. Ale je to strašně nepředstavitelný pro mě. Já než bych nastavil, jako kde je sever, nebo jako kdybych...
1: No.
0: Nerozumím vůbec tomu, jak lze tak moc rychle jako najít první lampionek a pak na ten další.
1: Pro nás asi, že to prostě
0: rutinní,
1: úplně přesně
0: no.
1: rutina. A víme přesně, jak na to. Takže to není... Takhle to zní možná složitě, ale pro nás
0: ale
1: že
0: to
1: vlastně...
0: Ale tak by to trošku jako rozkrej, jak na to. Jako, kdyby, nejsem žádnej tvůj soupeř, jo, který tě jako naslouchá. Jako co je ten fígl?
1: Fígl je asi... Dobře se orientovat v té mapě.
0: Výborně. Výborně. No ale co tam vidíš na té mapě? Ty vidíš jako převýšení, vidíš, jsou tam vrstevnice.
1: Máme tam jo, domečky. Vrstevnice, ano.
0: Je to turistická je tam, teda mapa jako z mapy
1: ještě,
0: CZ třeba nebo?
1: Ne, ještě víc podrobná mapa.
0: Je to ještě podrobnější,
1: všechno.
0: Je to úplně speciální
1: Přesně.
0: pro tyhle ty. I na ty neměstský závody
1: je.
0: V tom terénu, tam máš každý strom nebo
1: mm-hmm. no, každý strom,
0: paře z kořen.
1: Ne, každý
0: výmol,
1: strom ne.
0: Lucie.
1: Máme tam zakreslený vlastně třeba průběžnost toho terénu, jestli
0: průběžnost
1: je to čistý
0: terénu.
1: Les, nebo jestli je to víc zavřený les.
0: Výborně.
1: Tomu říkáme takzvaně hustník.
0: A jasně.
1: Takže to vlastně nám udává, jak rychle se v tom lese jde pohybovat.
0: A to je barvou určený
1: a jo,
0: na té mapě?
1: Barvou.
0: Je to barvou.
1: Jo,
0: je hustší zelená, tak je, víš,
1: tak
0: že je, to je hustník.
1: Jo, tak je to,
0: když je to říčí, tak víš, že prostě probíháš mezi stranou a musíš jenom na ty větívky, co trčej
1: dávat.
0: Přesně
1: tak. Pak se v té mapě nachází okay. třeba i louky, což je zase jasně. žlutá barva.
0: No, okay.
1: A pak tam máme...
0: Kukuřice?
1: Ne, to ne.
0: Nic?
1: ne.
0: No,
1: máme tam čistě, že je to pole a pak už je jedno, co na poli roste.
0: To je jedno, co tam roste. Ale může tam růst kukuřice, tam se ztratíš.
1: Jo, to může, ale většinou přes pole neběháme.
0: Ne, nedá se. Není ne, to ne, tak ne. zákeřný
1: ne,
0: sport.
1: Ne. Spíš zůstáváme v tom lese.
0: No dobrý, stejně mi to není úplně jasný. Jako jo, jestli to je takhle podrobný a už to vlastně jako umíte... Že víte, co na té mapě, co znamená. A i to převýšení zjistíš vlastně.
1: Jako, podle těch vrstevnic.
0: No a podle vrstevnic. A kontroluješ okem okamžitě vlastně.
1: Jo, člověk vlastně ví, jestli má běžet z kopce do kopce po rovině. A to všechno musíme v tom terénu vnímat.
0: Zní to strašně složitě, ale to je asi tím, že v tom nejsem vůbec, že jo?
1: Jo, ono pak, když to člověk pochopí a vlastně zjistí, vidí tu mapu,
0: už...
1: má tu buzolu, tak je to vlastně, řekla bych, strašně jednoduchý.
0: Strašně jednoduchý to ale být nemůže, ne? I ty nejlepší z vás prostě stane se, že zakufrujou, že prostě netrefí.
1: Je to tak, ale asi... Ta úplná světová špička nedělá jako fakt chyby, že by se úplně ztratila.
0: No proto je světová špička, tak to máme jasný. A to je v každém sportu, že?
1: Ale dělá takový spíš jako miniaturní chyby, že tu kontrolu trošku třeba mine, nevidí a udělá tam 10-sekundovou chybu. Ale to
0: jasně,
1: vlastně,
0: a to není moc, ale
1: to
0: že
1: nic moc není.
0: Některý bloudějí už půl hodiny a
1: Přesně tak.
0: pořád nenacházejí. Jsou tam samozřejmě jako nějaký domky, i když vlastně, jo, může tam být myslivna, ne? Nebo prostě...
1: Jo, to tam je taky zakreslený v té mapě. Nebo třeba posed, krmelec, bažina.
0: No a je teda výhoda, když běháš někde, kde to znáš? Asi musí být jasně výhoda, když běháš jako doma někde.
1: Jo, to určitě, ale my třeba před každým závodem máme takzvané embargo na ten prostor, což znamená, že...
0: Dobrý, ale ten se nemění, ne? Husník se nestane jako mítinou a...
1: No to byste se divil, protože fakt, tam je třeba 2 roky do toho lesa nebo do toho prostoru nikdo nesmí, jako z těch závodníků. Ano, už je to takhle dané, že v tom lese se bude konat třeba mistrovství světa, takže se jako vydá...
0: V jakém lese? To je jedno, v nějakém lese. Jo. Konalo se i u nás, ne? Ale mistrovství, nebo ne?
1: Jo, jo, no. Konalo.
0: A jak to pohlídají, že tam nesmíš?
1: No, Ne, to je právě hodně jako založený na principu fair play. A,
0: okay.
1: Myslím si, že to jako všichni takhle dodržujou. Oh, a že, okay, v tom,
0: tomu rozumím.
1: Že jsme v tom fairový. Fakt féroví.
0: To je skvělý. David Novotný si na place povídá s Lucí Dittrichovou.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place je Lucka Dittrichová, orientační běžkyně. Možná jsem to řekl blbě, Lucka nemusí každá Lucie jako mít ráda jako Lucku, ale Lucie teda. Co máš ráda, jak ti říkají?
1: Asi Lucka.
0: Ty čaroděnice nebo... znám, ty zbije jedovata.
1: Ale třeba v reprezentaci mám přezdívku LCDčko.
0: A to, co pak to může znamenat?
1: LC jako Lucka a D jako Dittrichová.
0: Asi, LC. Dobrý. To tě baví.
1: Vymyslel to šéf, trenér a je na to náležitě pišný.
0: Takže to schválí. My jste se bavili maličko o embargu a o tom fair play a to mě teda vlastně hodně zajímá. Ne, že bych byl jako podvodník a že bych hnedka toho využíval. Mně by se líbilo vlastně dodržovat nějaký étos a nějaký jako pravidla mám rád, když jsou pravidla daný, ale stejně nepodezíráte se někdy jako navzájem, že jako tohle bylo přes příliš rychlý a bez znalosti toho by to asi nešlo?
1: No, samozřejmě spekulace vždycky být můžou, ale ne, myslím si, že fakt to v tom našem sportu funguje a že by z toho ten člověk neměl pak ani dobrý pocit, kdyby věděl, že jako porušil ty pravidla.
0: Ale takže bys měla zráda tu zlatou medaili a dívala se na ní a prostě neviděla tam ten sníh. To vytěsníš, to, co je nepříjemný, tak jako vytěsníš. Hele, říkala si ale, že nemůžeš do lesa, který třeba dobře znáš. I na mistrovství republiky třeba platí tohleto embargo dvouletý.
1: Dvouletý ne, ale třeba už na příští rok máme denní kalendář závodů a víme přesně, v jakých prostorech se ty závody poběží a už tam nesmíme.
0: Čili na republiku je to, dejme tomu, rok. A teď je to opravdu jako oblast, kterou máš promakanou,

0: A pak to, jak víš, nebo jak začínáš vědět, může působit jako tak jako šťastně, takový ten zaplavující jako pocit, že jo, že odhaluješ jako, že šifra mistra Leonarda malinko, jako, že to
1: Je
0: je.
1: to tak, člověk je vždycky vlastně nedočkavý, až uvidí tu mapu s tou tratí a vlastně zjistí, co ho čeká, jaký nástrahy si pro něho stavitel připravil. A občas se člověk i vyděsí, když to tam vidí, ale ne, je to
0: A co
1: určitě.
0: tě vyděsí, prosím tě, když vidíš na mapě?
1: Když vidím, že je ta trať hrozně dlouhá třeba.
0: Jasně, tak to tě vyděsí.
1: Je to tak.
0: No, protože tvoje medaile, kterou si přivezla po 14 letech, vlastně naše republika díky tobě získala medaili, tak byla ve sprintu. To znamená, že město. Kde pa to bylo? Jaký město?
1: Měli jsme mistrovství světa v Itálii
0: Ano.
1: a běželo se to v Janově, poblíž
0: Janov.
1: Janova.
0: Tak je krásný
1: Takže
0: starý město,
1: takový,
0: přístav.
1: ano, docela hezký to tam bylo.
0: No, takový středověký bych si myslel a nebyl jsem
1: Je.
0: tam, ale tak jako z vyprávění z toho, jak to tam, protože to bylo opravdu jako takový přístavní historický město a je to hezký teda, ale to si asi, asi si nestačíš jako prohlídnout, čo, jako
1: No, při
0: památky, když...
1: závodě člověk moc po okolí nekouká, ale pak samozřejmě po závodě jsme měli možnost se do města podívat,
0: Tak to
1: takže
0: bylo za
1: jo.
0: odměnu, ne? Když si,
1: Je
0: když
1: to
0: si...
1: tak.
0: A ty jsi získala stříbrnou?
1: Bronzovou.
0: Tak, promiň, to jsem to všeho nacenil, no se nedá nic. Každý kov je dobrý, když to není brambora. No tak jo, tak to je skvělý. Tam žádný teda trable nebyly a vyšlo ti to a cítila jsi už jako na trati, že je to dobrý?
1: Paradoxně vůbec.
0: Vůbec.
1: Na trati
0: Jak
1: jsem...
0: to, že vůbec?
1: Ona ta trať
0: Udělala jsi
1: byla
0: chybky nějaký?
1: docela, ta trať byla docela dost těžká.
0: Těžká.
1: Člověk musel opravdu dávat pozor, aby nezaběhl do nějaké slepé uličky nebo tak něco. Takže já jsem v tom závodě, přímo při tom závodě ze sebe neměla moc dobrý pocit, protože jsem docela dost jako zpomalovala a pořádně dočítala právě, ať jako najdou tu nejrychlejší cestu. A takže po doběhu do cíle jsem měla takový dost smíšený pocity a vlastně jsem nevěděla, jak moc dobrý to bude, ale ostatní s tím bojovali ještě víc jak
0: Ještě
1: já.
0: víc než ty, jasně. A tam, prosím tě, vlastně některé závody jsou i s hromadným startem třeba, nebo tohle bylo asi na intervaly,
1: Jo,
0: počítám, že si
1: tohle byl
0: čekala,
1: individuální,
0: že...
1: jo. Když si člověk představí třeba biatlon,
0: Ano, ano,
1: tak
0: jasně.
1: startujeme i my vlastně.
0: Jasně, ale i biatlonisty mají jako závody s hromadným startem a prostě vyrazej a i to bejvá, ne?
1: Jo, máme teďka právě takovou docela novou disciplínu,
0: Ano.
1: jmenuje se to Knockout Sprint, KO Sprint, a to se běhá právě ve městě a jsou to takový, přirovnala bych to asi ke sprintům na příběžeckém
0: Jo,
1: lyžování,
0: že pavouk
1: že
0: nějaké
1: jo, přesně,
0: nasazený jsou
1: my
0: podle
1: startujeme v
0: jasně.
1: různých jako
0: Ano.
1: rozbězích a do dalšího kola postupuje ten, kdo jako doběhne vlastně do
0: Jasně,
1: cíle mezi prvníma.
0: až se
1: Jo, až se člověk
0: pavoukem se
1: probuje do
0: prokoušeš
1: finále.
0: až do
1: Je
0: finále případně.
1: to
0: A
1: tak.
0: to je taky dobrý. No ale když chceš vyhrát, tak musíš běžet o dost víckrát než
1: Jo,
0: třeba.
1: je to tak. Když si člověk vyhrá, tak
0: Tak si
1: běží
0: zaběhá.
1: nejvíckrát,
0: A
1: no.
0: tam se ještě stihne měnit jako ta tráť?
1: Jo,
0: To to
1: jo,
0: musí, protože jinak byste
1: jo. Jo,
0: to už měli
1: musí.
0: nazpamět, ne?
1: Jo. Takže jsou... Většinou je nějaké, jak to říct, rozběh, semifinále a finále, takže
0: Jasně.
1: jsou jako
0: Tři, dejme
1: tři
0: tomu, jasně. A
1: rozdílové
0: mezi tím
1: tratě
0: musí být
1: úplně.
0: nějaká pauza, aby to pře...
1: Jo, přesně
0: To
1: tak.
0: jdete na kafíčko?
1: Ne, to ne, musíme dodržovat zase
0: Pytel na
1: takzvanou
0: hlavu. Pytel na hlavu.
1: karanténu.
0: Už punty do uší a nic.
1: Jo,
0: Žádný
1: abychom
0: informace.
1: přesně tak.
2: Na place s Davidem Novotným.
0: Já jsem na ulici Dietrichová, orientační běžkyně. Dobře, tak jsi mě trošičku protáhla. Myslím si, že jsem se malilinko zorientoval v tom, co to je za zábavu, za dřinu, jaká tam je zodpovědnost. A teď mi řekni, když to vrátím úplně nějak na počátek, když byla Lucinka ještě menší než je teď, tak jak se dostala k orientačnímu běhu?
1: Ono, jak asi ten orienták není v Česku úplně tak populární, tak
0: Se dědí.
1: přesně tak.
0: Fakt, jo.
1: Takže
0: To
1: rodiče mi vlastně ukázali tady ten super
0: je
1: sport a já jsem do toho tak nějak spadla a pořád mě to baví až do teď. Takže běháme celá rodina a je to super.
0: Kolik vás teda je jako celá rodina?
1: Mamka,
0: Táta, máma.
1: taťka a pak mám ještě starší sestru a mladšího bráchu,
0: Všichni
1: takže nás,
0: běhají.
1: ano, všichni běháme. Je to super.
0: Jaj, to je výborný. Hele, Hele, je, no dobře, tak to je vlastně strašně jednoduchý.

0: Ta otázka skončila. Ta vlastně odpověď je už hotová. Dobře, zeptám se. Zase laicky se vrátím do závodu. To se musí hrozně třást přece. Když běžíš, máš fígly i na to, jak sklidnit tu mapu, jako aby šla s tím, aby jsi to četla jako správně, aby se ti to nemazalo a...
1: No, fígla asi úplně ne, ale člověk prostě tak nějak běží a je schopný tu ruku jako nějak držet trošku pevněji, nebo se zastaví a pořádně...
0: Jo.
1: Nebo se člověk zastaví a pořádně...
0: Jenže zdrží, to tě zdrží.
1: Jo, takže to člověk právě musí vyvážit, jak moc se chce zastavovat a jak moc si chce být přesně jistý.
0: No prosím tě, a kazej se oči, ne, to je jasný. A s věkem prostě, tak pak jsou čočky, brejle.
1: No, to právě dost jako veteránů má problémy, že na tu mapu už nevidí.
0: Ano.
1: A takže jsou takový, nechci říct vychytávky, ale ano. Že se jako zvětšuje měřítko, že ta mapa je jako větší a
0: jde jako to speciálně vidět. Pro ně, ale...
1: Jo, přesně.
0: Jako tak. Pro vás ne?
1: Pro nás ještě ne.
0: Promiňte, já už se cítím jako veterán, kam to... mohla bych dostat tu velikou no, mapu.
1: To bohužel.
0: No ale pak nejde. Se zvětší i objem celý té mapy,
1: jo,
0: ne?
1: Jo,
0: ale...
1: pak třeba místo A4...
0: Tato balení pak trvá...
1: místo A4 člověk běží s A3.
0: Jo, jasný. Takže se na to myslí?
1: Jo, myslí se na starší lidi.
0: Se musím narodit ještě jednou a musíme asi průbnout tady tohle.
1: Ale já myslím, že je pořád příležitost vyzkoušet orientační běh.
0: To já jenom
1: maklu. To je spot pro všechny.
0: Jo, to asi, no to asi jo. Prosím tě, pak je ještě ale nějaký jako orientační běh, že chytáš signál. Radio
1: orientační běh, no, ale to já asi hrozně nemám ráda, když se to přirovnává k našemu sportu.
0: No,
1: já
0: jasně.
1: Si myslím, že je to takový pasport a je to hrozně divný a vůbec
0: to
1: vlastně nerozumím.
0: A to je na principu toho, že vlastně vysílá signál ten lampion.
1: Jo, a oni mají nějaký sluchátka a nějak, já vlastně nevím, poslouchají vlny a podle toho
0: no, lokalizují. No jasně, vy očima a oni ušima, no, holč, no, jo, jasný.
1: Ale je to divný sport.
0: Jo, a vznikl až po vás teda, jako jo?
1: Tyjo,
0: jako
1: tak
0: oni
1: to...
0: jsou opičáci nebo vy?
1: Tyjo, tak to nevím.
0: Jestli by neměli mít neradi oni vás spíš, jako víš, nebo je, opatrně s tím, opatrně.
1: Já moc na tu historii nejsem, takže jo, tohle fakt nevím.
0: Jo, jasný. Co tě jako vlastně čeká teďko nejblíž? Kolik embark v sobě teďko skrýváš?
1: Za 2 týdny mistrovství Evropy v Litvě.
0: A ve městě nebo?
1: V lese.
0: Žádnej tvůj oblíbený sprint teda?
1: No, já mám asi radši ten les, takže
0: máš
1: já se docela
0: les.
1: Divím, že jsem z toho sprintu získala medaily.
0: Ok, máš radši les?
1: Jo, ten les je takovej ten pravej orientér.
0: Dobře, ale chápu, ale zároveň si říkala, že jako vyděsí tě, když je trasa dlouhá.
1: To jo, ty sprinty jsou kratší, ale pořád ten les je takovej prostě srdcovka.
0: Jo. Je to pravý, jako.
1: Jo, je to pravá divočina, ten princip našeho sportu.
0: To chápu. A to světový embargo je pro jakou oblast tentokrát? Nebo jak vlastně často je mistrovství světa? Každý rok?
1: Každý rok, ale střídá se sprintový právě ve městě a lesní v lese.
0: Jo, takhle, a proč to nemůže jít zároveň? Teď je to úplně, to by nebyl takový problém, ne?
1: No ono to...
0: V lese někde vedle města a pak jdu do toho města.
1: Dřív to tak bylo, ale teď se to právě takhle separovalo a abychom toho neměli
0: věděli,
1: tolik a aby právě na tom jednom šampionátu nebylo třeba 6 disciplín a nebylo to jako moc dlouhý.
0: No, jasně, ale tak víš co, to se týká jako hodně sportů, že když je mistrovství světa ve fotbale, v hokej, tak prostě to běhá jako 3 týdny, měsíc existuje. I olympiáda a bohužel jako orienták není vlastně to a přitom asi by si to zasloužil. Bojuje? Máš pocit, že bojuje někdo o to, aby orientační běh se dostal na mapu olympijských prostě sportů?
1: Jo, myslím si, že o tom určitě nějaký debaty jsou,
0: vlastně.
1: Ale že to není asi nějak super proaktivní.
0: Není to proaktivní. Je to takové jako fakt jako dramatické, když se to hezky přiblíží, tak to umí být i zajímavý. Lucie Dittrichová je hostem Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place, se mnou na mém place Lucka Dittrichová. Lucie Dittrichová, orientační běžkyně. Zajímá mě, jak se vlastně dá vylepšovat, když vlastně už to, aby to proběhlo podle tvých představ, takže vlastně potřebuju, aby si vzala na trénink. Aby si zbalila tašku, boty, mapu, buzolu, nebo co?
1: Jo, přesně tohle je to, co jsi řekl. Dobrou náladu nejlíp.
0: Dobrou náladu!
1: A pak musíš vyrazit do nějakého hezkého lesa. Orienták je v tomhle hrozně super, že právě pointou toho je navštívit co nejvíc těch odlišných terénů, takže my vlastně hrozně cestujeme po nějakých různých soustředěních a podíváme se vlastně po celém světě, když to tak řeknu, a je to super, abychom právě poznali všechny typy terénů a uměli se orientovat úplně všude.
0: A myslíš, že to byla jako prapůvodní myšlenka toho, kdo vymyslel tenhle sport, jako aby se ty moji sportovci, kteří usilují, mohli podívat do finských lesů a i do přístavního města?
1: Možná jo.
0: Jo, takže možná. Takže ty to máš vlastně jako když chceš přiblížit někomu, jak je to úžasný sport, tak řekneš, poznáš všechny lesy jako světa a podíváš se i do měst, protože prostě sprinty se běhají ve městě.
1: Přesně tak.
0: No a když se to tak vezme a máš nacestováno teda?
1: Mám nacestováno, byla jsem...
0: Ve svých 21 jsi byla po celém světě už? Na všech
1: úplně
0: kontinentech?
1: Ne, to ne. Zatím asi mám procestovanou jenom tu Evropu.
0: Evropu hodně.
1: Různý Skandinávie, Španělsko, Portugalsko,
0: chápu.
1: Itálie, Francie. A tak. Takže úplně...
0: A mimo Evropu?
1: Ty jsem ještě ty nebyla s
0: jako
1: orientákem. Na dovolené
0: s
1: orientákem ne, ale teďka jsem měla možnost vycestovat do Číny.
0: OK.
1: Za orientákem, ale jelikož studuju, tak jsem to musela odmítnout, protože mi to úplně nepasovalo.
0: Jako možnost jako běhat za nějaký čínský klub, nebo?
1: Pořádají se tam závody, právě mezinárodní, a tím, že jsem měla právě tu medaili z mistrovství světa, tak mě tam vlastně
0: tak si
1: pozvali.
0: Tam zablikala si jim tam jako žádoucí.
1: Přesně. A
0: ty jsi jim řekla, sorry, ležím v zeměpise a nemůžu. Studuješ, a co studuješ?
1: Studuju stavárnu.
0: Stavárnu, výborně, protože prostě máma s tátou a brácha ze ségrou běhali. Táta má vystudovanou stavárnu, máma taky.
1: Ne, tak
0: to není. Jo, je to natěsno.
1: Teďka má vystudovanou strojku a mamka nějakou pedagogiku.
0: No super, hezky
1: naší rozhozený. Rodině moc nefičela.
0: Takže jsi šprga, jako jsi průkopník stavárny.
1: No ne, opečila jsem se po sestře, po starší.
0: Jo, dobrý. Říká, to je snadný, to při tom orientáku zvládneš levou zadní. Tady tu stavárnu.
1: No,
0: něco takovýho. No a tak počkej. No a ještě vlastně se vracíme k mistrovství světa, říkala si Litva.
1: Itálie. V Litvě budeme mít mistrovství Evropy.
0: To bylo. V Litvě bude mistrovství Evropy. A další nějaký embargo, který máte na mistrovství světa, je už nějaký?
1: Třeba příští rok v Maďarsku.
0: To jsme neřešili. No vidíš. To je taky rovina, ale...
1: No, právě
0: pusta,
1: že...
0: nic, jezero.
1: Má to být kousek právě od...
0: Balatonu?
1: Ano, od Balatonu, ale rovina to tam úplně není. Myslím si, že tam budou docela kopce.
0: Fakt?
1: Hlavně tam bude docela vedro, máme to někdy v srpnu a
0: no,
1: to bude podle mě docela problém.
0: To ta mapa by neměla být zelená, ale taková jako vyšisovaná, no, že bude fakt jako teplíčko. A to vadí, viď? To není to úplně prýma.
1: Není to úplně prýma pro vytrvalostní
0: sporty. Kape ti pot i na mapu, jako jasně, úplně si to představuju.
1: Pod kape úplně všude. Ale ne, asi když má být člověk 90 minut někde v lese ve 30 stupních.
0: Dobře, ale seš aspoň v lese, tam by to smrdělo stínem maličko,
1: no,
0: že jo?
1: No, stín tam je, ale...
0: Fajn.
1: Ale celkově podávat nějaký
0: výkon
1: v teple není úplně top strop.
0: Ne. Takže se netěšíš rovnou se netěšíš do Maďarska. Řekněme si to otevřeně.
1: Ne, tak bych to úplně neříkala. Ale to teplo tam bude asi velký problém.
0: Je to takový strašák. Do té Litvy se třeba jako těšíš víc?
1: Jo, tam se těším docela, ale tam je třeba problém, že ty lesy tam jsou občas docela hnusný, jsou tam kopřivy a tak.
0: A to je hnusný les, když je tam prostě příroda, když je tam příroda jako taková ta původní, jako když je to natura.
1: No,
0: tak to je ti protivní, no? Kopřivky?
1: Kopřivy úplně nemám ráda, no.
0: Ostružení, zamotace, nebo tak.
1: To je takový
0: nic
1: moc.
0: Lesy, když si to pamatujte. No, to prostě hnusných lesů mě nezvěte. A do Číny taky ne, protože studuju. Hele, a co tam jsou ještě zajímavý, co mě zajímá, jsou štafety.
1: Štafety, jo, to je taky disciplína.
0: Ano.
1: Běháme holky a kluci zvlášť a jsou tři úseky, takže běží
0: tři. Který jsou stejný?
1: Ne, jsou...
0: Děláš si srandu. Někdo nachystá pro každý
1: farstovaný
0: úsek.
1: A jsou hodně podobný, ale ne úplně stejný. Každý má trochu jinačí kontroly, které jsou jako celkem kousek od sebe,
0: jasně,
1: ale nejsou to ty stejné kontroly. Přesně
0: na
1: tak.
0: To se startuje s hromadným startem, že
1: jo?
0: Tam je to na hromadu. A tam se dá i opisovat takzvaně,
1: jo,
0: ale riskuješ, prostě když se napojíš na Švába, nějakýho, který prostě kufruje, tak ty kufruješ taky rovně.
1: Přesně tak.
0: Takže, jak se to řeší, tohle?
1: Že je člověk někde v kufru.
0: No ne, že seš v kufru, ale že se napojíš na špatného favorita. A nebo že se vůbec chceš napojit, jako že nemáš svoji hlavu.
1: No, to
0: jak
1: je právě...
0: Jak urvat to, že, aby si byla své hlava?
1: Asi způsob, jako je nějaká taktika těch štafet, že je to úplně jiná disciplína. Člověk se právě nesmí nechat úplně ovlivnit těma soupeřema, takže si musí ten svůj závod. I když ví, že třeba tamhle soupeř Švéd...
0: Je velký
1: favorit a mohl by se s ním potahat, tak právě vlastně nemůže, protože by se mohl dostat na jinou kontrolu.
0: Jo, je mi to jasný. No
1: a
0: jak najednou? Běžíš, jsi přesvědčená, že tudy a pět lidí ti odbočí prostě jako prudce někam, nebo jiné prudce, aby to bylo ještě víc matoucí, tak jenom mírně. Tak to přece... Jako bych zbyla koníček, tak tam za nima trošku chceš, že jo?
1: Je to tak, ale právě člověk musí zachovat tu chladnou hlavu a jít si to svoje, no.
0: A je to o fous rajcovnější, ty štafety, nebo je to průda, protože se musíš spolehat i na někoho jiného?
1: Na mě to vlastně hrozně baví, protože je to takový kontaktní, víc není to úplně individuální a hlavně je to týmový, takže mít dobrý tým je základ.
0: A máš to ráda, jako tu týmovost?
1: Jo,
0: protože jinak je to vlastně individuální sport, až tady na ty štafety, které jsou asi ale výjimečnější o fous, ne? Než...
1: Jo. Ale baví mě to, je to super, člověk se navzájem podporuje.
0: Že se plácáte si s holkama,
1: přesně tak,
0: sdílíte radost.
1: Když to vyjde, tak můžeme sdílet radost s ostatníma.
0: Jasně, když to nevyjde, tak se roztrousí trošku ta
1: tak sdílíme smutek.
0: Lucie Dittrichová, hostem Davida Novotnýho na place.

0: David Novotný na place a se mnou na mém place Lucie Dittrichová, orientační běžkyně, která mě protáhla po svým place. To mám rád. Emoce. Potřebuji nějaký emoce. Emoce mě živějí, já se živím emocema, přeposíláme, prostě jsem taková emoční houbička, blablabla. Tak máš nějaký jako takový emotivní zážitky z toho, co vlastně, když vlastně říkáš, že to je takový soudržný sport, že jste tam i kamarádi a musíte se chovat fair, je to v rámci vlastně jako tý český, orientační, běžecký rodiny, anebo jste všichni kámoši jako i ve světě?
1: Jo, já bych řekla, že jsme takhle fakt jako strašně všichni si blízci jako mezinárodně, že se všichni známe a vlastně se jako zdravíme na těch závodech a nemáme problém se pobavit úplně s každým a to je právě hrozně super a jsem hrozně ráda tady za tu naši komunitu.
0: Takže to udělá ten sport. Je to podobný teda, když bych to měl srovnat, jak už mám těch pár rozhovorů za sebou, že, jako, že třeba lidi od vody jsou takový vlastně. Je to ta příroda teda možná, jako co ty lidi pospojuje tak, že na sebe jsou milejší nějaký a takový, jako, že jsou i fair, no, vůči sobě.
1: Možná jo, no.
0: Voda prostě, vodáci bývají taky soudržní, pak sejdou a zpívají někde potom u tábráku. Vy si taky scházíte někde, potom v tom škaredém lese a kotkáte srpem a kosíte ty kopřivy, aby to příští rok už bylo jako fajn.
1: Ne, to vyleženě ne, ale ne, máme tam fakt jako super komunitu, myslím si, že si všichni jako navzájem přejem dobrý výsledky a...
0: Dobře, a zároveň, Lucie, mi ale řekni, ty znáte se a dobře, jako mimo závod si řeknete, ale stejně, máš nějaký okruh vlastně... nejenom favoritek, ale i nějakých oblíbenkyň a dejme tomu těch druhých, ale spíš, když to máme hodit do pozitivna, tak kdo bývají favoriti tady v tom? Já si typnu Severany, ale...
1: Je to tak Skandinávci, Noři, Finni.
0: A čím to je? Mají krásný lesy.
1: Mají fakt krásný lesy, ale hlavně ten sport je tam hodně populární, dělá to fakt hodně lidí. A hlavně na to mají super podmínky, ty lesy, těch lesů je tam fakt strašně moc a jsou to jedny právě z nejtěžších terénů jako na světě vůbec, takže oni se můžou zdokonalovat a jsou na tom fakt parádně technicky, dobře se orientují.
0: Ale pak jim to sedí i ve městě, i na sprinty jsou dobrý.
1: Jo, jsou dobrý úplně ve všem. Ale právě ty sprinty, tak to je víc otevřený, protože vlastně města jsou úplně všude. Takže dobrý sprinter může být úplně kdokoliv, když si tak řeknu.
0: A máš nějaký perličky, jako dobře do slepý uličky, chápu, může být. Perlička je i zvětšená mapa pro veterány, to se mi taky líbí. Jsou tam nějaký jako takový ty perličky, jako že si opravdu někde hodně zbloudila a flákla se tím a řekla se, už to nikdy nebudu dělat, nebo něco podobného.
1: Teďka jsme byli právě asi 2 týdny zpátky na soustředění v Litvě.
0: Ano.
1: A tam je to takový docela specifický, že tam není moc detailů, je to tam docela dost podobný všude a člověk se jednoduše zamotá, splete si třeba kopeček nebo jámu a tak a dostane se úplně jinam, než chtěl. A tam mi to právě moc nešlo, takže jsem z toho byla taková trošku ve špatným rozpoložení.
0: Ty taková usměvavá pozitivní dívenka, jako, jak to vypadá, když prostě Lucinka není v rozpoložení?
1: No, jsem taková...
0: Na sebe, obrátíš to na sebe.
1: Já jsem asi, nejsem na venek, ale spíš jsem na sebe taková kritická.
0: A jakože se tlučeš, jako ne, jako káráš se verbálně?
1: Jo,
0: káráš se verbálně. Já se na to tady nebudu...
1: Přesně, nebaví mě to, mezi těma kopřivama a škaredý lesy.
0: A je to teda hmota, je to víc hmota prostě, takový amaroun, nějaký takový prostě hmot, že tam nejsou detaily.
1: Že nejsou
0: detaily ani v přírodě, tudíž nemůžou být ani na té mapě, je to tak?
1: Jo, je to tam takový docela placatý, jsou tam různý jako malý díry, malý kopečky, je to tam hlavně zelený, takový zarostený, hodně uzavřený, člověk moc nevidí před sebe.
0: To mi přijde docela dobrý, jako na ten váš sportíček, abyste prostě běhali tímhletím.
1: No a když se člověk vyžívá tady v probíhání zarostlého lesa, tak je to vlastně fajn.
0: Jestli chceš být trošku potrestaný, jestli chceš mít až po kolena prostě rozedřený hacne, prosím. Mazej do Litvy, kamaráde, nechci o tobě slyšet. Lucie, ať se ti daří ve všem, co děláš, prostě ať ti vyjdou studia, pozdravuj moc doma. A samozřejmě v tom sportu, kvůli kterýmu jsi tady, tak ať se ti daří. A děkuji ti za rozhovor.
1: Děkuju moc.
0: David Novotný na place, papa.
2: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Topíte se v reklamách.

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živá.
1: Dua Lipa Live from Mexico. Dvakrát v rámci Radical Optimism Tour vyprodala pražskou O2 Arena. Finále celé šňůry se v prosinci 2025 odehrálo v hlavním městě Mexiko. Dua Lipa Live from Mexico. Ve čtvrtek na Praze.
0: Praha žije. Radio Praha.